Tak nějak jsme to zvládli. Tak nějak jsme to zvládli. Jak jsme to zvládli.

vázne Někdy nám vázne spojení. Někdy nám vázne spojení. Oči se... Někdy nám vázne spojení. Oči se v louže promění. Někdy nám vázne spojení. Oči se v louže promění. Někdy nám vázne spojení. Oči se v louže promění. Vázne spojení. Oči se v louže promění. Oči se v louže promění. A já tě hledám. Oči se v louže promění. A já tě hledám. Louže promění.

už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky hledat ho. Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Už budem spolu navždycky hledat houby. Budem spolu navždycky hledat houby magický. Spolu navždycky hledat houby magický. Hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo ta ženou.

Ubru s voskem lepí, uvidíš. Ubru s voskem lepí. Ubru s voskem lepí. Když ubru s voskem lepí. Když tě ubru s voskem.

síly, teď mojí, bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košily, jenom na chvíli, teď mojí starý košily, chvíli, teď mojí starý košily, teď mojí starý košily, nosíš mý starý košily.

každý mý gesta do... Každý mý gesta dobře zná... Každý mý gesta dobře znáš. Každý mý gesta dobře znáš. Tak každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Každý mý gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Gesta dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Znáš. Taky mě v duchu proklínáš. To když si mě... Taky mě v duchu proklínáš.

0: a celá hodina se nese ve vaší objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen po... A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme se ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naser. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Dusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý vše. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý vše. Pejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od jedenáct. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Oběd. Každý všední den od 11 do 12 na oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Návsti na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý...
0: Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý točně...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý točně...
0: Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý točně říkal.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý točně říkal. Neber úplatky, neber... A každému z nich jsem tady na tý točně říkal. Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z nich jsem tady na tý točně říkal. Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázni na tý točně říkal. Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Říkal. Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný. Platky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Ale je to marný, je to marný.
0: Rock Radio.
1: Je to marný, je to marný.
0: Rock Radio.
1: Marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec.
1: Je to mar.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Je to mar.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Taky vás honí. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokový? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokový nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokový nářez? Nebo honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokový nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádný rokový nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Chuť na pořádný rokový nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Pořádný rokový nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rokový nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nebo radši něco jemnějšího? Něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší... Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě.

0: Rock Radio. Rokot. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří si slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše... Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozmocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebo... Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit mocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou no... Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší roky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Odpondit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. S Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Název. Od pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Op. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
0: Vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná. Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
2: Žal. Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla. Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla. Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla. Mají. Žádná zavazadla. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle?
1: Zavazadla.
2: Co je tohle? Co je tohle? No co to je?
1: No co to je?
2: Co je tohle? No co to je? Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to...
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to... Co,
2: co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to... Co to je?
2: Eh?
1: No co je to...
2: No co to je?
1: No co to je? No co to... Co to je?
2: Eh?

0: No co to je? No co to, co to je?
1: Eh?
0: No co je tohle? Co to je? No co to, co to je?
1: Eh?
0: No co je tohle? Co je to? No co to, co to je?
1: Eh?
0: No co je tohle? Co je tohle? Co to je?
1: Eh?
0: No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle?
1: Eh?
0: No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle?
2: Musíte Edu omluvit.
0: Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle?
2: Musíte Edu omluvit. Je to prostý po...
0: Co je tohle? No co je tohle?
2: Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much.
0: Tohle, no co je tohle?
2: Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy.
0: Je tohle?
2: Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy. Jak... Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy. Jak říkají Angličané. Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy. Jak říkají Angličani. Je to prostý pobíječ much. Flyboy. Jak říkají Angličani. Pobíječ much. Flyboy. Jak říkají Angličani. Flyboy Eda. Boy. Jak říkají Angličani. Flyboy Eda. Říkají Angličani. Flyboy Eda.
3: Rock.
2: Flyboy Eda.
3: Rock Radio.
2: Flyboy Eda.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

závojem i prosvítají ramena. I prosvítají ramena. Prozrať prosvítají ramena. Prozrať mi mítají ramena. Prozrať mi jméno tý ramena. Prozrať mi jméno tý ramena. Prozrať mi jméno tý co. Prozrať mi jméno tý. Prozrať mi jméno tý co. Prozrať mi jméno tý.

kluci o ní sní. Co kluci o ní sní. Kluci o ní sní. S láskou a nenávisti o ní sní. S láskou a nenávistí ní sní. S láskou a nenávistí sní. S láskou a nenávistí. S láskou a nenávistí. Dává s láskou a nenávistí.

písní, řekni zase do písní, řekni za čím se skrývá do písní, řekni za čím se skrývá, řekni za čím se skrývá, když řekni za čím se skrývá, když v poslední, řekni za čím se skrývá, když v posledním tam za čím se skrývá, když v posledním tam se skrývá, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, za posledním tanečku, zatahá za šledním tanečku, zatahá za špaga tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagát, zatahá za špagát, zatahá za špagát, pohřebních tahá za špagát, pohřebních špagát, pohřebních zvonečků, pohřebních zvonečků, pohřebních zvonečků, pohřebních.

bek popíří. Zaslechneš její popíří. Zaslechneš její jméno. Zaslechneš její jméno. Zaslechneš její jméno.

a pod bílým závojem jí prosvítají, pod bílým závojem jí prosvítají.

někdy zbytečně mladý vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence dávaj, někdy zbytečně mladý šílence, někdy zbytečně mladý šílence, někdy zbytečně mladý šílence, to se bečně mladý

se pak sevře v krku, když ukáže třeba k sevře v krku, když ukáže třeba na tebe v krku, když ukáže třeba na tebe v krku, když ukáže.

Tetariku. Pánové, jako na Tetariku. Hudba hraje i... Pánové, jako na Tetariku. Hudba hraje i když se lo... Pánové, jako na Tetariku. Hudba hraje i když se loď potápí, jako na Titaniku. Hudba hraje i když se loď potápí, na Titaniku.

neřeší, někdo pije drinky, někdo v tom byl, někdo to neřeší, někdo pije drinky, někdo v tom, kdo

0: Legend o ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rád. Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rád. Roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Rock Radio Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Rock Radio of Rock na Rockový rádio CZ. Rock Radio nářez na Rockový rádio CZ. Rock Radio nářez od CZ. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat.
0: Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat Magor.
0: Poloviční. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat Magor.
2: Poloviční blázen.
0: Pobaví.
1: Nemůžeš napsat Magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor.
1: Nemůžeš napsat Magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
1: Nemůžeš napsat Magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně za...
1: Magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
2: Napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo...
3: Říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo...
3: Momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo... Jano, napiš to.
3: Mentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo... Jano, napiš to. Mentálně. A to by šlo... Jano, napiš to. A to by šlo... Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Naladte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC a budete na svých. Od AC/DC po ZZ na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku.

0: Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Rádio je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdová muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme.
0: Jo, nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme popták.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš
0: Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
0: Vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase po kozách. No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
2: No,
1: a máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase po kozách. A máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio.
2: Po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník. Rock Radio. Rock
1: je slušná muzika.
0: Na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Radio. Rock

Rock Radio.

0: Říkáte si... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě.
1: Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě.
1: Nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.

0: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu taxíkem? Jsme tady kvůli tobě.
0: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? Jsme tady kvůli tobě.
0: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem jsme tady kvůli tobě.
0: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně.
0: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
0: Ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
0: Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec...
1: S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co dělá...
1: S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte...
1: S Pavlem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
1: Jezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme tak.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme tak.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Vůbec nezajímá, co děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No, to asi ne. Manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem. No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no, to je přesně. No to asi ne, no, to je přesně.
1: Nech toho!
2: No to asi ne, no, to je přesně.
1: Nech toho!
2: No to asi ne, no, to je přesně.
1: Nech toho!
2: No to asi ne, no, to je přesně.
1: Nech toho!
2: Ne, no, to je přesně.
1: Nech toho!
3: S Pavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Nech toho!
3: S Pavlem v taxíku. No.
1: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Nech toho!
3: S Pavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš...
3: S Pavlem v taxíku. No.
1: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
3: Čím? S Pavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to
3: je? No, řekni.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to
3: je? No, řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
1: Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to
3: je? No, řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
1: Čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to je?
3: No, řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
1: Tím, že nežere. Víš, čím to je?
4: Čím to
3: je? No, řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
1: Tím, že nežereš maso. Čím to je?
4: Čím to je?
3: No, řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
1: Tím, že nežereš maso.
3: No, řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
1: Tím, že nežereš maso.
3: Mě teda zajímá, čím to je.
1: Tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě se... Tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej. Ne... Tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej. Neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej. Neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej. Neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej. Neprokrvuješ se.
5: Rock Radio.
1: Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej. Neprokrvuješ se.
5: Rock Radio.
1: Prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
5: Rock Radio.
1: Penej, neprokrvuješ se.
5: Rock Radio.
1: Konec. Prokrvuješ se.
5: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Dobrý den.
1: Opravdu vás pobaví.
0: Dobrý den.
1: Opravdu vás pobaví.
0: Dobrý den. Filipka. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte... Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
1: Rock.
0: Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
1: Rock Radio.
0: Kaštan. Nemáte trochu vody?
1: Rock Radio.
0: Nemáte trochu vody?
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace. Celegrace.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková. Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru. Jirčná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. A legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hra Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hra Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je sluš s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás po... Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.

Besser tanzen muss.

Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio.

Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale poctivej český festák nonstop. Ale jistě. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na top. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají tě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový čete přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největším. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největším. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového. Střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z fest s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav. To je rokra. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav. To je to nejlepší z festáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio z festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českou kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Vků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Slyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu.

mám. Až vyhodí na free video se podívám. Až vyhodím video se podívám. Až vyhodím podívám. Až vyhodím kapesníky promývám. Až vyhodím kapesníky promáčený. Až vyhodím kapesníky promáčený, slib manželce, že

Where's

víkend. Co je? Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu? Má odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat na celý víkend? Co já tu budu dělat celý víkend? Co já tu budu dělat víkend? Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem, co já tu budu dělat sám?

z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Z vinilů.

0: lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. C. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Na které můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: A být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: To. Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím?
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balony.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, drift.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jump. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly.
2: No.
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, les. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nest jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu. Skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu. Kem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
1: si zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
1: který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
1: žít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
4: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
4: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný.
1: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
1: vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit
1: každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
4: Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a
4: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
4: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
4: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
4: A vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
4: jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek.
1: Nejlepší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
1: Nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit.
4: Dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat
5: firma na zážitky.
4: CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál. CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
6: A vy. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
4: Dobrý materiál.
6: A vy.

0: Budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
0: Vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
0: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Zahrádkář se rad...
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Zahrádkář...
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Zahrádkář se raduje za...
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Zahrádkář se raduje, zahrád...
1: Rozumem, budujte srdcem.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu...
1: Budujte srdcem.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík,
2: všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
2: co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Snovy. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: E-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura.
2: CZ.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto.
3: U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Vaší letou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Vaší letošní úrodu zachrání Presto
3: se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Vaší letošní úrodu zachrání Presto
3: a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Vaší letošní úrodu zachrání víte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka
3: na své zahradě.
4: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Park.
4: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Park.
4: Úrodu zachrání Presto.
2: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel.
2: Partner pro vaši zahradu.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry své...
2: Vaši zahradu.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objev... Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Vením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, ne prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce.
6: Přijďte si užít roz...

0: Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
0: Ne jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch je.
0: Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch
0: Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch je. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na
1: Se svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelší
1: den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
1: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
1: Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
1: Ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirát tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava
0: v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace
0: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý
0: vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den
0: nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den více
0: ské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den více na Aquapalace Praha. Zábava na celý den více na aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory.
1: Praha. Zábava na celý den více na aquapalace.cz. Zábava na celý den více na aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá
1: více na aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímo
1: aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímo
1: aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter
2: a hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter
2: do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízí respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní pod praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky? Vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám po znání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, _sulicka, cz benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, _sulicka, cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, _sulicka, cz. Podívat. Více na domov, _sulicka, cz. Rok se na domov, _sulicka, cz.
4: Rock Radio.
3: Sulicka.cz.
4: Rock Radio.
3: Sulicka.cz.

0: Hausbrand Caffè, per favore. Hausbrand Caffè, per favore. Sì, signora. Hausbrand Caffè, per favore. Sì, signora. Hausbrand Caffè, per favore. Sì, signora. Hausbrand Caffè, per favore. Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Hausbrand Caffè, per favore. Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si...
0: Favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Hausbrand... Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ.
2: Věda.
1: Jde pít. Hausbrand káva. CZ.
2: Věda.
1: Hausbrand káva. CZ.
2: Věda. Řemeslo.
1: CZ.
2: Věda. Řemeslo.
1: Z.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Liho. Věda. Řemeslo. Slimovice. Liho. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice.

0: Nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Hrozí až 12 let vězení.
1: Dnes
0: bude oblačno až polojasno ráno a večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku se ojediněle budou vyskytovat přeháňky během dne místy.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. CZ.

0: vyskytovat přeháňky, během dne místy hlavně na Moravě budou vyskytovat přeháňky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší.
0: 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať
0: 20 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání stace, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušna každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušna. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Dobrého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Rock
1: Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilná.
1: Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazili. Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazili dva osobáky. Dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazili dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větší. Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazili dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Pilnáčkově ulici, kde se srazili dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Srazili dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
1: Kolony
0: měli projet všude bez větších problémů.
1: Kolony neovlivníte. Servis a
0: problémů.
1: Kolony neovlivníte. Servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. No ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. .toyota.lowman.cz. Lowman.cz. CZ. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Parádní čtvrteční
1: Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Tři minuty po... Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno máme.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno máme 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice čtvrteční ráno máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Pražské fakultní máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z Pražského. Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z Pražské. Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z Pražského letiště konvoj s Američanem. Dnes krátce po jedné ráno z Pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření ráno z Pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetření zůstane

0: Zuzka.
1: 6:06. Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza.
0: Anabel.
2: A Zuzka.
1: 6:08 ráno vám přeje Honza.
0: Anabel.
2: A Zuzka.
1: 6:06 ve čtvrtek 21. Honza.
0: Anabel.
2: A Zuzka.
1: 6:06 ve čtvrtek 21.
0: A Zuzka.
1: 6:06 ve čtvrtek 21. května. Já jsem z 6:06 ve čtvrtek 21. května. Já jsem ve čtvrtek 21. května. Já jsem Zuzko poslouchal 21. května. Já jsem Zuzko poslouchal ty tvoje zprávy. Ebola 1. května. Já jsem Zuzko poslouchal ty tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct. Já jsem Zuzko poslouchal ty tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct. Všichni tady umřeme. Zuzko poslouchal ty tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct. Všichni tady umřeme. Tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct. Všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou.
1: Ebola, chci jenom říct.
3: Všichni tady umřeme. My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazili.
1: Říct.
3: Všichni tady umřeme. My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazili.
1: Tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazil konvoj. Smále, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
1: To taky.
0: Fakt?
1: Jo, jo.
3: Nedorazil konvoj, ale kovboj.
1: To taky.
0: Fakt?
1: Jo, jo.
3: Ne, ale kovboj.
1: To taky.
0: Fakt?
1: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako že viděli.
1: To taky.
0: Fakt?
1: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako že viděli.
0: Fakt?
1: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako že viděli.
1: Že tě posloucháme, že jo?
3: Ano,
0: samozřejmě.
1: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem neposloucháme, že jo?
3: Ano,
0: samozřejmě.
1: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v
0: dopravě. Samozřejmě.
1: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě, abychom se neměli smát, protože to je retardovaný. Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě, abychom se neměli smát, protože to je retardovaný. Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě, abychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo? Že věcem v dopravě, abychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo? Když tam v dopravě, abychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda pil. To je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Mně se líbí.
3: Jo, tě odbourala, vej.
1: Když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Mně se líbí.
3: Jo, tě odbourala, vej, docela.
1: Trošku, no, nevím, co. Boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Mně se líbí.
3: Jo, tě odbourala, vej, docela.
1: Trošku, no, nevím, co se děje. Pilnáčkova ulice skvělá. Mně se líbí.
3: Jo, tě odbourala, vej, docela.
1: Trošku, no, nevím, co se děje. Dneska nějaký skvrny na slunce, mě skvělá. Mně se líbí.
3: Jo, tě odbourala, vej, docela.
1: Trošku, no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě odbourala, vej, docela.
1: Trošku, no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě, vej, docela.
1: Trošku, no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten kovboj.
1: No, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten kovboj.
1: Tak každý jsme děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten kovboj.
1: Tak každý skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten kovboj.
1: Tak každý jsme si
3: z
1: toho vzali něco.
3: Já jsem bavil ten kovboj.
1: Tak každý jsme si z toho vzali něco.
3: Já jsem si představila, jak dojel do tý nemocnice. Kovboj.
1: Tak každý jsme si z toho vzali něco.
3: Já jsem si představila, jak dojel do tý.
1: Tak každý jsme si z toho vzali něco.
3: Já jsem si představila, jak dojel do tý nemocnice na tom koňovi.
1: Tak každý jsme si z toho vzali něco.
3: Já jsem si představila, jak dojel do tý nemocnice na tom koňovi.
0: Kovboj z Ameriky.
1: Vzali něco.
3: Já jsem si představila, jak dojel do tý nemocnice na tom koňovi.
0: Kovboj z Ameriky.
3: Kdo dojel do tý nemocnice na tom koňovi.
0: Kovboj z Ameriky.
3: Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já. Nemocnice na tom koňovi.
0: Kovboj z Ameriky.
3: Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já. Wow.
0: Kovboj z Ameriky.
3: Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já. Wow. Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já. Wow. Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já. Wow. Z Ameriky dorazil kovboj a já. Wow. Sundej z toho koňa. Kovboj a já. Wow. Sundej z toho koňa.
1: Mě by zajímalo.
3: Wow. Sundej z toho koňa.
1: Mě by zajímalo.
3: Sundej z toho koňa.
1: Mě by zajímalo, co si s touhletou.
3: Sundej z toho koňa.
1: Mě by zajímalo, co si s touhletou.
3: Koňa.
1: Mě by zajímalo, co si s touhletou úvodního vstupu vezmu. Mě by zajímalo, co si s touhletou úvodního vstupu vezmu naši tři posluchači. Co si s touhletou úvodního vstupu vezmu naši tři posluchači. To nás teďka porádnu poslouchají. Úvodního vstupu vezmu naši tři posluchači. To nás teďka porádnu poslouchají.
3: Vůbec nic, tak v pořádku.
1: Tak všem pěkný ráno a vezmu naši tři posluchači. To nás teďka porádnu poslouchají.
3: Vůbec nic, tak v pořádku.
1: Tak všem pěkný ráno a posluchači. To nás teďka porádnu poslouchají.
3: Vůbec nic, tak v pořádku.
1: Tak všem pěkný ráno.

0: a posíláme Queeny.
1: Vůbec nic, tak v pořádku.
0: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny. I want to break
1: v pořádku.
0: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny. I want to break free a chci pěkný ráno a posíláme Queeny. I want to break free a chci je rozbít zadarmo. Posíláme Queeny. I want to break free a chci je rozbít zadarmo. I want to break free a chci je rozbít zadarmo. Free a chci je rozbít zadarmo.
2: Rock Radio.
0: Zadarmo.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: doma maso, kde u inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv, jakkoliv. U grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo. Abyste si udělali doma maso kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme.
0: Udělali doma maso kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady.
0: Doma maso kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední.
0: Kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme.
0: Kdekoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám
0: udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme, jedná se o inteligentní. A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme, jedná se o inteligentní kontaktní. Tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme, jedná se o inteligentní kontaktní grill. Předposlední grill, který vám rozdáme, jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor. Grill, který vám rozdáme, jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor. SBG, rozdáme, jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor, SBG 603 o inteligentní kontaktní grill Senkor, SBG 631 SS, který má 7 inteligentní kontaktní grill Senkor, SBG 631 SS grill Senkor, SBG 631 SS, který má 7 programů, ty vám SBG 631 SS, který má 7 programů, ty vám SBG 631 SS, který má 7 programů, ty vám zaručí 31 SS, který má 7 programů, ty vám zaručí dokonalý grilování, má to SS, který má 7 programů, ty vám zaručí dokonalý grilování, má 7 programů, ty vám zaručí dokonalý grilování, má to automatický senzory, který měří tlouštinu programů, ty vám zaručí dokonalý grilování, má to automatický senzory, který měří tlouštku masa, zaručí dokonalý grilování, má to automatický senzory, který měří tlouštku dokonalý grilování, má to automatický senzory, který měří tlouštku masa, má to automatický senzory, který měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte a navíc automatický senzory, který měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte a navíc senzory, který měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte a navíc display grillu vás masa, takže nic nepokazíte a navíc display grillu vás inform nic nepokazíte a navíc display grillu vás informuje o jednotlivých vkazíte a navíc display grillu vás informuje o jednotlivých fázích propečení. Takže víc display grillu vás informuje o jednotlivých fázích propečení. Grillu vás informuje o jednotlivých fázích propečení. Takže budete informuje o jednotlivých fázích propečení. Takže budete masterchef ve svém vlastním obýváku o jednotlivých fázích propečení. Takže budete masterchef ve svém vlastním obýváku či zahradě fázích propečení. Takže budete masterchef ve svém vlastním obýváku či zahradě pečení. Takže budete masterchef ve svém vlastním obýváku či zahradě.
0: Kdyby vás
1: takže budete masterchef ve svém vlastním obýváku či zahradě.
0: Kdyby
1: masterchef ve svém vlastním obýváku či zahradě.
0: Kdyby vás tohle tak nalákalo, že byste
1: ve svém vlastním obýváku či zahradě.
0: Kdyby vás tohle tak nalákalo, chtěli běžet ještě než toho v 8:30 rozdáme, tak se můžete podívat v některý ze 123 proden. Než toho v 8:30 rozdáme, tak se můžete podívat v některý ze 123 proden. Prodejen firmy rozdáme, tak se můžete podívat v některý ze 123 proden. Prodejen firmy Planeo a se můžete podívat v některý ze 123 proden. Prodejen firmy Planeo a nebo na webu. Můžete podívat v některý ze 123 proden. Prodejen firmy Planeo a nebo na webu, který ze 123 proden, prodejen firmy Planeo a nebo na webu planeo.cz. Prodejen firmy Planeo a nebo na webu planeo.cz.
1: A jinak nám klasicky piš.
0: Prodejen firmy Planeo a nebo na webu planeo.cz.
1: A jinak nám klasicky pište.
0: Firmy Planeo a nebo na webu planeo.cz.
1: A jinak nám klasicky pište Instagram
0: a nebo na webu planeo.cz.
1: A jinak nám klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefon
0: webu planeo.cz.
1: A jinak nám klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefonní
0: .cz.
1: A jinak nám klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefonní číslo. A jinak nám klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po půl klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon. Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: Držíme palce
1: Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: Držíme palce inteligentní
1: telefonní číslo a po

0: A tý zvedejte telefon.
1: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to aspoň.
0: A po půl devátý zvedejte telefon.
1: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to.
0: Zvedejte telefon.
1: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to aspoň někdo chytrý bude doma. Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to aspoň někdo chytrý bude doma. Palce, inteligentní grill určitě stojí za to aspoň někdo chytrý bude doma. A teď už jedeme dál. Grill určitě stojí za to aspoň někdo chytrý bude doma. A teď už jedeme dál. Za to aspoň někdo chytrý bude doma. A teď už jedeme dál. Bohemian Metal Rhapsody. Chytrý bude doma. A teď už jedeme dál. Bohemian Metal Rhapsody a vše. A teď už jedeme dál. Bohemian Metal Rhapsody a vše. A teď už jedeme dál. Bohemian Metal Rhapsody a vše. Už jedeme dál. Bohemian Metal Rhapsody a vše. Ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju. Bohemian Metal Rhapsody a vše. Ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu. Rhapsody a vše. Ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme. A vše. Ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Beto, můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
0: Já.
1: Na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Beto, tvoje teta. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Beto, tvoje teta. Slibuju, že ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Beto, tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu a tetu nemám.
1: Ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Beto, tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Dáme.
0: Já taky.
1: Beto, tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak.
0: Taky.
1: Beto, tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, Beto, tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuji. Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuji, jsi moc zabej. Babičku a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuji, jsi moc zabej. Takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuji, jsi moc zabej, bež vyjmenovává další mrtvý.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuji, jsi moc zabej, bež vyjmenovává další mrtvý.
1: Babičku, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuji, jsi moc zabej, bež vyjmenovává další mrtvý.
1: Babičku
0: taky ne, děkuji, jsi moc zabej, bež vyjmenovává další mrtvý.
1: Ne, už nikam.

Kapela All Time Now, Dear Mary... Kapela All Time Now, Dear Maria... Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In, Marie... Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In, Marie... Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In, Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In, Marie, počítej se mnou. Dear Maria, Count Me In, Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. Count Me In, Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek, počítej se mnou, 10 minut po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek mnou 10 minut po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek máme tu o 6. No a přátelé, protože je čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligence. No a přátelé, protože je čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligence. No a přátelé, protože je čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního. Přátelé, protože je čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali. Čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso. Rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali

Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fár. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista na oslavence na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista na oslavence na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista skladatel Adam Sepp. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista skladatel Adam Gontier, frontman. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista skladatel Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace. Zpěvák, kytarista skladatel Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace. Kytarista skladatel Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace. Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace. Je frontman kapely Three Days Grace. Frontman kapely Three Days Grace. Kapely Three Days Grace. Grace.

0: Rádio. Rokový. Rok Rádio. Rokový kulendárium. Rok Rádio. Rokový kulendárium. Rok Rádio. Rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20.
0: Rok Rádio. Rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut čtvrtek.
0: Rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut čtvrtek.
0: Kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut čtvrtek 21.
0: Kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Je 6 hodin 20 minut čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? 20 minut čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Případně Mona, na kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Případně Mona svátek. Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Hostik. Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav a svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil.
1: Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín. Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je supermeno.
2: To je takový přívětivý, jakože ví.
1: A Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je supermeno.
2: To je takový přívětivý, jakože ví. Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je supermeno.
2: To je takový přívětivý, jakože ví, že z toho cítíš domov.
1: Nebo ten
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je supermeno.
2: To je takový přívětivý, jakože ví, že z toho cítíš domov.
1: Hostimil je supermeno.
2: To je takový přívětivý, jakože ví, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku. Kam jdeš dneska na kafe? Hostimil. Takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku. Kam jdeš dneska na kafe? Hostimilovi. Jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý trošku.
2: Kam jdeš dneska na kafe? Hostimilovi. Že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý trošku.
2: Kam jdeš dneska na kafe? Hostimilovi. Cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: kam
1: trošku.
2: Kam jdeš dneska na kafe? Hostimilovi. Určitě navaří a na...
1: Nebo teplý
2: kam jdeš
1: trošku.
2: Dneska na kafe? Hostimilovi. Určitě navaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. A Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se pojeme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat na nejlepší k svátku. A pojďme se podívat na oslavě k svátku. A pojďme se podívat na oslavě. A pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví. Podívat na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský na oslavence, na ty hudební zase.

dal několik hlavních speakerů, který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. Hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle. V kapele dokonce, včetně tohodle. Včetně tohodle.

0: To je prostě starý, dobrý, poctivý šláger. Old school šláger ještě přesně
1: šláger
0: tak.
1: TV.
0: To je prostě starý, dobrý, poctivý šláger. Old school šláger ještě přesně
1: šláger
0: tak.
1: TV.
0: Tak, je starý, dobrý, poctivý šláger. Old school šláger ještě přesně
1: šláger
0: tak.
1: Šláger TV.
0: Tak, no tak je to tvoje. Dobrý, poctivý šláger. Old school šláger ještě přesně
1: šláger
0: tak.
1: Šláger TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday.
0: Old school šláger ještě přesně
1: šláger
0: tak.
1: Šláger TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy
0: šláger ještě přesně
1: šláger
0: tak.
1: Šláger TV.
0: Tak. No tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you.
0: Ještě přesně tak.
1: Šláger TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you.
0: Šláger TV. Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Tvoje.
1: Happy birthday.

71 let má americký bubeník. 71 let má americký bubeník. 71 let má americký. 71 let má americký bubeník Stanley Lynch, původní bubeník. 71 let má americký bubeník Stanley Lynch. 71 let má americký bubeník Stanley Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty. 71 let má americký bubeník Stanley Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Má americký bubeník Stanley Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Bubeník Stanley Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Tom Petty and the Heartbreakers. I'm learning to fly. Heartbreakers.

0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: To 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.
0: Procent na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
0: No s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
1: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
1: Objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Střešní
1: okna máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.
2: Trenýrkárna.cz.

Song, který se jmenuje... Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to vosto. Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to vosto. Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě. Se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. Nejsi sama. Je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 83. Nejsi sama. Je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 80. Je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slevil českingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slevil český rock'n'rollový zpěvák Mickey, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda potom. 83 let byl slavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě. 83 let byl slavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda. 83 let byl slavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě. Český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden ze zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů. Volek, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. A jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Ze zakládajících členů kapely Olympic. Zakládajících členů kapely Olympic. Kapely Olympic.

0: Svijanský más světlý 50 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card 19,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 20 Světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do žák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: Card za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: už až do 26. května
1: Kaufland
0: už 26. května
1: Kaufland
2: už zase nejde internet.
0: A Wi-Fi 5. května.
1: Kaufland.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalý.
1: Kaufland.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalý.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne. Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne. Nebylo. Zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne. Ne. Internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle
3: pomalá?
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle
2: ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše dítě? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc vlastní u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical pořádá let
4: a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical pořádá
4: rodilých tanečníků.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor
4: pníků.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: So.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava.
6: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava.
6: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava.
6: Letní tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu
6: pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste
7: tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti,
7: zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti,
7: kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz
7: k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita
7: základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita
7: činy.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Lap tančit. I o prázdninách.
8: Máte penzíko.
4: I o prázdninách.
8: Máte penzíko. Převeďte si
4: i o prázdninách.
8: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod

0: tuju.
1: Děkujeme.
0: Happy birthday, happy birthday to you.
1: Děkujeme.
0: Happy birthday, happy birthday to you.
1: Děkujeme krásný.
0: Happy birthday to you.
1: Děkujeme krásný, to bylo.
0: Čím dál tím lepší. Day to you.
1: Děkujeme krásný, to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem kdokoliv.
0: To you.
1: Děkujeme krásný, to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem Děkujeme krásný, to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to Děkujeme krásný, to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem kdokoliv. Děkujeme krásný, to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem kdokonalosti.
0: Já potřebuji ještě dál tím lepší.
1: Jo, myslím, že to pilujem kdokonalosti.
0: Já potřebuji ještě
1: Jo, myslím, že to pilujem kdokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický.
1: Myslím, že to pilujem kdokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeň mi ho do příště.
1: Sežeň to pilujem kdokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeň mi ho do příště.
1: Kdokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeň mi ho do příště. Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeň mi ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli.
0: Ten indický podklad, sežeň mi ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli.
0: Podklad, sežeň mi ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli. Aleš Brych.
0: Příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí. Příště a za chvíli Aleš Brychta, výlet do Bájí. A za chvíli Aleš Brychta, výlet do Bájí.
2: Trénírkárna.
1: Chvíli Aleš Brychta, výlet do Bájí.
2: Trénírkárna.cz.
1: Brychta, výlet do Bájí.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej. Výlet do Bájí.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
2: Hej ty.
3: Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 3. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz a kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna. Trenýrkárna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a je problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jedni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: to a jede to.

střešní okna mezi vámi a nebem již Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu vámi a nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí? Ano, nebem již 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí? Ano, česká střešní okna. Výměna střešních oken.

79. 79 let, už se blížíme k 80. 79 let, už se blížíme k 80. Máme lidský zpěvák. 79 let, už se blížíme k 80. Máme lidský zpěvák a klávesák byl čemp. 79 let, už se blížíme k 80. Máme lidský zpěvák a klávesák. 79 let, už se blížíme k 80. Máme lidský zpěvák a klávesák byl Čemplin. Už se blížíme k 80. Máme lidský zpěvák a klávesák byl Čemplin. Máme lidský zpěvák a klávesák byl Čemplin. Dlouholetý člen kapely Chicago. Zpěvák a klávesák byl Čemplin. Dlouholetý člen kapely Chicago. Klávesák byl Čemplin. Dlouholetý člen kapely Chicago. Který si dal Čemplin, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik hlavních zpěvů, tej člen kapely Chicago, který

0: NN zvládnete oním penzíkem, si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár... sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz lomeno penzíko. Na kafe. Více na nn.cz lomeno penzíko. Více na nn.cz lomeno penzíko. CZ lomeno penzíko.
1: Kontejnery
0: no penzíko.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: Atgel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsem problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme s...
2: Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše...
2: Kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. Siegel.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistole stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistole přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní na výběr. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní na tolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí, dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pěnách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace z 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Na, tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
5: Topcentrum.cz.
4: Tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
5: Topcentrum.cz.
4: Doda zdarma. Více na dek.cz.
5: Topcentrum.cz.
4: Cena dek.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Z. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hostry svého řemesla.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba a fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebrových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Tra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Nebem již 40 let. Fenestra.cz. 40 let. Fenestra.cz. Fenestra.cz.
1: V Kauflandu fandíme
0: hokej.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur
1: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur 150 gramů za
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur 150 gramů.
1: Jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur 150 gramů za 17
1: připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský

0: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově Řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna stavte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštěv. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. S tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Cích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slev nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé aktivné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na
1: Rok a cema, jde to i bez banky.

0: Tenhle ten šerif jak saň, poznáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šerif jak saň a používá Jimmy není škod. Tenhle ten šerif jak saň a používá hned zbraň škod. Tenhle ten šerif jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý.
0: Tenhle ten šerif jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý, poctivý
2: oldschool.
0: Šerif jak saň a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý, poctivý oldschool
2: šlágr.
0: A používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý, poctivý oldschool
2: šlágr.

0: Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát si výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektro zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každá tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesi... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel či Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Dodavatel nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topdovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Rockradio.cz Rockradio, co se děje? Rockradio, co se děje? Rockradio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno.
0: Rockradio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl se...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Děje.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezi... Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpní ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konferenci krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prvně mezinárodní bezpečnostní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatel Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů s Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí. Počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí. Počítají více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční pro 80 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční pro zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává teď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého. Prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Očekává, že do konce letošního

0: letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika miliardáře trvalo tři na jihu země. Vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalně. Vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapilo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Prohráli po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezali Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezali 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Pojď.
0: Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio.
0: Jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Počas.
0: Trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: V klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, rána večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, rána večer místy až.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, rána večer místy až skoro jasno. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat. Oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky během dne. Ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky během dne. Místy hlavně na Moravě až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky během dne. Místy hlavně na Moravě jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle vyskytovat přehaňky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až přehaňky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až ty hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia. 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia. 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: Tedy 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Vrací až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Vrací Králové se stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Vrací Králové se srazili dva
1: osobáky. Doprava.
0: Vrací Králové se srazili dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si
1: doprava.
0: Vrací Králové se srazili dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si. Vrací Králové se srazili dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze se srazili dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Srazili dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Praze si dejte pozor na Limuské.

0: Tvůj největší favorit Aleš Brich... Tvůj největší favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí. Tvůj největší favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí. Tvůj největší favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí, chviličku po... Tvůj největší favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Rádiu. Favorit Aleš Brichta, výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Rádiu. Co ty na to?
1: Brichta,
0: výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Rádiu. Co ty na to? Do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Rádiu. Co ty na to?
1: Brichten krásný má...
0: po půl sedmí na Rock Rádiu. Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi spí
0: na Rock Rádiu. Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky.
0: Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. Máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. Takže Zuzi zprávičky. And he shoots his zprávičky. And he shoots his
2: Uvolněte se a nemusíte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázat. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rokrádio, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rokrádio nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rokrádio fandí hokejček a hlavně nezdržujte hru. Rokrádio fandí hokej, tak fandí a hlavně nezdržujte hru. Rokrádio fandí hokej, tak fandíte hru. Rokrádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na pod... Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se při Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavost s náma.

0: Když už padly,
1: se je tvořit zpět ze stínů.
0: Když už padly,
1: zpět ze stínů.
0: Když už padly,
1: na na na.
0: Když už padly,
1: na na na.
0: Když už padly.

0: Limuská.
1: Instagram Rock Rádia. To je
0: Horná Limuská.
1: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte.

Zuzko, Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další. Radio. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a letošsko. Díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka. Díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka. Teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka. Další muziku Megadeth a letošní novinka. Z jejich opravdu styku Megadeth a letošní novinka. Z jejich opravdu snad posledního alba. A letošní novinka z jejich opravdu snad posledního alba Another Bad Day. Novinka z jejich opravdu snad posledního alba Another Bad Day. Opravdu snad posledního alba Another Bad Day. Snad posledního alba Another Bad Day. Alba Another Bad Day. Another Bad Day. Day.

0: po půl sedmí. Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom... Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se ho mohli vylepšit.
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se ho mohli vylepšit.
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se ho mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska povídat zase o něčem zajímavým. Doufám teda. Paul McCartney. Zase o něčem zajímavým. Doufám teda. Paul McCartney. Zase o něčem zajímavým. Doufám teda. Paul McCartney. Se teďka v zajímavým. Doufám teda. Paul McCartney. Se teď... Doufám teda. Paul McCartney. Se teďka vyjádřil, protože jsem teda. Paul McCartney se teďka vyjádřil, protože se o něm zase mluví, bude vydávat novou. Paul McCartney se teďka vyjádřil, protože se o něm zase mluví, bude vydávat novou desku. Se teďka vyjádřil, protože se o něm zase mluví, bude vydávat novou desku. Se teďka vyjádřil, protože se o něm zase mluví, bude vydávat novou desku. Že nefotil, protože se o něm zase mluví, bude vydávat novou desku. Že nefotí selfiečka. Focení ve chvíli, kdy někdo k němu přijde a začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele. Kdy někdo k němu přijde a začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. A začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. Začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. A odejde. Prejma mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. A odejde. Prejma, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. A odejde. Prejma pocit, že tím, promiňte, já se nefotím. A odejde. Prejma pocit, nefotím. A odejde. Prejma pocit, že tím přichází o něco. A odejde. Prejma pocit, že tím přichází o něco důležitého. Odejde. Prej má pocit, že tím přichází o něco důležitého. O kus sebe. Má pocit, že tím přichází o něco důležitého. O kus sebe. Pocit, že tím přichází o něco důležitého. O kus sebe. To říkali Indiáni. Tím přichází o něco důležitého. O kus sebe. To říkali Indiáni přece, že
1: ti to krade
0: o něco důležitého. O kus sebe. To říkali Indiáni přece,
1: že ti to krade
0: důležitý. O kus sebe. To říkali Indiáni přece,
1: že ti to krade duši.
0: Tak třeba poli kus sebe. To říkali Indiáni přece,
1: že ti to krade duši.
0: Tak to říkali Indiáni přece,
1: že ti to krade duši.
0: Tak třeba poli ještě Indiáni přece,
1: že ti to krade duši.
0: Tak třeba poli ještě staromilec,
1: ti to krade duši.
0: Tak třeba poli ještě staromilec, no, a vlastně duši. Tak třeba poli ještě staromilec, no, a vlastně v tom trošku jako jede. Tak třeba Pole ještě staromilec, no, a vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením?
0: Třeba Pole ještě staromilec, no, a vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Staromilec, no, a vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se...
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako se mnou...
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde...
1: S focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert...
1: Fanoušky.
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak... Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou za rok, takže to vlastně... To nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou za rok. Se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou za rok, takže to vlastně...

0: v pohodě. Někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam, tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda...
0: Fotit na nějaký koncert nebo někam, tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně...
0: Nebo někam, tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama zase...
0: Tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama zase...
0: Takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda.
0: V pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda. Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí nejsou. Mám teda hodně těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí nejsou vlezlí nešahají s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí nejsou vlezlí nešahají mi na prsa na zadek a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí nejsou vlezlí nešahají mi na prsa na zadek a tak, což já to mám ráda, když jsou jakoby milí nejsou vlezlí nešahají mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už když jsou jakoby milí nejsou vlezlí nešahají mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už jakoby milí nejsou vlezlí nešahají mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel vlezlí nešahají mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel mi na prsa na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky přiblížit. Samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky přiblížit.
0: Tě obrat
1: to,
0: jako ohrabat
1: jo,
0: na fotce.
1: Hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky přiblížit.
0: Tě obrat
1: to,
0: jako ohrabat
1: jo,
0: na fotce.
1: To pak mám stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky přiblížit.
0: Tě obrat jako ohrabat na fotce.
1: To pak mám sto chutí jim tak to fyzicky přiblížit.
0: Tě obrat jako ohrabat na fotce.
1: To pak mám sto chutí jim dát loket, ale tak to fyzicky přiblížit.
0: Tě obrat jako ohrabat na fotce.
1: To pak mám sto chutí jim dát loket, ale fyzicky přiblížit.
0: Tě obrat jako ohrabat na fotce.
1: To pak mám sto chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to tak
0: je obrat jako ohrabat na fotce.
1: To pak mám sto chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to tak já se
0: ohrabat na fotce.
1: To pak mám sto chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to tak já se fotím. Mám sto chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to tak já se fotím ráda, mně to přijde jako dát loket, ale jakoby když jsou milí a to tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně, ale jakoby když jsou milí a to tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už tobě když jsou milí a to tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde to tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát, tím ráda mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si před... Když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky tak... To ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá. Člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho jako lehce. Kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho. Předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho jako lehce. Dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho jako lehce.
0: No,
1: tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho jako lehce.
0: No, a pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý. Každopádně tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý. Každopádně tím pádem otázka dneska, přátelé, aby jsme zase nebyli dlouhý. Každopádně tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami jsme zase nebyli dlouhý. Každopádně tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Dlouhý. Každopádně tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi focení, tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás, jestli vy sami máte rádi focení a hlavně otázka dneska, přátelé, na vás, jestli vy sami máte rádi focení, přátelé, na vás, jestli vy sami máte rádi focení a hlavně, jestli vy sami máte rádi focení a hlavně, jestli chodíte takhle teda lovit, jestli vy sami máte rádi focení a hlavně, jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, máte rádi focení a hlavně, jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje focení a hlavně, jestli chodíte takhle

0: teda lovit svoje oblíbence. A hlavně, jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím. Jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Nebo třeba moderát zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Nebo třeba moderát herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Nebo třeba moderátory kohokoliv, když jdete na koncert nebo někam. Nebo třeba moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli koncert nebo někam. Nebo třeba moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, nebo třeba moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty moderátory, jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli je to pro vás památka. Jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli je to pro vás památka, nebo jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli je to pro vás památka, nebo jestli radši koukat, jestli si ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli je to pro vás památka, nebo jestli radši koukat ty fotky pak někde vystavujete, nebo jestli je to pro vás památka, nebo jestli radši koukat na ten koncert, protože ta fotka vás vystavujete, nebo jestli je to pro vás památka, nebo jestli radši koukat na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá, jestli je to pro vás památka, nebo jestli radši koukat na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam
0: památka, nebo jestli radši koukat na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do
0: komentářů. Nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše
0: na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný,
0: protože ta fotka vás vlastně nezajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka na
0: zajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růží. Můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková. Po komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party. Naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party, takže těším se. Příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party, takže těším se.
0: To můžete tak.
1: Na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party, takže těším se.
0: To můžete.
1: Vypadám jak Helena Růžičková po party, takže těším se.
0: To můžete taky, my je tu ubijeme.
1: Růžičková po party, takže těším se.
0: To můžete taky, my je tu ubijeme.
1: Po party, takže těším se.
0: To můžete taky, my je tu ubijeme. Pište.
1: Umijeme. Pište. Těším se.
0: To můžete taky, my je tu ubijeme. Pište.
1: Umijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek.
1: Těším se.
0: To můžete taky, my je tu ubijeme. Pište.
1: Umijeme.
0: Pište pod aktuální. Můžete taky, my je tu ubijeme. Pište.
1: Umijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek. Tu ubijeme. Pište.
1: Umijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku za chvíli. Pište.
1: Umijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku za chvíli to proberem.
1: Umijeme.
0: Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzik. Pište pod aktuální příspěvek na Facebooku za chvíli to proberem. Za chvíli taky další aktuální příspěvek na Facebooku za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell. Příspěvek na Facebooku za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell. Za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme. To proberem. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme. Za chvíli taky další muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme. Muzika byly Idol, Rebel Yell si dáme.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Idol, Rebel Yell si dáme.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Yell si dáme.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedem?
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevu.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%.
3: A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%.
3: Ne.
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, hradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Baumaxu mají do konce května slevy až 25%.

0: na bazény, grily, zahradní nábytek a do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Tak
0: slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort
0: tek a nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nejen to.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
1: hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny
1: rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
1: na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Kde?
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultravýhled...
0: To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultravýhled...
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50...
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou...
0: Něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart ví
0: víc.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart. Výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní s nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 699 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v
2: před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu
2: 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu
2: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetří.
2: Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
2: tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250. V Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů. Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 30. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 30. Příklad berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 30. Berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola original druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 22,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21. Originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské ada 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL z litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,91,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20. Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. utěrky XXL za 59,90 až do 26. květ XXL za 59,90 až do 26. květ za 59,90 až do 26. května Kaufland
4: zahrádkář se raduje
3: 59,90 až do 26. května Kaufland
4: zahrádkář se raduje zahrádce se věnuje
3: až do 26. května Kaufland
4: zahrádkář se raduje

0: zahrád 6. května. Kaufland. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje na Kaufland. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafid hrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste ho.
0: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať kupuje
0: všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
0: vyřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: @eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snad
1: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno
1: nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
1: u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. A přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@
2: zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@
2: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro
2: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zase tam.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Zase tam.
0: Vaši zahradu.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to dělá.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to dělá.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
3: Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
3: Tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s doděláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak
4: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak to
4: tak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 6 za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. Zkušební jízda 9 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. Zkušební jízda na korun. Méně tankování, více prostor. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování, více prostor. Zkušební jízda na BYD.com. Potřební více prostor. Zkušební jízda na BYD.com. Prostor. Zkušební jízda na BYD.com.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: Zkušební jízda na BYD.com.
5: Potřebuješ změnit splátku?
4: Dana BYD.

0: flexi.com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S
0: flexibil.com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc splátku. S flexibilní půjčkou od Home Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a flexibilní půjčkou od Home Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 000 míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 200 000 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Hot online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příjem na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Liže.
3: Happy Sport.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské.
0: Pro lepší příběhy.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport. Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis. Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar. Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Kšťovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Sport. Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport. Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší
2: dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta.
4: Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
4: Sport.
5: Chceš žít značkový život? Chceš žít značkový život? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdu? Chceš žít značkový život? Nebo ten chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si. Nebo ten opravdový? Značka si ty opravdový. Značka si ty. www.bezpotisku.cz Značka si ty. www. Značka si ty. www.bezpotisku.cz si ty. www.bezpotisku.cz
6: Tak co koupelna?
5: Ty. www.bezpotisku.cz
6: Tak co koupelna? Hotová?
5: www.bezpotisku.cz
6: Tak co koupelna? Hotová?
7: Super.
5: www.bezpotisku.cz
6: Tak co koupelna, hotová?
7: Sepeš.
6: Takže
5: sprchu.cz
6: Tak co koupelna, hotová?
7: Sepeš.
6: Takže sprcháč, umyvadlo.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod,
1: všechno hotový, peš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod,
1: všechno hotový, peš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod,
1: všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod,
1: všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák? Záchod.
1: Všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Všechno hotový. A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Odvětrávání. Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne.
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám...
1: Co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme... Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilátory... Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz. Ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilátory.
0: Teď správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
0: Odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
0: Poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
0: Jdeme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
0: Ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
0: Jaktory.cz.
3: Jak to má motor a kola, dřív či později
2: .cz.
3: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou pro... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale je... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše klémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Mazká zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude ta naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrém, Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku, stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Řídí Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
4: Řídíš rád kamion ne
3: pondělí do pátku na Rock Radio.
4: Řídíš rád kamion
3: na Rock Radio.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku u nás. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku?

U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. CZ/kariéra. Rod/kariéra.

Nemusíš být Nemusíš být mánička, abys byl Nemusíš být mánička, abys byl rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Vidím tu lásky svý stát. Slušná muzika pro všechny.

0: nima děláte, což nám mají lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nima děláte, což nám můžete napsat, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nima děláte, což nám můžete napsat, pod aktuální bence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nima děláte, což nám můžete napsat, pod akce s nimi rádi fotíte, co s nima děláte, což nám můžete napsat, pod aktuální příspěvek na Facebook. Co s nima děláte, což nám můžete napsat, pod aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jsi to řekl.
0: Děkuju. Což nám můžete napsat pod aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jsi to řekl.
0: Děkuju. Napsat pod aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jsi to řekl.
0: Děkuju. Já jsem se aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jsi to řekl.
0: Děkuju. Příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jsi to řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala.
1: Moc hezky jsi to řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala, že některý lidi...
1: Hezky jsi to řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala, že některý lidi... Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala, že některý lidi se fotí... Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala, že některý lidi se fotí... Chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala, že některý lidi se fotí víckrát.
1: Ano.
0: To, co jsi říkala, že některý lidi se fotí víckrát.
1: Ano.
0: Jsou
1: třeba
0: že některý lidi se fotí víckrát.
1: Ano.
0: Jsou
1: třeba
0: lidi se fotí víckrát.
1: Ano.
0: Jsou
1: třeba
0: fotí víckrát.
1: Ano.
0: Jsou
1: třeba i šestkrát za večer.
0: Víckrát.
1: Ano.
0: Jsou
1: třeba i šestkrát za večer.
2: A bude no. Ještě dnes.
1: Ano.
0: Jsou
1: třeba i šestkrát za večer.
2: A bude no. Ještě jedna selfiečka a pak přichází ještě z dal.
1: Třeba i šestkrát za večer.
2: A bude ještě jedna selfiečka a pak
1: třeba i šestkrát za večer.
2: A bude ještě jedna selfiečka
1: a pak přichází ještě s dalším a dalším panákem a pivem za večer.
2: A bude ještě jedna selfiečka
1: a pak přichází ještě s dalším a dalším panákem a pivem a vypadá.
2: A bude ještě jedna selfiečka
1: a pak přichází ještě s dalším a dalším panákem a pivem a vypadá.
2: Jedna selfiečka
1: a pak přichází ještě s dalším a dalším panákem a pivem a vypadá čím dál tím víc pod obraz a pak přichází ještě s dalším a dalším panákem a pivem a vypadají čím dál tím víc pod obraz a to focí něčím. S dalším a dalším panákem a pivem a vypadají čím dál tím víc pod obraz a to focí dalším panákem a pivem a vypadají čím dál tím víc pod obraz a to focí něčím dál tím nepříjemnějším a pivem a vypadají čím dál tím víc pod obraz a to focí něčím dál tím nepříjemnější. Vypadají čím dál tím víc pod obraz a to focí něčím dál tím nepříjemnější. Tím víc pod obraz a to focí něčím dál tím nepříjemnější.
0: No, vždycky když hrajeme
1: obraz a to focit něčím dál tím nepříjemnější.
0: No, vždycky, když hrajeme s Olgou...
1: Čím dál tím nepříjemnější.
0: No, vždycky, když hrajeme s Olgou, tak z nějakého...
1: Nepříjemnější.
0: No, vždycky, když hrajeme s Olgou, tak z nějakého...
1: Nevlastnější.
0: No, vždycky, když hrajeme s Olgou, tak z nějakého... Nevlastně... No, vždycky, když hrajeme s Olgou, tak z nějakého... Nevlastně nepochopí. Když hrajeme s Olgou, tak z nějakého... Vždycky fakt počká na každýho posledního, který je hrozný houfy a ona je hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každýho posledního, který prostě přijde bez nohou. Ona je hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každýho posledního, který prostě přijde bez nohou. Takže vždycky fakt počká na každýho posledního, který prostě přijde bez nohou. Počká na každýho posledního, který prostě přijde bez nohou, aby si s ní udělal fotku. Takže fakt jakýho posledního, který prostě přijde bez nohou, aby si s ní udělal fotku.
1: V pořádku, takhle to měl vlastně kajakotů, mně to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale, když
1: to vlastně kajakotů, mně to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale, když tu frontu pozoruješ, tak tam...
1: Mně to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale, když tu frontu pozoruješ, tak tam...
1: To přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale, když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě...
1: A to dělám stejně.
0: No ale... Když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek... No ale, když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš model. Když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek se... Když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek...

0: on tu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běží na konec tý, tak tam prostě najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běží na konec tý řady. Najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běží na konec tý řady. A vystojí to po druhý, že týpek se vyfotí a pak běží na konec tý řady. A vystojí to se vyfotí a pak běží na konec tý řady. A vystojí to po druhý. A pak běží na konec tý řady. A vystojí to po druhý. A pak to vybíjí se ještě jednou. Běží na konec tý řady. A vystojí to po druhý. A pak to vybíjí se ještě jednou. A vystojí to po druhý. A pak to vybíjí se ještě jednou. Prostě že takhle třeba. A vystojí to po druhý. A pak to vybíjí se ještě jednou. Prostě že takhle třeba třikrát se foto druhý. A pak to vybíjí se ještě jednou. Prostě že takhle třeba třikrát se otočí jako samozřejmě, když ještě to vybíjí se ještě jednou. Prostě že takhle třeba třikrát se otočí jako samozřejmě, když ještě jednou. Prostě že takhle třeba třikrát se otočí jako samozřejmě, když ještě to by někdo takhle třeba třikrát se otočí jako samozřejmě, když ještě to by někdo přijde po třetí, tak pak jako kroky se otočí jako samozřejmě, když ještě to by někdo přijde po třetí, tak pak jako kroky, že ho říkáš si ty vole, děláš,
1: že to
0: otočí jako samozřejmě, když ještě to by někdo přijde po třetí, tak pak jako kroky, že ho říkáš si ty vole,
1: děláš, že to
0: samozřejmě, když ještě to by někdo přijde po třetí, tak pak jako kroky, že ho říkáš si ty vole,
1: děláš, že to stalker jak
0: jiné říká, po třetí, tak pak jako kroky, že ho říkáš si ty vole,
1: děláš, že stalker jak jiné říká,
0: pak jako kroky, že ho říkáš si ty vole,
1: to je divný, že stalker jak jiné říkám, tam už opravdu člověk jako
0: pochopí, že ho říkáš si ty vole,
1: to je divný, že stalker jak jiné říkám, tam už
0: opravdu, vole,
1: to je divný, že stalker jak jiné říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, jestli ten člověk je psychicky, že stalker jak jiné říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, jestli ten člověk je psychicky v pořádku, stalker jak jiné říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, jestli ten člověk je psychicky v pořádku, říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, jestli ten člověk je psychicky v pořádku, a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To si opravdu člověk jako pochybuje, jestli ten člověk je psychicky v pořádku, a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To se jako nedivím. Jako pochybuje, jestli ten člověk je psychicky v pořádku, a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To se jako nedivím.
0: Jako někdy
1: člověk je psychicky v pořádku, a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože
1: krátko a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi
1: začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už
1: lehký obavy, jo. To se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už
1: jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvuk. Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. Když se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. Bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. koncert. Většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce. Tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce. Ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce. A teďka tam vidíš toho týpka, že jo, hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce. A teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj! Prostě 50. koncert v řadě v tom roce. A teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj!
1: Jsem
0: tu v řadě v tom roce. A teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj!
1: Jsem
0: v tom roce. A teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj!
1: Jsem tu zase!
0: A teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj!
1: Jsem tu zase!
0: Toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj!
1: Jsem tu zase!
0: Který zvedne tu ruku a ahoj!
1: Jsem
0: tu zase! Takže ahoj!
1: Jsem tu zase!
0: Takže to je třeba docela děsivý.
1: Jsem tu zase!
0: Takže to je třeba docela děsivý. Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako... Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody. Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo? Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo? Úplně nikdo. To je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo? Úplně nikdo. A Paul McCartney děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo? Úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. A samozřejmě my jsme jako nobody, že jo? Úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. My jsme jako nobody, že jo? Úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. Takže ten jako nobody, že jo? Úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. Takže ten jeho nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným.
0: S tím by se vyfotil úplně každý. Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapem.
0: Úplně každý.

0: Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným raperem na show a ty
0: mě... Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným raperem na show a ty měli jednu...
0: Postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným raperem na show a ty měli jednu fan... Jsem jezdila s jedním nejmenovaným raperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila... Jezdila s jedním nejmenovaným raperem na show a ty měli jednu faninku, která je... nejmenovaným raperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila nehledě na to, kde v reperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila nehledě na to, kde v repu a ty měli jednu faninku, která jezdila nehledě na to, kde v republice měli jednu faninku, která jezdila nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla na každém, která jezdila nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla na každém tom koncert, nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla na každém tom koncertě.
0: Máme jeden taky den takový.
1: V Brně to, kde v republice měli koncert a byla na každém tom koncertě.
0: Máme
1: jeden
0: v
1: republice měli koncert a byla na každém tom koncertě.
0: Máme
1: jeden den
0: takový.
1: V Brně, druhý den prostě úplně na druhém a byla na každém tom koncertě.
0: Máme
1: jeden den
0: takový.
1: V Brně, druhý den prostě úplně na druhém konci republiky tom koncertě.
0: Máme
1: jeden den
0: takový.
1: V Brně, druhý den prostě úplně na druhém konci republiky.
0: Máme
1: jeden den
0: takový.
1: V Brně, druhý den prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně
0: jeden
1: v Brně, druhý den prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně přejden prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný. Prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil to jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil z Brna, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak být psychouš, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak zhouš, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už to Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc. Pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
0: Jsou takový fan.
1: Někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
0: Jsou takový fan.
1: Jako je to teda za mě už trošku moc.
0: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude.
1: Teda za mě už trošku moc.
0: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, všude.
1: Už trošku moc.
0: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, všude, mají je všichni růz.
1: Moc.
0: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, všude, mají je všichni různý umění. Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, všude, mají je všichni různý umělci, který jezdí opravdu jako všude, všude, mají je všichni různý umělci. Opravdu jako všude, všude, mají je všichni různý umělci. Všude mají je všichni různý umělci z různých kapel a ne kapel. Mají je všichni různý umělci z různých kapel a všichni různý umělci z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak. Ty umělci z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak za...
0: Z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Je to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký, no.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký, no.
1: Asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký, no. Na stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další povídání, na jednu stranu to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, tak na jednu stranu to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bonjovi hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bonjovi a Blaze of Glory. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bonjovi a Blaze of... Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bon Jovi a Blaze of Glory na rok. Další povídání za chvíli, tak už John Bon Jovi a Blaze of Glory na rok rádiu.

0: Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 40. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49 minut. Lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že půl meka 9 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že půl meka minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že půl meka se nerad fotí, nerad dělá selfie. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že půl meka se nerad fotí, nerad dělá selfiečka,
1: jestli se s nimi rádi fotíte, co s

chvíli, teď už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Rádiu. John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Rádiu. Blaze of Glory na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Rokovej rozjezd z Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel

Fullest.

0: Pokračovat v dnešním povídání o selfiečku. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním povídání o selfiečkách se známej Maxi. Pokračovat v dnešním povídání o selfiečkách se známej Maxichtama. Taky vám v dnešním povídání o selfiečkách se známej Maxichtama. Taky vám při povídání o selfiečkách se známej Maxichtama. Taky vám připomenem, že rozdáváme o selfiečkách se známej Maxichtama. Taky vám připomenem, že rozdáváme další inteligentní kdy známej Maxichtama. Taky vám připomenem, že rozdáváme další. Taky vám připomenem, že rozdáváme další inteligentní grill. No a budeme si pouštět další slušnou. Připomenem, že rozdáváme další inteligentní grill. No a budeme si pouštět. Rozdáváme další inteligentní grill. No a budeme si pouštět další slušnou muzikou. Tak hezký ráno. Další inteligentní grill. No a budeme si pouštět další slušnou muzikou. Tak hezký ráno. Inteligentní grill. No a budeme si pouštět další slušnou muzikou. Tak hezký ráno. No a budeme si pouštět další slušnou muzikou. Tak hezký ráno. Pouštět další slušnou muzikou, tak hezký ráno. Slušnou muzikou, tak hezký ráno.
1: Nové styly pro vaše...
0: Tak hezký ráno.
1: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 90 styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 to, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Než si myslíte.
2: Katalpa. Katalpa. Katalpa. Využijte výhody Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze či nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma. Česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž. S vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa prémiový nábytek a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa prémiový nábytek kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa prémiový nábytek a až 40%. Katalpa prémiový nábytek a kuchyně.

0: Více na kuchyně-katalpa.cz. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz. Semkyně. Více na kuchyně-katalpa.cz. Ceny rostou digitálně na kuchyně-katalpa.cz. Ceny rostou kuchyně-katalpa.cz. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zla katalpa.cz. Ceny rostou, digitální čísla mizí, CZ. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál tla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte nahod. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. U portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vaší po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Poce. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Čky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Brána k bezpečí. A u portál CZ.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapark.
0: A u portál CZ.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala.
0: Portál CZ.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí.
1: Rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
1: Jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy.
1: Z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava.
1: Tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace.
1: Kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace.
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava. Na
1: vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.
1: Na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
1: Ské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
3: Když uvidíte a
2: zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz. Celý den více na Aquapalace.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné,
2: více na Aquapalace.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější na
2: Aquapalace.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Másitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 200.

0: 250. Dejte tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok a chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet 50 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. S apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13,59,90. Albert. Dle srovnání k 13,5,90. Albert. Dle srovnání k 13,5.
1: Chcete si...
0: Albert. Dle srovnání k 13,5. Dle srovnání k 13,5.
1: Chcete si sednout tady?
0: K 13,5.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi s...
0: 13,5.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě.
1: Asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu.
1: Spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není...
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
2: Já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční...
2: Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo... Není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo... Ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak. Banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma. Restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Ve svý...
3: Start Business zdarma na KBCZ.
4: Ve světě...
3: Zdarma na KBCZ.
4: Ve světě plném
3: had. KBCZ.
4: Ve světě plném had. Ve světě plném hrozeb je jist... Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které v světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. O Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišť. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph, vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. I důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. Jistotu

Česku zajišťuje Alef. To v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

Rasmus a ich guilty neboli... Rasmus a ich guilty neboli... Rasmus a ich guilty neboli vinen dvě... Rasmus a ich guilty neboli vinen dvě minuty. Rasmus a ich guilty neboli vinen dvě minuty před sedmou. A ich guilty neboli vinen dvě minuty před sedmou hodinou raní. Ty neboli vinen dvě minuty před sedmou hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli bude vinen dvě minuty před sedmou hodinou raní na Rock Rádiu. Vinen dvě minuty před sedmou hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v minuty před sedmou hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním sedmou hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním povídání o selfiečkách se známýma raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat

Shromáždění OSN o ochraně klimatu. Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středeční nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středeční se rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela rezoluce klimatu. Při středečním hlasování se zdržela rezoluce při středečním hlasování se zdržela rezoluce podpořila loňské stanovisko mezi hlasování se zdržela rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora se zdržela rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora podle rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora podle kterého soustáce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora podle kterého soustáty podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora podle kterého soustáty právně zodpovědné stanovisko mezinárodního soudního dvora podle kterého soustáty právně zodpovědné v případě národního soudního dvora podle kterého soustáty právně zodpovědné v případě soudního dvora podle kterého soustáty právně zodpovědné v případě porušování svých podle kterého soustáty právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků soustáty právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků je zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků několik evropských v případě porušování svých klimatických závazků několik evropských porušování svých klimatických závazků několik evropských zemí ve středu odsoudilo i ze svých klimatických závazků několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení svých závazků. Několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty. Několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy, zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí, aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách reakční pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodní, kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují ta armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, a to pod desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, a to pod dohledem maskovaných aktivistů klečících na zemi, a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních na zemi, a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek, a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek, a dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti Nymburští basketbalisté jsou a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti Nymburští basketbalisté jsou proti ministra národní bezpečnosti Nymburští basketbalisté jsou po 22. národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále vekti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále vekti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno máme krátce.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházející sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházející zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou. Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost na desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítra bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítra hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek, řekl Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek, řekl to na konferenci křehká bezpečnost nelze odkládat na zítřek, řekl to na konferenci křehká bezpečnost podle něj se odkládat na zítřek, řekl to na konferenci křehká bezpečnost na zítřek, řekl to na konferenci křehká bezpečnost podle něj si Evropa zvykla na řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla ta bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem již za Evropu vše, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem již za Evropu vše vyřeší. Ovšem podle Pavla nechtějí být garantem již za Evropu vše vyřeší. Česká republika nechtějí být garantem již za Evropu vše vyřeší. Česká republika být garantem již za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát již za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila se Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně. Jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného

0: 21. po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězí 20. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězí v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězí ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 90 hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a 20. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0. Zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. 86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio.
0: A sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až s...
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se bude...
1: Časí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojedině... Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat... Polojasno ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat... místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat... Přehaňky během dne místy hlavně... Skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat... Přehaňky během dne místy hlavně... Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat... Přehaňky během dne místy... hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší jediněle vyskytovat přehaňky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 přehaňky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 3 místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Česku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Ať už prší.
0: 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Ať už prší.
0: 23 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej.
0: Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dikt... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Te diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 3.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13.
1: Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy.
1: Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnic. Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 70 silnici číslo 13.

0: 13 na trase Liberec-Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. 13 na trase Liberec-Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru na trase Liberec-Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Liberec-Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. U obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobně na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky a boural se taky v Praze hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky a boural se taky v Praze v Malešicích. Osobní auto tam narazilo do značky a boural se taky v Praze v Malešicích na Limuské ulici. To tam narazilo do značky a boural se taky v Praze v Malešicích na Limuské ulici. Značky a boural se taky v Praze v Malešicích na Limuské ulici. A boural se taky v Praze v Malešicích na Limuské ulici. Se taky v Praze v Malešicích na Limuské ulici.
1: Instagram
0: Rokrádia na Limuské ulici.
1: Instagram Rokrádia.
0: Limuské ulici.
1: Instagram Rokrádia. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolant. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolant nepatří. Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolant nepatří. Naše příspěvek. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolant nepatří. Naše jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou a
1: rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
1: Rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
2: Čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. Ve čtvrtek. Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. Ve čtvrtek. Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. Ve čtvrtek
0: 21.
3: 3 minuty po 7. Ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dám. 3 minuty po 7. Ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám. 7. Ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje. Obrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje. Obrnice ne. 20. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje. Obrnice ne. Kdo by tam to bydlel?
0: Existuje.
3: Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje. Obrnice ne. Kdo by tam to bydlel? Proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje. Obrnice ne. Kdo by tam to bydlel? Dobře, tak i podivný názvy, to snad neexistuje. Obrnice ne. Kdo by tam to bydlel? Dobře, tak zařadíme. To snad neexistuje. Obrnice ne. Kdo by tam to bydlel? Dobře, tak zařadíme na seznam. Existuje Obrnice ne. Kdo by tam to bydlel? Dobře, tak zařadíme na seznam. Kdo by tam to bydlel? Dobře, tak zařadíme na seznam.
4: Vedla horního maršova.
3: Dobře, tak zařadíme na seznam.
4: Vedla horního maršova.

0: klidu.
1: Dobře, tak zařadíme na seznam...
0: To je vedle Horního Maršova, buď v klidu.
1: To se jenom zařadíme na seznam...
0: To je vedle Horního Maršova, buď v klidu.
1: To je
0: vedle Horního Maršova, buď v klidu.
1: To se jenom...
0: Maršova, buď v klidu.
1: To se jenom lehký obrnice a těžký obrnice.
0: Buď v klidu.
1: To se jenom lehký obrnice a těžký obrnice. To se jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. No nic, přátelé. To se jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v půl. To se jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, obrnice a těžký obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v půl devátý budeme rozdávat obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v půl devátý budeme rozdávat další No nic, přátelé, v půl devátý budeme rozdávat další inteligentní kontakt. No nic, přátelé, v půl devátý budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill. V půl devátý budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill. Senk. Devátý budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill. Senkor S. Rozdávat další inteligentní kontaktní grill. Senkor SBG 6031. Další inteligentní kontaktní grill. Senkor SBG 6031 inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 6031 SS kontaktní grill Senkor SBG 6031 SS grill Senkor SBG 6031 SS
0: Ano,
1: tak SBG 6031 SS
0: Ano, takže si o něj můžete stále psát
1: G 6031 SS
0: Ano, takže si o něj můžete stále psát do
1: 31 SS
0: Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru Instagram
1: S.
0: Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru Instagram Facebook. Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru Instagram Facebook, připište telefon. Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru Instagram Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl. Můžete stále psát do našeho Messengeru Instagram Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl. Stále psát do našeho Messengeru Instagram Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl. Našeho Messengeru Instagram Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl devátý.
1: No a když už
0: Instagram Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl devátý.
1: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích,
0: připište telefonní číslo a zvedejte mobil po půl devátý.
1: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích,
0: telefonní číslo a zvedejte mobil po půl devátý.
1: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích,
0: zvedejte mobil po půl devátý.
1: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete
0: zastavit.
1: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho. No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho, když šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat, jestli lovíte příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat, jestli lovíte známý vaše oblíbený zpěváky, herce nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit.
0: Ano.
1: Udělat
0: a můžete tam přidat
1: fotky. Nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit.
0: Ano.
1: Udělat si, abyste si je mohli vyfotit.
0: Ano.
1: Udělat
0: tam přidat fotku.
1: Abyste si je mohli vyfotit.
0: Ano.
1: Udělat
0: tam přidat fotku, buď se mnou s Honzíkem ze Zuzkou.
1: Vyfotit.
0: Ano. Můžete tam přidat fotku, buď se mnou s Honzíkem ze Ano. Můžete tam přidat fotku, buď se mnou s Honzíkem ze Zuzkou, nebo s někým z Rock Rádia. Můžete tam přidat fotku, buď se mnou s Honzíkem ze Zuzkou, nebo s někým z Rock Rádia. Můžete tam přidat fotku, buď se mnou s Honzíkem ze Zuzkou, nebo s někým z Rock Rádia.
1: Přesně.
0: Fotku, buď se mnou s Honzíkem ze Zuzkou, nebo s někým z Rock Rádia.
1: Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podívám.
0: S Honzíkem ze Zuzkou, nebo s někým z Rock Rádia.
1: Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme.
0: S Kou nebo s někým z Rock Rádia.
1: Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme. A teď už si...
0: Z Rock Rádia.
1: Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme. A teď už si dáme Kern. Přesně tak, budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme. A teď už si dáme Kern a Blíz. Budeme rádi. Za chvíli se na to podíváme. A teď už si dáme Kern a Blíz. Za chvíli se na to podíváme. A teď už si dáme Kern a Blízko nás. Na to podíváme. A teď už si dáme Kern.

0: Kern a blízko nás. A teď už si dáme Kern a blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: Kern a blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: Blízko nás.
1: Zůstaň daleko.
0: Blízko nás.
1: Zůstaň daleko. Zůstaň daleko. Zůstaň daleko.
0: Rock rádio. Rock rádio. Rock rádio. Rock rádio. Rock rádio.

Rádio. Rock. Nepočítá. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

YouTube.

0: Dneska je čtvrtek a my si povídáme o tom, jestli... Dneska je čtvrtek a my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte selfiečka. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte selfiečka. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte selfiečka.
1: Některý jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je.
2: Tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo?
1: A chtěl jsi s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: Selfiečko na záchodě? No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když...

0: jako přicházel, tak se jako no jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se zpívával, tak to bylo takový jako tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil takový jako tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru.
0: Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle hnul podkal.
0: Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle hnul podkal.
0: Svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle hnul podkal.
0: Já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle hnul podkal. I v metru, mimochodem, já jsem ho takhle hnul podkal. Já jsem takhle potkala jako někde mezi jípákem. Já jsem ho takhle hnul podkal. Já jsem takhle potkala jako někde mezi jípákem a muzeem podkal. Já jsem takhle potkala jako někde mezi jípákem a muzeem. Já jsem takhle potkala jako někde mezi jípákem a muzeem. Já jsem takhle potkala jako někde mezi jípákem a muzeem. Říká, aha, a on tam je. Já jsem takhle potkala jako někde mezi jípákem a muzeem. Říká, aha, a on tam je. Jako někde mezi jípákem a muzeem. Říká, aha, a on tam je. Je. Mezi jípákem a muzeem. Říká, aha, a on tam je. Je. A říkal, a je s muzeem. Říká, aha, a on tam je. Je. A říkal, a já jsem si říkal, že aha, a on tam je. Yeah! A říkal, a já jsem si říkal, že to je, yeah! A říkal, a já jsem si říkal, že to je nějaký duševně, yeah! A říkal, a já jsem si říkal, že to je nějaký duševně porouchaný, a říkal, a já jsem si říkal, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta. Říkal, a já jsem si říkal, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta.
0: Tak možná.
1: Já jsem si říkal, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta.
0: Tak možná,
1: že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkal.
1: Duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho
1: člověk, a pak jsem zjistil, že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: Že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No.
0: A když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No chuť taky bych si nešla si dělat selfiečko, to asi ne.
0: Když bys ho takhle potkal na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No chuť taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho.
0: Na záchodě tak rozhodně bys taky neměla.
1: No chuť taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho.
0: Bys taky neměla.
1: No taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně Martin Fejfa se dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega tady vycené, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl taky nechala se hezky rozespívat od klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl zpíval od klidu. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. Martin Fejfar, náš kolega tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. století z začátku. Náš kolega tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem táhl taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem to jsou myslím první narozeniny taky fotku zhruba z 19. století z začátcích, když jsem to jsou myslím první narozeniny rok zhruba z 19. století z začátcích, když jsem to jsou myslím první narozeniny rok rády a mám to století z začátcích, když jsem to jsou myslím první narozeniny rok rády a mám tam ještě asi o začátcích, když jsem to jsou myslím první narozeniny rok rády a mám tam ještě asi o 60 kg víc, jsem to jsou myslím první narozeniny rok rády a mám tam ještě asi o 60 kg víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde
1: jsou myslím první narozeniny rok rády a mám tam ještě asi o 60 kg víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my
1: narozeniny rok rády a mám tam ještě asi o 60 kg víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. A mám tam ještě asi o 60 kg víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu?
1: O 60 kg víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už teď, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už teď tam ještě
0: první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už teď tam ještě ani nebyl podle mě na těch
0: kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano.

0: Ne, to už, to jsi tam ještě ani nebyl podle mě.
1: Spolu, ne?
0: Ano. Ne, to už, to jsi tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších. Ne, to už, to jsi tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře.
0: To už, to jsi tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře,
0: já jsem tady díl, než tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře.
0: Byl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře.
0: Já jsem tady díl těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
1: Dobře.
0: Já jsem tady díl, než ty, mám pocit trošku.
1: Ne? O něco, no.
0: Byl až na těch dalších.
1: Dobře.
0: Já jsem tady díl, než ty, mám pocit trošku.
1: O něco, no.
0: Šík.
1: Dobře.
0: Já jsem tady díl, než ty, mám pocit trošku.
1: O něco, no. Dobře.
0: Já jsem tady díl, než ty, mám pocit trošku.
1: O něco, no. Asi o dvě cesty.
0: No. Díl, než ty, mám pocit trošku.
1: O něco, no. Asi o dvě cesty.
0: No. Pocit trošku.
1: O něco, no. Asi o dvě cesty.
0: No.
1: Něco, no. Asi o dvě cesty.
0: No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku...
1: O dvě cesty.
0: No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až...
1: Ty.
0: No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No. Myslím, že na těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No. Těchhle si ještě miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No.
1: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme.
0: Miláčku nebyl. My jsme spolu byli až na těch dalších. No.
1: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady
0: byli až na těch dalších. No.
1: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už.
0: No.
1: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste. No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: měli.
1: Každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: měli.
1: No, přesně, my musíme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: měli.
1: No, přesně, my musíme jít dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
0: měli.
1: No, přesně, my musíme jít ven, pojídat někde jinde, abyste zase
0: byli.
1: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte, jste zase
0: byli.
1: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si... No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce, divokýho byla. Přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce, divokýho byla.
0: Na Britny.
1: Ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce, divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
1: Ahoj lidi, tady nože a vy si dejte divoce, divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
1: Ahoj lidi, a vy si dejte divoce, divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divoký. Divoce, divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divoký byl. Divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače. Divokýho byla.
0: Na Britny, pojď.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a
0: Britny, pojď.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a tady Vašek Bláha ze skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divok a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Na našem turné 8 divokých. 8 divokých. Okay.

System of a Down a ich Chop Suey. System of a Down a ich Chop. System of a Down a ich. System of a Down a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut. System of a Down a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině. System of a Down a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní dnes. System of a Down a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek. A ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek. A Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek. A 12 minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek. A my si povídáme o tom, jestli minut po 7. hodině ranní dneska je čtvrtek a my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, hodině raní.

deska musí nějakou dobu trvat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neudáme. Musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to bude. Nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. My to prostě rychle.

rozjezd z... Jako na běžícím pásu. Rokovej rozjezd s Honzou. Jako na běžícím pásu. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ana... Jako na běžícím pásu. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Advance a jejich krásný cover songu od Aby SOS 21 minut. Advance a jejich krásný cover songu od Aby SOS 21 minut. Advance a jejich krásný cover songu od Aby SOS 21 minut. Po 7. hodině krásný cover songu od Aby SOS 21 minut. Po 7. hodině. Dneska cover songu od Aby SOS 21 minut. Po 7. hodině. Aby SOS 21 minut. Po 7. hodině. Dneska je čtvrtek, 10 minut po 7. hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to 7. hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. A čtvrtek není středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. A vystartuje středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. A vystartuje letošní, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota. A vystartuje letošní ročník, znamená, že už za 2 dny bude sobota. A vystartuje letošní ročník putovního festiáku. Za 2 dny bude sobota. A vystartuje letošní ročník putovního festiáku Rock in Pota. A vystartuje letošní ročník putovního festiáku Rock in, který se usídlí. Startuje letošní ročník putovního festiáku Rock in, který se letošní ročník putovního festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu. Ročník putovního festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. Putovního festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. Festiáku Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. Rock in, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě. Se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě. Já mu tu hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě. V Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě. Já mu tu
1: začal mu
0: v Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě. Já mu tu
1: začal mutovat ve 40.
0: A my budeme u toho, samozřejmě. Já mu tu
1: začal mutovat ve 40.
0: A my budeme u toho, samozřejmě. Já mu tu
1: začal mutovat ve 40 letech, ty jo, není to na to pozdě.
0: Budeme u toho, samozřejmě, já mu tu.
1: Začal mutovat ve 40 letech, ty jo, není to na to pozdě.
0: Samozřejmě, já mu tu.
1: Začal mutovat ve 40 letech, ty jo, není to na to pozdě.
0: Ne, tak to je tím, že nevím.
1: Začal mutovat ve 40 letech, ty jo, není to na to pozdě.
0: Ne, tak to je tím.
1: Mutovat ve 40 letech, ty jo, není to na to pozdě.
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi.
1: Letech, ty jo, není to na to pozdě.
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi.
1: To má to pozdě?
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká.
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice.
0: Nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká.
0: Svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme.
0: Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých.
0: Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme.
0: Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích. Čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Jak to říct, první zastávku se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první, jak to říct, první zastávku. A vy se můžete těšit na nabitej program. Od 14 hodin začínáme skupinou Alkohol. Na nabitej program od 14 hodin začínáme skupinou Alkohol, následně Dimitri. Pak horký, že nabitej program od 14 hodin začínáme skupinou Alkohol, následně Dimitri. Pak horký, že 14 hodin začínáme skupinou Alkohol, následně Dimitri. Pak horký, že slíže Trautenberg a zakončí. Začínáme skupinou Alkohol, následně Dimitri. Pak horký, že slíže Trautenberg a zakončí traktorou Alkohol, následně Dimitri. Pak horký, že slíže Trautenberg a zakončí traktor, následně Dimitri. Pak horký, že slíže Trautenberg a zakončí traktoři, který slaví 25 let. Pak horký, že slíže Trautenberg a zakončí traktoři, který slaví 25 let. Horký, že slíže Trautenberg a zakončí traktoři, který slaví 25 let na scéně. Slíže Trautenberg a zakončí traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my zakončí traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás

0: rozdá 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si. My jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A respektive a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat. A respektive vyfotit snímek z vaší partie. Poslední šanci na to si o ně napsat. A respektive vyfotit snímek na to si o ně napsat. A respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vy si o ně napsat. A respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli psat. A respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A jednomu a respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A jednomu z vás fotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A jednomu z vás za to s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A jednomu z vás za to odměníčkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A jednomu z vás za to odměníme 10 lístky. Chtěli vyrazit. A jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. A jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou. Za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou. 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou. To nevadí. 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou. To nevadí.
1: Český češtinu.
0: Řekla, jak mistr Yoda, kdyby obcoval s Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtinu.
0: Obcoval s Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtinu. Pokud chcete...
0: Jolandou, to nevadí.
1: Hezký češtinu. Pokud chcete... Hezký češtinu. Pokud chcete 10 lupenů na roky... Pokud chcete 10 lupenů na rokin do Českých Budějic, tak si pokud chcete 10 lupenů na rokin do Českých Budějic, tak si napište. Pokud chcete 10 lupenů na rokin do Českých Budějic, tak si napište na Českých Budějic, tak si napište na náš e-mail studio@rokovieradio.cz, tak si napište na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a samozřejmě tak si napište na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a samozřejmě na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou e-mail studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení CZ a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A šanci naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A šanci
0: mít
1: fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A šanci
0: mít právě, že když nebudou
1: mít skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A šanci
0: mít právě, že když nebudou mít,
1: pokud možno, aby měli všichni oblečení. A šanci
0: mít právě, že když nebudou mít,
1: aby měli všichni oblečení. A šanci
0: mít právě, že když nebudou mít, tak šanci.
1: A
0: ale
1: šanci
0: musí mít právě, že když nebudou mít, tak šance je vyšší.
1: Dobře, beru zpět, ať nemají šanci.
0: Ale musí mít právě, že když nebudou mít, tak šance je vyšší.
1: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci má
0: mít právě, že když nebudou mít, tak šance je vyšší.
1: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15.
0: Nebudou mít, tak šance je vyšší.
1: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15.
0: Tak šance je vyšší.
1: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešní. Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin. My zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra
0: naše odborná
1: dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra
0: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
1: Hodin. My někoho potom vybereme a zítra
0: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
1: No tak já to někoho potom vybereme a zítra
0: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
1: No tak já to říkám jako že my potom vybereme a zítra
0: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
1: No tak já to říkám jako že my
0: naše odborná porota nevědomých jako vždy.
1: No tak já to říkám jako že my
0: odborná porota nevědomých jako vždy.
1: No tak já to říkám jako že my

0: aby no, tam zase někdo potom nadával.
1: Ta nevědomých, jako vždy.
0: No tak já to říkám, jako že my, aby no, tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna to.
1: Jako vždy.
0: No tak já to říkám, jako že my, aby no, tam dobře. Zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna to. Tak já to říkám, jako že my, aby no, tam dobře. Zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. Že my, aby no, tam dobře. Zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v roku nadával, že jsme vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásí, vybrali zrovna tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme tohle toho. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. A pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. To budeme si s tím zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. To budeme si s tím strašně povídat o tom. V rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. To budeme si s tím strašně povídat o tom. Vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat. Budeme si s tím strašně povídat o tom, jak je ta fotka. A budeme mu volat a gratulovat, budeme si s tím strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže
0: a gratulovat, budeme si s tím strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec.
0: Budeme si s tím strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a
0: strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše.
0: Jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše.
0: Jasná.
1: No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše. No, takže držíme palec a blízky můžou být vaše. Palec a blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší
1: blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herku
1: blízky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace
1: vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matra...

0: prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty doty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. I montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno. Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, všechno dobrý. Všechno dobrý. Dobrý.
1: Když vyrábí. Když vyrábí. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý a nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiot na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je poctivý jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objektem přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farma na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Nemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Pojď, váš farmář František.
2: Atención!
1: Váš farmář František.
2: Atención, señoras y señores!
1: František.
2: Atención, señoras y señores! Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí.
2: Señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres!
3: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny při smích.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nej... Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Příznivce latinskoamerické zábavy

0: na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smídán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: Smíchov. La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes. La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes. Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
0: Další lavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Tančit, přijďte žít.
1: Yes.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 7. žít.
1: Yes.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: La.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na teras. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na teras. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na 10 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awara shar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awara.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awara shar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awara shar.
0: www.latropical.cz.
2: Awara shar.
0: Tropical.cz.
2: Awara shar.
3: Připadáš si ve značkovi
2: Awara Shar.
3: Připadáš si ve značkových hadrech
2: Shar.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak mi značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkách jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV no, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV bez potisku myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV bez potisku CZ. Já se v oblíkám bez potisku. VVV bez potisku CZ. Bez potisku. VVV bez potisku CZ.
4: Bolkafest 2000.
3: VVV bez potisku CZ.
4: Bolkafest 2026. Už
3: dva. Bez potisku CZ.
4: Bolkafest 2026. Už 29.
3: CZ.
4: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 40.

Advance a ich krásný. Advance a ich krásný cover songu. Advance a ich krásný cover songu od Abby.

0: Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Ko. Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a Mtry, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho 8. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2000.
0: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2000.
0: Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky za Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky další.
1: Polka Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Yes. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Na katam vstupnafest.cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Net.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Ne.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý
2: kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní
2: na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
2: katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku k modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo fitu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám krát.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám krát.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
2: Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
2: Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
2: Už ví. Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Na katamaránu.
0: www.pragboats.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 6. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 60% na široký výběr.

0: Matrace.cz. Tu neproležíš. Nyní matrace Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Za chvíli se
0: dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou dám.
0: Matrace zahubičku.cz.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou.
0: Zahubičku.cz.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si
0: CZ.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna a jeho... Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna a jeho... Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna a jeho... Chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona. S další muzikou dáme si Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona. Dáme si Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona. Ozzyho Osbourna a jeho Perryho Masona.
2: Já nový
1: a jeho Perryho Masona.
2: Já nový plot mám.
1: Jeho Perryho Masona.
2: Já nový plot mám.
1: Masona.
2: Já nový plot mám. Já nový plot mám.
3: Nový plot?
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot?
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
2: Plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a... Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány proda... vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány pro...

0: JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď.
0: JISK.cz, JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v plan.
0: JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeu. Premiové.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeu. Premiové
0: Living.
1: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží 30%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně rent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Těšíte se na
1: už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Těšíte se na
1: od rezervace. Planeo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.
1: Planeo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za tonu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánky za 19.

pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát mu otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeniny každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeniny taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 a pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majale. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majale. Můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majale. Můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz. Oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz. 10 000. Více na Majaland.cz. Více na Majaland.cz. Majaland.cz. Rock Radio. CZ.

0: 24,90 a Oreon nebo Nesquik pomazánkové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoládové druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20 Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Quick čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. Čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland 23,90 až do 26. května Kaufland až do 26. května Kaufland do 26. května Kaufland
1: Fíha!
0: V května Kaufland.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní
0: Kaufland.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořád. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořád. Venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je vedle. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno.

0: Korn, Perry Mason, Rock Radio, rokový rozjezd, čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plesen, Rock Radio, rokový rozjezd, čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten rokový rozjezd, čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak. Čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak. Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál.
1: To dáš Honzí.
0: Tady ten plešatej pán a tak dál.
1: To dáš Honzíček rozsahuj.
0: Tady ten plešatej pán a tak dál.
1: To dáš Honzíček rozsahuj.
0: Plešatej pán a tak dál.
1: To dáš Honzíček rozsahuj. A bez poždění.
0: A tak dál.
1: To dáš Honzíček rozsahuj. A bez poždění nemela pusto. To dáš Honzíček rozsahuj. A bez poždění nemela pusto. Honzíček rozsahuj. A bez poždění nemela pusto. A bez poždění nemela pusto. Zuzka Bač.
2: Jsem si nablil do krku.
1: A bez poždění nemela pusto. Zuzka Bač.
2: Jsem si nablil do krku.
1: A bez poždění nemela pusto. Zuzka Bač.
2: Jsem si nablil do krku.
3: Poctivej Česk.
1: A bez poždění nemela pusto. Zuzka Bač.
2: Jsem si nablil do krku.
1: Pusto. Zuzka Bač.
2: Jsem si nablil do krku.
3: Poctivej český festák nonstop.
1: Zuzka Bač.
2: Jsem si nablil do krku.
3: Poctivej český festák nonstop.
2: Jsem si nablil do krku.
3: Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte. Český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na... Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáku s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáku hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je to nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lať rok, víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu, uslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. V dabu. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno máme krát.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy.
3: Rádio, co se děje?
4: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy.
3: Co se děje?
4: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne... Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne... Máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference. Po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference.

0: konference Globsec Forum, třídenní pročné mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr národní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počít Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadat forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000. Program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000. Prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů. Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční pro 80 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce let nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra. Prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje. Očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra. Do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Kvůli realitní transakci roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Kvůli realitní transakci na jihu země o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Kvůli realitní transakci na jihu země českého premiéra Andreje Babiše. Kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého premiéra Andreje Babiše. Kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika a miliardáře. Kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika a miliardáře. Transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo mě. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňové 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňové. Úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali o praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu jabla daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládku. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí. Zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezan obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezany jde o první velkou trofej 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezany jde o první velkou trofej v klubu. A překvapivě ovládli domácí pohár. Proslezany jde o první velkou trofej v klubové. Ovládli domácí pohár. Proslezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio.
0: Pohár. Proslezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio.
0: Proslezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Jde
0: o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: V klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude o historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno ráno a večer.
1: Rock Radio.

0: Dneska bude oblačno až polojasno.
1: Radio počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, ráno a večer
1: počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro. Dneska bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně na Moravě se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku měle vyskytovat přehánky. Během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Dobrá.
0: 18 do 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: Do 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 New Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6.
1: Radio. Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se...
1: Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší... Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Prahu. Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Prahu. Pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském. Na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu na exitem kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D. Řeší nehoda, bouralo se taky na Pražském okruhu na exitu číslo 16. Bouralo se taky na Pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7. Taky na Pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7 a stálkem okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky 16 na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase sedmička a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 9. Stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 9. Taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru. Silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru. 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru u obce Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru u obce Obrnice Vary na 79. kilometru u obce Obrnice. 79. kilometru u obce Obrnice.
1: Kolony ne...
0: kilometru u obce Obrnice.
1: Kolony neovliv...
0: kilometru u obce Obrnice.
1: Kolony neovlivníte.
0: Obrnice.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Na letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz. Louman.cz.

0: rock.cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: Zuzanko.
0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Zuzanko, díky, jedeme. Zuzanko, díky, jedeme dál, teď tu máme... Zuzanko, díky, jedeme dál, teď tu máme Orel, co volá poštolku. Zuzanko, díky, jedeme dál, teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avataru. Zuzanko, díky, jedeme dál, teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avataru. Díky, jedeme dál, teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avataru. Orel přistál. Orel. Teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avataru. Orel přistál. Orel, co volá poštolku od Avataru. Orel přistál.
2: Orel volá
1: poštolku od Avataru. Orel přistál.
2: Orel volá poštolku
1: od Avataru. Orel přistál.
2: Orel volá poštolku.
1: Orel přistál.
2: Orel volá poštolku.
1: Přistál.
2: Orel volá poštolku. Orel volá poštolku.

Ozzy Osbourne, Perry Mason. Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio. Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, rockovej rozjezd. Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, rockovej rozjezd, čtvrtek. Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, rockovej rozjezd, čtvrtek. Anabel, Zuzka. Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, rockovej rozjezd, čtvrtek.

0: Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vrfíčka na fotky a napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem... Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Ahoj, jsem přemýšlel, že bych je poprosil, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba, bych je poprosil, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat. A nechcete třeba něco podepsat? Třeba něco podepsat?
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo...
1: To...
0: psat.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se...
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo... Mně se stalo něco podobného.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše. Ale hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše. Ale když jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký festák, takže jsem tam řádil na pódiu a
1: Proč ne? Na koncertě a při podpisovci... Při podpis...

0: podpisovce, pardon, proč ne? A při podpisovci, tam se s kým tak nějak počítá, ale na ulici někoho zastavit a chtít fotku to rozhodně ne. I celebrita je jen člověk a tak nějak počítá, ale na ulici někoho zastavit a chtít fotku to rozhodně ne. I celebrita je jen člověk, ale na ulici někoho zastavit a chtít fotku to rozhodně ne. I celebrita je jen člověk a má nárok na soukromou práci, i když s novináři zazádalí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, když novináři zazádalí.
1: Vše, co potřebuji.

0: potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krk... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně... Boje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79, se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za jeden. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za jeden. Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 39,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90. A koka za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90. A koka kam. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Chata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,7 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 4,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 2,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26. Nebo Coca-Cola Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí 75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj,
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: To se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: To se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám... Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme s mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen za... Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: CZ.
2: Carglass opraví, Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr.
2: Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se s nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Podívejte.

0: 7 hodin 37 minut. 7 hodin 37 minut. Avatar The Eagle. 7 hodin 37 minut. 7 hodin 37 minut. Avatar The Eagle has landed. Orelps. 7 hodin 37 minut. Avatar The Eagle has landed. Orel přistál. 7 hodin 37 minut. Avatar The Eagle has landed. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel. Avatar The Eagle has landed. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme. Avatar The Eagle has landed. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme. Has landed. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit. Orel přistál. Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural.
0: Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase.
0: Právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že.
0: Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul.
0: My se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že.
0: Že něco děláme.
1: A já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu. Já jsem se málem počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že
0: normálně. To cítím, no.
1: Počural strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že normálně.
0: To cítím, no. Přátelé,
1: zase na mě bafnul zezadu, že normálně.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul
1: zezadu, že normálně.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se
1: normálně.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fucej tím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s tím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se. Ale Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky, a napsal nám Honza.

0: jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Beneší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tepít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz. CZ.
1: Léto chutná ve
3: Z.
1: Léto chutná ve Léto chutná ve Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou. Chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za Sku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo zde jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Vávy za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Bilba nebo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 špo za sluncem do Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španěl Barcelony z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací. Můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www. Přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www. 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Co to je?
1: Destinací na www.prg.aero.
4: Co to je?
1: www.prg.aero.
4: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme
1: vás. prg.aero.
4: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme
1: aero.
4: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co? Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď? Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: Teď.
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak.

0: si rozumíme.
1: Zbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na...
1: A starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou...
0: Tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme.
0: Rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Stavebně a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny Deť přináší mega akci.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny Deť přináší mega akci.
2: Přizapůjčení elektrospecialista.
3: Stavebniny Deť přináší mega akci. Přizapůjčení
2: sta.
3: Stavebniny Deť přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní Stavebniny Deť přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Akuklady v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť. Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí do 20. Nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí. Půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí. Baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí do 29. května včetně rezervací. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deť platí do 29. května včetně rezervací. Akce v půjčovnách stavebnin Deť platí do 29. května včetně rezervací. Stavebnin Deť platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akuklady do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi z května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na... Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Deck.cz. Akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Deck.cz. Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Deck.cz. Bateriemi zdarma. Více na Deck.cz. Zdarma. Více na Deck.cz.
2: Hledáte
3: na Deck.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný.
2: Adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchej.
2: Všechno už vám přijde.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegri přijde.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás toti.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegri.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jedno.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na
6: Ring.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.

0: Navážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů.
0: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak...
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete do...
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
1: Nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: To pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej a
0: běhnete dolů.
2: Maminko.

0: vrátím se se vzorníkem.
1: I zahradu.
0: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Fíha!
0: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Fíha! V Majalandu.
0: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Fíha! V Majalandu.
0: Vrátím se vzorníkem.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileď. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně. Otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vidovat. Nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vidovat. Atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vidovat. V květnu je venku otevřeno. Tak se přileďte s dětmi pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno. S dětmi pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky pořádně vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátce vidovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete na otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za i o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na majaland.cz. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na majaland.cz. Narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na majaland.cz. Za 10 tisíc. Více na majaland.cz. Tisíc. Více na majaland.cz. Více na majaland.cz.
3: Rok.
2: Majaland.cz.
3: Rok. Radio.
2: CZ.

0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: Firmanoza. Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: Firmanoza zážitky. Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: Firmanoza zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: Firmanoza zážitky. CZ. Mami, tati.
1: Te pouze na
0: Firmanoza zážitky. CZ. Mami, tati, víte kam a
2: Firmanoza
0: zážitky. CZ. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Firmanoza zážitky.
0: CZ. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? CZ. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby. Tam můžeme kr...
0: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby. Tam můžeme...
0: Víte kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby.
0: Tam můžeme krmit...
3: Jdeme na výlet?
0: Do Zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobraz...
0: Do Zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kochleby.
0: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
0: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
0: Můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
0: Jo, a můžeme ty
3: a taky ty kobrazy.
0: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme taky ty kobrazy.
0: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat.
0: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat.
0: To bude jako v safari.
3: Mají tam i lvy.
0: Jo, a můžeme tam přespat.
3: To bude jako v safari.
0: A je i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat.
0: To bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad?
0: Jo, a můžeme tam přespat.
3: To bude jako v safari.
0: A jestli dostanu...
3: A můžeme tam přespat.
0: To bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad,
0: tak tam mají nejlepší přespat.
3: To bude jako v safari.
0: A jestli dostanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší palačink.
0: To bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad,
0: tak tam mají nejlepší safari.
3: A jestli dostanu hlad,
0: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: A jestli dostanu hlad,
0: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
0: Zoo, stanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší palačinky.
0: Tak co, jedeme?
3: Tak tam mají nejlepší palačinky.
0: Tak co, jedeme?
3: Zoo, chleby.
0: Nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
0: Zoo, chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou...
0: Činky.
3: Tak co, jedeme?
0: Zoo, chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou...
3: Tak co, jedeme?
0: Zoo, chleby.
1: Začalo to lakem na parkety...
3: Ne? Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
3: pokojíček. Chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na
3: cukr.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na třete. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na třete celý dům. Parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na třete celý dům, byt i zahradu. Profikolor maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na třete celý dům, byt i zahradu. Dětský pokojíček. Z Profikolor na třete celý dům, byt i zahradu.
4: Profikolor. Fasádo.
1: Z Profikolor na třete celý dům, byt i zahradu.
4: Profikolor. Fasádo, vrátím se se vzor.
1: Natřete celý dům, byt i zahradu.
4: Profikolor. Fasádo, vrátím se se vzor.
1: Celý dům, byt i zahradu.
4: Profikolor. Fasádo, vrátím...

Nemusíš být kdo ví jak... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, aby... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rock. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušný. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Kerka pro všechny. Všechny.

z motokecu začnutím patrně největším, co se o víkendu bude konat. Nabídek z motokecu začnutím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem. Začnutím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí stroju. Patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí stroju. Čím, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do bude konat možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství Čechů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Na se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady prostě podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady prostě sama České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady prostě samá krásná obludka v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění v nákladňáky, kamiony, offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Eko. Kamiony, offroady prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem. Samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradičně obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradičně automotoburzu techniku nejemných strojů. Na již tradičně automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic nejemných strojů. Na již tradičně automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě jako vždy. Na již tradičně automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě jako vždy to bude. Tradičně automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě jako vždy to bude. Automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě jako vždy to bude. Nabídka v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě jako vždy to bude. Nabídka velká, ceny mírné a to od Drahotuší u hranic na Moravě jako vždy to bude. Nabídka velká, ceny mírné a to od 7. hodiny na Moravě jako vždy to bude. Nabídka velká, ceny mírné a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená na jako vždy to bude. Nabídka velká, ceny mírné a to od 7. hodiny raní. Nabídka velká, ceny mírné a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride, ceny mírné a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O 2 hodiny Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá Cidlinou. Od půl šesté podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert Hla. Později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní Zcuk. Směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní Zcuk. A pak projížďka městem, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní Zcuk. A pak projížďka městem v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní Zcuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli hypermarketu Albert hlavní Zcuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli Albert hlavní Zcuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte Zcuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte s cílem na letišti. Ani v neděli.

0: Neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční guláš. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce doma jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Do Kutčova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní, na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guraní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblečení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací. Ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrend psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhej, takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte, jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde.
1: Rock Radio.
0: Na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde.
1: Rock
0: oblékací mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde.
1: Rock Radio.
0: Mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Neváhejte, kdo dřív přijde.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Kdo dřív přijde.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci. Motokeci.

0: 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej na ledě. 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si to... In a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych... Tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si to zatancoval s někým... Se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej. Na to, že bych si tu zatancoval s někým. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep. Naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep. To, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Ježiši Krista, já jsem chtěl říct, že
0: tancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Ježiši Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i...
0: Nemá tep.
1: Ježiši Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí... Ježiši Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motok... Ježiši Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motok... Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokicu.
2: To je pravda.
1: Já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokicu.
2: To je pravda.
1: Že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokicu.
2: To je pravda.
1: Smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokicu.
2: To je pravda.
3: Motokeci Marcela.
1: Jízda na motorce, tak si dáme motokicu.
2: To je pravda.
3: Motokeci Marcela Heru.
1: Tak si dáme motokicu.
2: To je pravda.
3: Motokeci Marcela Heru.
2: Pravda.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plán.
3: Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plán.
3: Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plán. Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokeci. Čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokecu. Zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně nejbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně největší. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o vypelmel nabíde.

0: Olympici. Hrajou
1: kde
0: tam,
1: to je?
0: U Tábora.
1: Děkuju.
0: Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry, Olympici. U Tábora.
1: Děkuju.
0: Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry, Olympici, Harley.
1: Děkuju.
0: Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry, Olympici, Harley, Panoptiko a spoustu. Hrajou tam třeba tři sestry, Dimitry, Olympici, Harley, Panoptiko a tři sestry, Dimitry, Olympici, Harley, Panoptiko a spoustu. Dimitry, Olympici, Harley, Panoptiko a spoustu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu. Olympici, Harley, Panoptiko a spoustu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových. Harley, Panoptiko a spoustu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je a spoustu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, takže tu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je Gusto nebo Valdagenka, spoustu dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je Gusto nebo Cílov dalších rokových kapel, takže si myslím, že to je Gusto nebo Cílovka nových kapel, takže si myslím, že to je Gusto nebo Cílovka našich posluchačů. Myslím, že to je Gusto nebo Cílovka našich posluchačů. A já pro vás mám Gusto nebo Cílovka našich posluchačů. A já pro vás mám 10% nebo Cílovka našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu Cílovka našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu na lupení, ano, našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu na lupení. Ano, chceš něco říct?
1: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, anebo Černá třeba. No, ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, anebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější.
1: Morčata na útěku, moje oblíbení, anebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější.
1: Oblíbení, anebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: Nebo Černá třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: To budou kluci třeba.
0: No, jako je tam hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: To budou
0: hodně kapel. No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: To budou kluci rádi.
0: No, já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně.
1: To budou kluci rádi.
0: Takový ty známější. Každopádně.
1: To budou kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem. Každopádně.
1: To budou kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem říct, že pro vás mám
1: 10. To budou kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10.
1: Budou kluci rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu.
1: Rádi.
0: Pardon. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu. Mám speciální unikát. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu. Mám speciální unikátní kód. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu. Mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních. Pro vás mám 10% slevu. Mám speciální unikátní kód, který najdete na mých. Pro vás mám 10% slevu. Mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích. Slevu mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích. To znamená speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích. To znamená Facebook, Instagram. Tam jsem vám to nazdílela. Ten kód, který najdete na mých sociálních sítích. To znamená Facebook, Instagram. Tam jsem vám to nazdílela. Takže pokud najdete na mých sociálních sítích. To znamená Facebook, Instagram. Tam jsem vám to nazdílela. Takže pokud chcete ušetřit v jiných sítích. To znamená Facebook, Instagram. Tam jsem vám to nazdílela. Takže pokud chcete ušetřit, vidíme se Facebook, Instagram. Tam jsem vám to nazdílela. Takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Instagram. Tam jsem vám to nazdílela. Takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora. Tam jsem vám to nazdílela. Takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora. Budu se na vás velmi těšit. Takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora. Budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel.
0: Ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora. Budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat. A pokud
0: vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat. A pokud chcete,
0: můžete u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat. A pokud chcete, můžete
0: ne, psát
1: napsat.
0: Mi nemusíte se na vás velmi těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat. A pokud chcete, můžete
0: ne,
1: napsat.
0: Psát mi nemusíte těšit.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat. A pokud chcete, můžete
0: ne,
1: napsat.
0: Psát mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat. A pokud chcete, můžete
0: ne,
1: napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete Anabel napsat. A pokud chcete, můžete
0: ne,
1: napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete dát. A pokud chcete, můžete
0: ne,
1: napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat i mě, te můžete
0: ne,
1: napsat.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat i mě.
0: Mi nemusíte koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat i mě na moje sociální.
0: Koupit si lístky, můžete.
1: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat i mě na moje sociální sítě.

0: já si... Dobře, tak si kupte lístky. Můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádnej kód nemám, ale dám... můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádnej kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete. Můžete napsat i mě na moje sociální sítě. Já sice žádnej kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně
0: mě na moje sociální sítě. Já sice žádnej kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano,
0: a na sítě. Já sice žádnej kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní.
0: Žádnej kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka.
0: Mám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to
0: lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to
0: napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow. A hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow.
1: Ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo.
1: Když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál, Aerosmith.
1: Tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál, Aerosmith.
1: Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál, Aerosmith. Hole in my soul.
1: Dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál, Aerosmith. Hole. Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál, Aerosmith, hole in my soul, díra v můj... Unfollow. Tak jo, jdeme dál, Aerosmith, hole in my soul, díra v... Tak jo, jdeme dál, Aerosmith, hole in my soul, díra v mojí... Aerosmith, hole in my soul, díra v mojí duši.
1: No díky božu, že... Bože, že...
0: Hole in my soul, díra v mojí duši.
1: No díky božu, že... Bože, že...
0: Soul, díra v mojí duši.
1: No díky božu, že... Bože, že v duši.
0: Soul, díra v mojí duši.
1: No díky božu, že v, bože, že v duši a ne jinde.
0: Díra v mojí duši.
1: No díky božu, že v, bože, že v duši a ne jinde.
0: Duši.
1: No díky božu, že v, bože, že v duši a ne jinde. Božu, že v, bože, že v duši a ne jinde. Bože, že v duši a ne jinde. Duši a ne jinde.

0: Pozdravy z Finska na Rock Radio. Pozdravy z Finska na Rock Radio Stratovarius a Pet. Pozdravy z Finska na Rock Radio Stratovarius. Pozdravy z Finska na Rock Radio Stratovarius a Pecka z roku 2013. Pozdravy z Finska na Rock Radio Stratovarius a Pecka z roku 2013 Unbreakable. Z Finska na Rock Radio Stratovarius a Pecka z roku 2013 Unbreakable neboli nerozbitný, což mi tady roz Radio Stratovarius a Pecka z roku 2013 Unbreakable neboli nerozbitný, což mi tady Stratovarius a Pecka z roku 2013 Unbreakable neboli nerozbitný, což mi tady rozhodně jsme a Pecka z roku 2013 Unbreakable neboli nerozbitný, což mi tady rozhodně jsme, protože čtvrtá Pecka z roku 2013 Unbreakable neboli nerozbitný. Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
1: Ano, my pro vás máme hodně rozbitný. Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů. Například Magma Fest. Letní festivaly, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná
2: 17. až 18. 7. v Žaleči u Tatr. Případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči u Tatr. Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Žaleči u Tábora. A hraju
0: kde
2: tam
0: na
2: 17. až 18. 7. v Žaleči u Tábora. A hraju
0: kde
2: tam
0: to je?
2: U Tábora.
0: Děkuju.
2: Až 18. 7. v Žaleči u Tábora. A hraju
0: kde
2: tam
0: to je?
2: V Žaleči u Tábora a hraju
0: kde
2: tam
0: to je?
2: U Tábora.
0: Děkuju.
2: Hraju tam třeba u Tábora a hraju
0: kde
2: tam
0: to je?
2: U Tábora.
0: Děkuju.
2: Hraju tam třeba a hraju
0: kde
2: tam
0: to je?
2: U Tábora.
0: Děkuju.
2: Hraju tam třeba Tři sestry, Dimitri,

0: podobný jako vejce. Asi z Valda Gangu jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu Gangu jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel navátý pán. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude, že jednou na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude šel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít van a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Fotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá. Zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manžel Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým, fotit jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal se dá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium k Valda Gangu. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium k Valda Gangu. Manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium k Valda Gangu. Hustý. Vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium k Valda Gangu. Hustý.
1: No Fanny Michalík má taky svýho dvojníka.
0: A dostal jsem se až na pódium k Valda Gangu. Hustý.
1: No Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to...
0: Na pódium k Valda Gangu.
1: Hustý. No Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli...
0: Pódium k Valda Gangu. Hustý.
1: No Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měl... Hustý. No Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla... Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi. Má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za ně, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla. Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za ně. Právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám, ahoj Fanny, tak zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám, ahoj Fanny, lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se mi, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš, a on říká, přišla za nějakým cizím pánem a říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš, a on říká, pánem a říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš, a on říká, já nejsem Fanny. Ahoj Fanny, tak čau, jak se máš, a on říká, já nejsem Fanny, a říká, ajajaj, tak čau, jak se máš, a on říká, já nejsem Fanny, a říká, ajajaj, tyjo, takže se máš, a on říká, já nejsem Fanny, a říká, ajajaj, tyjo, takže jako, asi je těká, já nejsem Fanny, a říká, ajajaj, tyjo, takže jako, asi je těch dvojníků takhle víc těch známých. Já nejsem Fanny, a říká, ajajaj, tyjo, takže jako, asi je těch dvojníků takhle víc těch známých. Jsem Fanny, a říká, ajajaj, tyjo, takže jako, asi je těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no. Ajajaj, tyjo, takže jako, asi je těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme...
1: Tyjo, takže jako, asi je těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas...
1: Jako, asi je těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely...
1: Asi je těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z...
1: víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci...
1: osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci... No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely...

0: to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si na jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšiště kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšiště od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidí, kteří jsou někomu podobní, vyfotit, jo. Takhle na kšeftech lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Já nevím, těch lidí, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Já nevím, komu podobní, že se s nima chceme vyfotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, se s nima chceme vyfotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, vyfotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco tak. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet. Jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco tak. Vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pár, jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou, neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou let, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě.
0: Další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě.
0: Já jsem potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě. Já jsem
0: potkali, nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě.
0: Já jsem myslím stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě.
0: Já
1: jsem myslím.
0: Já jsem myslím taky. Se na to vykašlali.
1: To je možná škoda podle mě. Já jsem
0: myslím. Já jsem myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme.
1: To je možná škoda podle mě.
0: Já
1: jsem
0: myslím. Já jsem myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme.
1: Škoda podle mě.
0: Já
1: jsem myslím.
0: Já jsem myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme. Já jsem myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo zaslouží z obyčejí. Já jsem myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo zaslouží z obyčejných lidí. To ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo zaslouží z obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo zaslouží z obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Tak. Uděláme celebrity z někoho, kdo zaslouží z obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Tak. Celebrity z někoho, kdo zaslouží z obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za koment. Kdo zaslouží z obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty, další za chvíli obyčejných lidí.
1: Hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty, další za chvíli
1: budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci. Tak. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love. Díky za komenty, další za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus. Za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus lásky. Za chvíli taky škorpíci a Rhythm of Love Rytmus lásky. Škorpíci a Rhythm of Love Rytmus lásky.
2: Nejlepší výběr
0: of love rytmus lásky.
2: Nejlepší výběr nejnižší
0: rytmus lásky.
2: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně.

Panoptik. Prohrál jsem bitvu a z lásky zbyl zmar. Prohrál jsem bitvu a z lásky zbyl zmar. Panoptik. A z lásky zbyl zmar. Panoptiko a proklatý marš. Zbyl zmar. Panoptiko a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Panoptiko a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22. Panoptiko a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22. Panoptiko a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty 20 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů, teda taká jedna písnička a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů, teda taká jedna písnička. Fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů, teda taká jedna písnička. Jestli vám to dělá dobře na čů, teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě dělá dobře na čů, teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě, teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě, taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě, napsal nám Roman. Tak určitě, napsal nám Roman. Tak určitě, poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Tak určitě, poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocen. Určitě, poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocen. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct, je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct, je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin, jo, to jsem zapomněl říct, je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda, asi měl říct, je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda, asi tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu, jsou tam vyfocený spolu a jsou tam, měl by to být teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu, jsou tam vyfocený spolu a jsou Martin Švejda, asi z Valda Gangu, jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný, jako Švejda, asi z Valda Gangu, jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný.

0: prodejně v Praze Poděbrad Bené nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradší nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Jistech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Jist zdravěji jde.
0: Více na bene.cz.
1: Jist zdravěji jde v Albertu snadno.
0: CZ.
1: Jist zdravěji jde v Albertu. Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev. Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevteno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 5 týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivní slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. V novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamember zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamember Nature's Promise. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamember Nature's Promise 120 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamember Nature's Promise 120 gramů za 29 dolarů za exkluzivně nízké ceny. Biokamember Nature's Promise 120 gramů za nízké ceny. Biokamember Nature's Promise 120 gramů za 2 ceny. Biokamember Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej. Biokamember Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej 20 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 Albert. Bioolivový olej půl litru za 139,90 Albert. Olej půl litru za 139,90 Albert. Za 139,90 Albert.
2: Co je?
1: 9,90 Albert.
2: Co je?
3: Funguj ty, křápe.
1: Albert.
2: Co je?
3: Funguj ty, křápe.
2: Co je?
3: Funguj ty, křápe.
4: Já to musím.
2: Co je?
3: Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
2: Je.
3: Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám.
2: Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor.
2: Pořiď. Ape.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový.
5: Musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový.
5: Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu.
5: Kliknul vám kompresor.
4: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.
5: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A rychlí a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškerý a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, sorry, vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, VZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, VZ. Nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch,

0: pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické dveře, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatický pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem tily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem exe, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresory nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy...
0: E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Praho, připrav se na den...
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude...
0: kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné...
0: technika.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty...
0: CZ.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. Kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. Barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, tečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti ka v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti kaňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti kámoše, babičku ta a zážitek pro celou rodinu. Vem děti kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se zážitek pro celou rodinu. Vem děti kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Celou rodinu. Vem děti kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Vem děti kámoše, babičku, tady se neřeší neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojď vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Ofice na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Ofice neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto pro... Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Domov pro seniory.
1: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Domov pro seniory Sulická.
1: Hledá prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Domov pro seniory Sulická. Hledá lidi do přímé péče.
1: Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Domov pro seniory Sulická. Hledá lidi do přímé péče.
1: Praze a v Náchodě.
2: Domov pro seniory Sulická. Hledá lidi do přímé péče.
1: Chodě.
2: Domov pro seniory Sulická. Hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho.
2: Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respekt.
2: Hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respekt.
2: Péče.
3: Hledáme někoho.

0: kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme ter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a... Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a... Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Včetíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám, nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulic.mínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Více na domov.sulicka.cz.
1: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz.
0: Sulicka.cz.
1: Topcentrum.cz.
0: CZ.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte při od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštiv. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Ona startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubic. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo ani s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

tak děravej. Popcentrum.cz. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele fič. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Děravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad známý z telefiči.

0: snad s námi poraděj. Jinak se snad s námi poraděj. Jinak jsem snad s námi poraděj. Jinak jsem námi poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem jinak jsem jinak jsem
1: na výzí rolety na cestě.

Wavu i FM nebo na radia.cz. Wavu i FM nebo na radia.cz. Wavu i FM nebo na radia.cz. Wavu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Okna sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Rock Radio.
0: Oknasukorady.cz
1: Rady.cz

0: they hold goal.
1: Tam spívali... Tam spívali Sight na gól. Tam spívali Sight na gól. Tam spívali Sight na gól.
2: Já spívám gól, protože...
1: Tam spívali Sight na gól.
2: Já spívám gól, protože bude hokej.
1: Tam spívali Sight na gól.
2: Já spívám gól, protože bude hokej.
1: Tam spívali Sight na gól.
2: Já spívám gól, protože bude hokej.
1: Na gól.
2: Já spívám gól, protože bude hokej.
1: Teď?
2: Ne, až za chvilku. Já spívám gól, protože bude hokej.
1: Teď?
2: Ne, protože bude hokej.
1: Teď?
2: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme.
2: Bude hokej.
1: Teď?
2: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme. Teď?
2: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme ještě.
2: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme ještě. Už?
2: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme ještě. Už?
2: Hned.
1: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
0: Pusta.
1: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
0: Pusta.
3: Pivo.
1: Už? Co? Jo?
0: Pusta.
3: Pivo.
1: Už? Co? Jo?
0: Pusta.
3: Pivo vychlazený.
1: Už? Co? Jo?
0: Pusta.
3: Pivo vychlazený. Kámoši.
1: Co? Jo?
0: Pusta.
3: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní.
1: Jo?
0: Pusta.
3: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso na... Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso... Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobroči pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánu naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánu. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemám upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do... Nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kurokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Na který Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Na který celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i páso. Den pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grill mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušný kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém roce upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém roce i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. A grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na

0: Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte blesk
0: rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Planeo.

0: brankoviště hájil po druhé na šampionátu Pavlát. To teď nedostal. České brankoviště hájil po druhé na šampionátu Pavlát. Podle očekával. České brankoviště hájil po druhé na šampionátu Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce ještě hájil po druhé na šampionátu Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy druhé na šampionátu Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže i šampionátu Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy Pavlát. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův, nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin. Zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Které má po třech utkáních 8 bodů.
1: Top hokejové zážitky
0: po třech utkáních 8 bodů.
1: Top hokejové zážitky vám přináší
0: 8 bodů.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního na Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního na zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Vetel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz, techniky. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz Rock Radio .cz Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se sebou
2: Rock Radio Doprava.
0: Na
2: Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se sebou ralo
2: Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se sebou ralo ve směru na Plzeň na 7
2: Radio Doprava.
0: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37. Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva. Se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky a po směru na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na Plzeň na 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 8 kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 8 se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28 osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října. Dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října.
3: Kolony neovlivní.
0: V Ostravě na ulici 28. října.
3: Kolony
0: 28. října.
3: Kolony neovlivníte.
0: 5. října.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Loum. Kolony ne-

0: Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji na Rokra. Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
1: Čeští hokejisté porazili
0: Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
1: Čeští hokejisté
0: Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém
0: světa v hokeji na Rokrádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství
0: na Rokrádiu.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3. Čeští porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-4 třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým tví ve skupině B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrával B. Ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel ještě na začátku 6-40 minuty národní tým prohrával. Vítězný gól 40. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Flek 2 as prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Flek 2. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Flek 2 asistence zaznamenal David. Gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Flek 2 asistence zaznamenal David. V 10. minutě útočník Jakub Flek. 2 asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů tě útočník Jakub Flek. 2 asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů Jakub Flek. 2 asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé 2 asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než 2 zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než 2 metrů. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu. Italů byl poprvé na turnaji víc než 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost poprvé na turnaji víc než 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu, a turnaji víc než 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost 2metrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brank talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště Heil podruhé, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště Heil, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště Heil podruhé na šampionátu Pavlost v NHL doteď nedostal. České brankoviště

0: ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Prašny neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišti u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. Lowman.cz. Rock Radio CZ. Rock Radio. Rock Radio.
1: A teď už
0: Rock Radio.
1: A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste
0: Rock Radio.
1: A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami. A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste. A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste. A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte. Vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. A za chvíli někomu dáme grill. Někomu dáme grill.

0: na to.
1: Takový
0: škvárečky, tak chceš, mimochodem, a jdeme na to.
1: Takový off-topic by mě zajímalo, když ti vyndá.
0: Chceš mimochodem, a jdeme na to.
1: Takový off-topic by mě zajímalo, když ti vyndá. Chceš mimochodem,
0: a jdeme na to.
1: Takový off-topic by mě zajímalo, když ti vyndavali.
0: Jdeme na to.
1: Takový off-topic by mě zajímalo, když ti vyndavali, když ti dělali tento. Takový off-topic by mě zajímalo, když ti vyndavali, když ti dělali tento odsávání. Takový off-topic by mě zajímalo, když ti vyndavali, když ti dělali tento odsávání. Zajímalo, když ti vyndavali, když ti dělali tento odsávání. Tak co udělali s tím přebytečným tukem? Udělali z toho škvandavali, když ti dělali tento odsávání. Tak co udělali s tím přebytečným tukem? Udělali z toho škvarky, dělali tento odsávání. Tak co udělali s tím přebytečným tukem? Udělali z toho škvarky, nebo pan doktor na tom doma odsávání? Tak co udělali s tím přebytečným tukem? Udělali z toho škvarky, nebo pan doktor na tom doma? Tak co udělali s tím přebytečným tukem? Udělali z toho škvarky, nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom? Udělali s tím přebytečným tukem, udělali z toho škvarky, nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom? Přebytečným tukem, udělali z toho škvarky, nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom?
0: Dali mi to do toho zadku.
1: Z toho škvarky, nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom?
0: Dali mi to do toho zadku.
1: No ale to ti nedali všechno, ne? Jsi říkal, že ti odsáli, nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom?
0: Dali mi to do toho zadku.
1: No ale to ti nedali všechno, ne? Jsi říkal, že ti odsáli, nebo smaží řízky potom? No ale to ti nedali všechno, ne? Jsi říkal, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytku zadku.
1: No ale to ti nedali všechno, ne? Jsi říkal, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru. No ale to ti nedali všechno, ne? Jsi říkal, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělali mejdlo. Já ti dám kvapku.
1: Ti nedali všechno, ne? Jsi říkal, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělali mejdlo. Já ti dám kvapku.
1: Ne, jsi říkal, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělali mejdlo. Já ti dám kvapku. Já to mám.
1: Odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělali mejdlo. Já ti dám kvapku. Já to mám připravený jako.
1: Dali ti tam půl litru.
0: Ze zbytek udělali mejdlo. Já ti dám kvapku. Já to mám připravený jako firemní dárečky. Ze zbytek udělali mejdlo. Já ti dám kvapku. Já to mám připravený jako firemní dárečky. Mejdlo, já ti dám k Vánocům, já to mám připravený jako firemní dárečky. Těšíš? Ti dám k Vánocům, já to mám připravený jako firemní dárečky. Těšíš? Mám připravený jako firemní dárečky. Těšíš se, je tam vyrožený jako firemní dárečky. Těšíš se, je tam vyrožený tvé jméno.
1: Ježíš.
0: Dárečky. Těšíš se, je tam vyrožený tvé jméno. Těšíš se, je tam vyrožený tvé jméno.
1: Ježíš, no, strašně se.
0: Těšíš se, je tam vyrožený tvé jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se.
0: Těšíš se, je tam vyrožený tvé jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se
0: Zuzka
1: jeden.
0: Tak jedno dostane. Je tam vyrožený tvé jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se
0: Zuzka
1: jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se
0: jméno.
1: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se
0: Zuzka
1: jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec. Ježíš, no, strašně se těším. Těší se
0: Zuzka
1: jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec. Strašně se těším. Těší se
0: Zuzka
1: jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec,
0: Zuzka
1: se jeden.
0: Tak jedno dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se.
0: No dostane, neboj.
1: Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námoční. Věc, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námoční, když žádná firma dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námoční, když žádná firma, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námoční, když žádná firma nic nedá, tak vždycky namastil. Kriste, pane námoční, když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat. Kriste, pane námoční, když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat. Kriste, pane námoční, když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat. Nikdy žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat. Nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat. Drbily do ručky jdeme volat.
2: Drby z ohrad a výběhu z
1: volat.
2: Drby z ohrad a výběhu z zooparku. Drby z ohrad a výběhu z zooparku Zelčí. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se s králi.
3: Ti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, hop, trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, hop, tak se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, hop, tak já skočím. A pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, hop,

0: skočím, hopn pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopn. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Když se předdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Když se přeci králík, hop, tak já skočím, hopnu. Když se přeci králík, tak já skočím, hopnu. Když se přeci králík, hopnu. Když se přeci králík,
1: za.
0: Když se přeci králík,
1: Zoopark z...
0: Když se přeci králík.
1: Zoopark zelčí. Kousek...
0: Králík.
1: Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hod... Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a... Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hod... Zoopark zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u... Park zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat.
2: Čtyři dny to ne...
1: Blízko u zvířat.
2: Čtyři
1: zvířat.
2: Čtyři dny to nejlepšího metalu a přátelský a pos... Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je... Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2000... Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2000... Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026... To nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026... Wasp apokalyptické atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026... Wasp apokalyptika Paradise Lost atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026... Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc... Basin Fire Fest 2026... Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších 2026... Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kliptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 20 Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí a než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí a nebo vydaš na Bejzeny na otapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku 4. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku jednodenní stupenky pro 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku jednodenní června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce pro Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. A muzika.
4: Kolik? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem. Zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do jednoho léta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Ještě můžete

0: letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philly, 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philly, i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Tu na prg.aero.
1: Kontejnery
0: .aero.
1: Kontejnery Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzký.
1: Kontejnery Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Seagull, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzký. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Seagull.
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Seagull. Naše auta se dostanou.
2: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Seagull. Naše auta se dostane. www.seagull.cz
4: Topcentrum
3: www.seagull.cz
4: Topcentrum.cz Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte při Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Vládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na
5: www.topcentrum.cz.
4: Písečná bouře?

0: Ladíte rokovej roz... Ladíte rokovej rozjezd... Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss... Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite. Go, you're not alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady 8 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady ulevátý je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady Anabel Dochor čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady Anabel Dochrochtá taky jako čuníka tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady Anabel Dochrochtá taky jako čuníka dáme na ten grill tej elektrický grill a hned jak tady Anabel Dochrochtá taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme grill a hned jak tady Anabel Dochrochtá taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si. Jak tady Anabel Dochrochtá taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní. Dobrý Anabel Dochrochtá taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní. Dobrý jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní. Dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: Dáme na ten grill a uděláme si z ní. Dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: A uděláme si z ní. Dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: Dobrý stejčky.
1: Škvarečky. Škvarečky.

0: www.topcentrum.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový komín?
0: www.topcentrum.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot?
0: topcentrum.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev neztratí. Nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev neztratí. Kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev neztratí. Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev neztratí. Wow! Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev neztratí. Wow! Barva mechanický pomeraň? Takže se v názvech barev neztratí. Wow! Barva mechanický pomeranč? Názvech barev neztratí. Wow! Barva mechanický pomeranč? Wow! Barva mechanický pomeranč? Wow! Barva mechanický pomeranč? Wow! Barva mechanický pomeranč? Barva mechanický pomeranč? Profi voda, stou se.

Stavebniny 50. Lidl, to se vyplatí. Stavebniny Dek přináší mega akci. Lidl, to se vyplatí. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější se vyplatí. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka H20 do základové. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka H20 do základové desky. Přináší mega akci. Nejprodávanější kary síťka H20 do základové desky. Akci. Nejprodávanější kary síťka H20 do základové desky. Nyní za skvělých 400. Nejprodávanější kary síťka H20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně kary síťka H20 do základové desky. Nyní za skvělých 430 H20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek, skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20 včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak sá. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Víc platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. 9. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz. Května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz. Pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz. Pod super cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Potřebuje Dek.cz. Potřebuješ změnit splátku? Zflexit. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusí. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je? 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to? Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to? Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to? Home Credit. Pro online nebo na pobočce. Hm? A je to? Home Credit. Pro lepší pobočce. Hm? A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy. Hm? A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Rok. Home Credit. Pro lepší příběhy. Rok. Pro lepší příběhy.

0: Jag som morgon. Rock Radio. Jag som morgon 32 minuter. Rock Radio. Jag som morgon 32 minuter med spatki. Rock Radio. Jag som morgon 32 minuter med spatki. Jo, jsem hodin 42 minut, jsme zpátky a další. Jo, jsem hodin 42 minut, jsme zpátky a další grill letí. Jo, jsem hodin 42 minut, jsme zpátky a další grill letí. No, nebo teda pošleme. Jo, hodin 42 minut, jsme zpátky a další grill letí. No, nebo teda pošleme ho. 2 minut, jsme zpátky a další grill letí. No, nebo teda pošleme ho. Zpátky a další grill letí. No, nebo teda pošleme ho. Standovi do Aše, dobrý grill letí. No, nebo teda pošleme ho. Standovi do Aše, dobrý ráno přejem. Letí. No, nebo teda pošleme ho. Standovi do Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
0: Nebo teda pošleme ho Standovi do Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
0: Standovi do Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
0: Standovi do Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
0: Aše, dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáno přejem.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
2: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
2: Ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
1: Čumáčko.
0: Ahoj. Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě. Vítě zdravíme, čumáčko. Ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím, čumáčko, ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu, ahoj.
1: Čumáčko.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by si se ti nový grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co ty grill hodil, protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Protože si jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala? Jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala? Doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak jako nechala
0: si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala? Bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak jako nechala si nějaký drobnost.
0: Znamená, co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně.
0: Co si tvoje bejvalka ještě nechala?
2: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho
0: nechala.
2: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla. Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistila, jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže z něj chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to. Šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní. Takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní. Využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně...
2: A zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako...
2: A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu...
2: Což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky, dostali jsme jako... A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Ty mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádherný. Bylo taky. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádherný francouzský kontakt. Dostali jsme jako svatební dar od tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill. Svatební dar od tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill a dar od tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli, úplně nádherný

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebujete.
0: Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za
0: klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
0: Voda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice. Potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7. Cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a koka. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70 za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 26,90. Lidl. To se vyplatí.

0: francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou tak si ho vzala taky. A když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou tak si ho vzala taky. Tak rozváděli s mojí bývalou milou tak si ho vzala taky. Takže soucítí bývalou milou, tak si ho vzala taky.
1: Takže tak soucítí. Ale důležitý je, když si člověk...
0: Tak si ho vzala taky.
1: Takže tak soucítí. Ale důležitý je, když si člověk rozejde.
0: Tak si ho vzala taky. Takže soucítí.
1: Ale důležitý je, když si
0: vzala taky.
1: Takže soucítí. Ale důležitý je, když si člověk rozejde z grácí a...
0: Takže jo, tak soucítím.
1: Ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak...
0: Takže jo, tak soucítím.
1: Ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá. Ale důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má. Důležitý je, když se člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám...
1: Když člověk rozejde z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím to.
1: Z grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím to, mně se nestalo skoro nikdy, jo? Zjedím.
1: Všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím to, mně se nestalo skoro nikdy, jo? Zjedím bejvalem.
1: Tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, zjedím bejvalem. Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, zjedím bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, zjedím bejvalem. Mám dobré vztahy. Stalo skoro nikdy, jo, zjedím bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítila bych to na prstech, jo, zjedím bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítila bych to na prstech, zjedím bejvalem. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno na počítila bych to na prstech jednoho. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno. Napočítala bych to na prstech jednoho prstu. Mám dobré vztahy, ale to je tak všechno. Napočítala bych to na prstech jednoho prstu. Tak. To je tak všechno. Napočítala bych to na prstech jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu.
2: Napočítala bych to na prstech jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu.
2: Bych to na prstech jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu.
2: Jednoho prstu.
1: Tak to říct nemůžu, mluvím fakt, jako máme super vztah v podstatě. Tak to říct nemůžu, mluvím fakt, jako máme super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi. Tak to říct nemůžu, mluvím fakt, jako máme super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi a říct nemůžu, mluvím fakt, jako máme super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi, jako máme super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt super vztah v podstatě, dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme, v podstatě dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše, dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak to.
1: Kamarádi a tak vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala...
1: A tak vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá...
1: Vychováváme furt naše děti společně.
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá...
1: Naše děti společně.
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě...
2: No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než půl
2: igelitky. No tak to je krásný.
0: Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý. Když si takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než půl barák a děti a psa, všechno to je fajn. Vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než půl barák a děti a psa, všechno to je fajn. Vzala dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než půl barák a děti a psa, všechno to je fajn.
1: Jo, tak psa si...
0: Šla, tak to je ještě dobrý, lepší než půl barák a děti a psa, všechno to je fajn.
1: Jo, tak psa si posílám...
0: Je dobrý, lepší než půl barák a děti a psa, všechno to je fajn.
1: Jo, tak psa si...
0: Půl barák a děti a psa, všechno to je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: Já psa, všechno to je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: To je fajn.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na to.
1: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu.
1: Psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu.
1: Psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne, nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat ještě. Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne, nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat ještě. Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne, nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat ještě. Na jednu, že neskončí na tom grilu.

0: Nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, řešíme dneska téma grilu.
1: Pozdravuj od nás svoji bejvalou, samozřejmě ta má kdo svůj, tak ta nám fotku posílat nemusíte.

0: tak ta nám fotku posílat nemusí a měla svoji bejvalou samozřejmě, ta má kdo svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě samozřejmě, ta má kdo svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně.
1: Hezký den.
0: Svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně.
2: Hezký den.
0: Ta nám fotku posílat nemusí a mě se krásně.
2: Hezký den.
0: Fotku posílat nemusí a mě se krásně.
2: Hezký den.
3: Ahoj.
2: Čau, čau.
0: A musí a mě se krásně.
3: Super,
0: díky
3: moc, mějte
0: se. Čau, čau.
2: Ahoj.
0: Krásně.
3: Super, díky moc, mějte se. Čau, čau.
0: Ahoj.
3: Super, díky moc, mějte se. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat...
3: Moc, mějte se. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední...
3: Ahoj. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se...
3: Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky... Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky... No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v 7:30 a ještě... Pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v 7:30 a ještě jeden inteligentní grill... Pokud dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v 7:30 a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude... Se zítra poslední rozdávačky, která bude v 7:30 a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si rozdávačky, která bude v 7:30 a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit, která bude v 7:30 a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba 7:30 a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 123 grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 120 ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 123 prodejen planet. Si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 123 prodejen. Jít koupit i do krámu, ideálně do jedných ze 123 prodejen Planeo a i do krámu, ideálně do jedných ze 123 prodejen Planeo a nebo si ho můžete objevit ideálně do jedných ze 123 prodejen Planeo a nebo si ho můžete objevit objednat. Jedných ze 123 prodejen Planeo a nebo si ho můžete objevit objednat na jejich webu 23 prodejen Planeo a nebo si ho můžete objevit objednat na jejich webu planeo.cz Planeo a nebo si ho můžete objevit objednat na jejich webu planeo.cz nebo si ho můžete objevit objednat na jejich webu planeo.cz objevit objednat na jejich webu planeo.cz na jejich webu planeo.cz
4: jednoduše si
0: na jejich webu planeo.cz
4: jednoduše si užijte
0: planeo.cz
4: jednoduše si užijte bleskové
0: CZ.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne Planeo. Te bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo. Planeo.

mít školu roku, abys byl rocker. Rok. Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rok. Je slušná muzika pro všechny. Školu roku, abys byl rocker. Rok. Je slušná muzika pro všechny. Ku, abys byl rocker. Rok. Je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rok. Je slušná muzika pro všechny. Rok. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: A teď už další muzika. A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo,
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice.
0: Už další muzika.
1: Dan Landa, jo, ulice. Dan Landa, jo, ulice. Landa, jo, ulice. O ulice.

Poprus je, když jeden techno zkazí. Poprus je, když jeden. Poprus je, když jeden. Do druhýho nůž vrazí. Poprus je, když jeden. Do druhýho nůž vrazí. Když jeden. Do druhýho nůž vrazí. Do druhýho nůž vrazí. Do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer. Do druhýho nůž vrazí.

0: Nemusíš mít školu.
1: Teď patřej sem, no si královna, no problém.
0: Nemusíš mít...
1: Patřej sem, no si královna, no problém.
0: Nemusíš mít školu.
1: No si královna, no problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker.
1: No problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock.
1: Problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš

0: a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. A taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou, neumírají, protože zůstanou na památku. Fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou, neumírají, protože zůstanou na památku. S lidma, který už tu dlouho nebudou, neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dnes, už tu dlouho nebudou, neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotí budou, neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama, neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama, nechou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť, no, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeji, tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeji, takže na krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeji, takže na ulici můžou být komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeji, takže na ulici můžou být celebrity. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeji, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpíše. Mám špatnou paměť na obličeji, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu paměť na obličeji, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem pro obličeje, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoci můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná. Celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná. Přede mnou v bezpečí. Rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě
0: rozhodně nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznala.
0: Nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznala ani vlastní,
0: protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznala ani
0: vlastní, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznala ani vlastní děda, ty ona to že. Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznala ani vlastní děda, ty ona to že. Na to že. Před barákem, když venčím psa, by nepoznala ani vlastní děda, ty ona to že. Na to že. Venčím psa, by nepoznala ani vlastní děda, ty ona to že. Na to že, jaký fanoušek.
0: Je pravda, že
1: poznala ani vlastní děda, ty ona to že. Na to že, jaký fanoušek.
0: Je pravda,
1: ty ona to že. Na to že, jaký fanoušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná. Na to že, jaký fanoušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle.
1: Na to že, jaký fanoušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle.
1: To že, jaký fanoušek.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to jsem se tě fakt lék,
1: jako jsem myslel.
0: Je pravda, že jsem tam
1: klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje jsem tam klidná.
0: Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást. Náhodou jsem tam žil tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje narozeniny jako
0: tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje narozeniny jako
0: šel a to jsem se tě fakt lék, jako jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje narozeniny jako jak jste mě vytáhli v županu, tak
0: jako jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje narozeniny jako jak jste mě vytáhli v županu, tak to si mě taky skoro nepoznal.
0: Já jsem myslel, že mě chceš okrást.
1: Na moje narozeniny jako jak jste mě vytáhli v županu, tak to si mě taky skoro. Narozeniny jako jak jste mě vytáhli v županu, tak to si mě taky skoro nepoznal.
0: Já jsem myslel, že si
1: jak jste mě vytáhli v županu, tak to si mě taky skoro nepoznal.
0: Já jsem myslel, že si poslala strejdu zase.
1: Vytáhli v županu, tak to si mě taky skoro nepoznal.
0: Já jsem myslel, že si poslala strejdu zase.
1: Tak to si mě taky skoro nepoznal.
0: Já jsem myslel, že si poslala strejdu za sebe pro ten dárek.
1: Právě, co to je za pár? Taky skoro nepoznal.
0: Já jsem myslel, že si poslala strejdu za sebe pro ten dárek.
1: Právě,
0: myslel, že si poslala strejdu za sebe pro ten dárek.
1: Právě, bro, co to je za pána, proč nám přišel otevřít?
0: Poslala strejdu za sebe pro ten dárek.
1: Právě, bro, co to je za pána, proč nám přišel otevřít?
0: Za sebe pro ten dárek.
1: Právě, bro, co to je za pána, proč nám přišel otevřít? Právě, co to je za pána, proč nám přišel otevřít? Právě, co to je za pána, proč nám přišel otevřít?
0: Kristián.
1: Pána, proč nám přišel otevřít?
0: Kristián píše.
1: Nám přišel otevřít.
0: Kristián píše hezký koment.
1: Otevřít.
0: Kristián píše hezký koment. Každýho věc za mě jsou celebrity, dobrovolní hasiči. Kristián píše hezký koment. Každý

0: Každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní. Kristián píše hezký koment. Každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. Hezký koment. Každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím.
0: Každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, ty dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik.
1: Souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No.
0: Jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No.
0: Fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal. Se s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co.
0: S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co.
0: Už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak. Já
0: nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak. No tak to, napiš nám, Domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde?
1: Napiš nám, Domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde?
1: Ne. Napiš nám, Domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde? Ne.
1: Jako, co si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde? Ne.
1: Jako, si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde? Ne.
1: Jako, si drzej zase, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde? Ne.
1: Jako, si drzej zase.
0: Ty si potkal Anabel venku někde? Ne.
1: Jako, si drzej zase.
0: Venku někde? Ne.
1: Jako, si drzej zase.
0: Ale. Ne.
1: Jako, si drzej zase.
0: Libor.
1: Jako, si drzej zase.
0: A Libor, ten to zavřel tady.
1: Si drzej zase.
0: A Libor, ten to zavřel tady, aby to. A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak. A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak. A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak. Radši ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak. Radši si dáme tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak. Radši si dáme spolu panáka. To souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak. Radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný.
0: Souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak. Radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný to s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi.
0: To je pravda, Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak.
0: Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeniny. No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě vypadám nějak na narozeninách nesedlo. Prostě nějak nesedlo. Prostě vypadám všude jako zombí na těch fotkách. Prostě vypadám všude jako zombí. Prostě vypadám všude jako zombí na těch fotkách, takže vypadám všude jako zombí na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadá.
2: Vypadám všude jako zombí na těch fotkách, takže děkuju všem. Vypadám všude jako zombí na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny.
2: Všude jako zombí na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanoušky.
2: Na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jako.
2: Děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám.
2: Všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16. Vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička. Moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat. Bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
1: jsem zvyklá. No, já jo, ale vlastní babička mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
1: jsem zvyklá.
2: Nefotím.
1: No, já jo, ale i s tím, že babička mám 16 brat a

0: Tak, takže ako ja
1: už
0: som
1: sa
0: zvykla.
1: Nefotím.
0: No, ja jo, ale z brata a tak, takže ako ja
1: už
0: som
1: sa
0: zvykla.
1: Nefotím.
0: No, ja jo, ale i s tým, že počítam s tým, že to bude a tak, takže ako ja
1: už
0: som
1: sa
0: zvykla.
1: Nefotím.
0: No, ja jo, ale i s tým, že počítam s tým, že to bude utrpný.
1: Nefotím.
0: No, ja jo, ale i s tým, že počítam s tým, že to bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to památka.
0: No, ja jo, ale i s tým, že počítam s tým, že to bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to
0: památka. I s tým, že počítam s tým, že to bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když
0: počítám s tím, že to bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už
0: bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě. Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký, to když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě. Tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. A přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. A Broken Wings na Rock Radio. Den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. A Broken Wings na Rock Radio.
3: Páčik.
2: A poslední song se ještě dáme. Mr. A Broken Wings na Rock Radio.
3: Páčik, slimáčik.
2: Poslední song se ještě dáme. Mr. A Broken Wings na Rock Radio.
3: Páčik, slimáčik.
2: Ještě dáme Mr. A Broken Wings na Rock Radio.
3: Páčik, slimáčik.
2: Mr. A Broken Wings na Rock Radio.
3: Páčik, slimáčik.
2: Broken Wings na Rock Radio.
3: Páčik, slimáčik.
2: Rock Radio.
3: Páčik, slimáčik. Páčik, slimáčik.

Iron Savior, I have him at... Iron Savior, I heavy metal never dies. Iron Savior, I heavy metal never dies. Iron Savior, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut. Iron Savior, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Iron Savior, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Punk's not dead. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Punk's not dead. 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Punk's not dead. A taky fotky z lid před 9. Heavy metal nikdy neumírá, Punk's not dead a taky fotky s lidma, který už tu. Heavy metal nikdy neumírá, Punk's not dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. Heavy metal nikdy neumírá, Punk's not dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. Punk's not dead.

0: Chcete si z kompletní nabídky zahradní techniky Chle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špič vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego. Kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní prosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. I invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. A seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: V Kauflandu fandíme.
0: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokej.
0: Velká Chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokej. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto v Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili v Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur.
1: Fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150.
1: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150.
1: Vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150.
1: Pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 7.
1: Připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží.
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července. Holíšov ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července. Holíšov, buď u toho! 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Toho! 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Ryb 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic.

0: Republic. Rybičky 40 ospálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dim Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divokej Bill Cises Republic. Rybičky 48 Dimitri Divokej Bill. Rybičky 48 Dimitri Divokej Bill Tři sestry Škvor a 48 Dimitri Divokej Bill Tři sestry Škvor a další. Dimitri Divokej Bill Tři sestry Škvor a další. Více na Pekel Divokej Bill Tři sestry Škvor a další. Více na Pekelný ostrov Tři sestry Škvor a další. Více na Pekelstry Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Partnerem festivalu je Rock Radio. Festivalu je Rock Radio.
1: Léto. Doktor Max
0: Radio.
1: Léto. Doktor. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odboru. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. V kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte kvalitě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Sous užitkový.
1: A starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Sous.
1: Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Sous užitkovými vozy op.
1: Tek vodě. Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Jo.
1: Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Jo.
1: Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Jo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Jo, jo.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Jo.
2: Opel jejich majitelé spokojení?
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Jo,
2: na majitelé spokojení?
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Jo, na tyrli.
2: Spokojení?
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Jo, na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Jo, jo.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Jo, na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma? Protože jsou spolehlivé?
3: Jo, na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, Zicha, spolehněte se.
2: Spolehlivé?
3: Jo, na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha, na tyrli. A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu.
3: Tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano.
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kombo.

Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. Akční nabídce.

0: denně řeším kvalitu. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Kvalitu u zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. Kupujte na Farmanemcova léka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Františ.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro
0: váš farmář František.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední
0: Čech.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
1: Rock je Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika. Pro Prahu a střední Čechy.
2: Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika. A střední Čechy.
2: Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika.
2: Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
3: Ve světě plném hrozeb je jistotná
1: muzika.
3: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technem hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání, je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje.

zajišťuje Alef. Ta i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

0: Okolí jihoitalské svých klimatických závazků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno z klimatických závazků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení oků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 40. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 40. Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 desetiny stupně. Dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 desetiny stupně. Podle zemětřesení o síle 4,4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se přesení o síle 4,4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se přisil síla 4,4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se při silných 4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bez třesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyli následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody z preventivních důvodů. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody z preventivních důvodů. Ale úřady po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody z preventivních důvodů, ale úřady uzavřely nebyly hlášené žádné větší škody z preventivních důvodů, ale úřady uzavřely některé žádné větší škody z preventivních důvodů, ale úřady uzavřely některé škody z preventivních důvodů, ale úřady uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou z důvodů, ale úřady uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou po 22. úřady uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v lize uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v lize. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále. Basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězí 20. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98. budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86. 20. titul. V Opavě zvítězili 98-86. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Vítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Rádio.
0: 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. 86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Rádio.
0: Počasí. Sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Rádio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno 4-0 na zápasy.
1: Rock Rádio. Počasí.
0: Dnes bude zápasy.
1: Rock Rádio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer.
1: Rock Rádio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer, místy až skoro jasno.
1: Jo. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer, místy až skoro jasno.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer, místy až skoro jasno. Zpočátku. Dnes bude oblačno až polojasno večer, místy až skoro jasno. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Oblačno až polojasno večer, místy až skoro jasno. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Večer, místy až skoro jasno. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, místy až skoro jasno. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a no. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Dnes se budou vyskytovat přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty přehánky během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi během dne, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Teploty naměříme mezi 18 až 23

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne je 9.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude... Hezké dopoledne je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících... Hezké dopoledne je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích... Další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou. Podle Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu. Bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu. Desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítra. Největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítra. Bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na spoléhá bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem nechtějí být garantem, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný chtějí být garantem, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění. Jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při hlasování se zdržela. Rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního zdržela. Rezoluce podpořila loňské stanovisko mezinárodního soudního dvora. Okolí jeho porušování svých klimatických závazků.

Prodejna Honda Velká. Prodejna Honda Velká. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte

0: a 20 stupni Celsia. Ne, mezi 18 až 23 stupni Celsia. Až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín.
0: Stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesů. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesu. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivém prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Soparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Stále opatrně v Ostra.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na ulici 8.
1: Radio. Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazili dva.
1: Doprava.
0: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazili dva osobáky. Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazili dva osobáky a dvě auta v sobě. Opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazili dva osobáky a dvě auta v sobě. Máme na ulici 28. října, kde se srazili dva osobáky a dvě auta v sobě. Máme taky na D5 ve směru na Plzeň. 20. října, kde se srazili dva osobáky a dvě auta v sobě. Máme taky na D5 ve směru na Plzeň, kde se srazili dva osobáky a dvě auta v sobě. Máme taky na D5 ve směru na Plzeň. Srazili dva osobáky a dvě auta v sobě. Máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru a dvě auta v sobě. Máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. V sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Směru na Plzeň na 37. kilometru. Plzeň na 37. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia.
0: 30. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Kilometru.
1: Instagram Rock Rádia. To je. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše přístroje kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: jsem to po očku a...
1: Po očku?
0: No, musím říct, že teda jsem z toho byla... Dovala jsem to po očku a...
1: Po očku?
0: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to po očku a...
1: Po očku?
0: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás...
1: A... Po očku?
0: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec...
1: Po očku?
0: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevy... Musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře. Teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře. Hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
2: Já nebyl nervózní, i když to pro nás vypadalo.
0: Jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
2: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo dobře.
0: Fakt, jak to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
2: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo dobře.
0: Vůbec dobře.
2: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo dobře.
0: Fakt, jak to?
2: Nevím. Nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo dobře.
0: Jak to?
2: Nevím. Bylo to jedno, když to pro nás nevypadalo dobře.
0: Jak to?
2: Nevím.
0: Bylo ti to jedno, jo?
2: Vypadalo dobře.
0: Jak to?
2: Nevím.
0: Bylo ti to jedno, jo? Tak to jak to?
2: Nevím.
0: Bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako to docela...
2: Nevím.
0: Bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to... Bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako to docela prožívám, jo? Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
0: Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
0: Tak to jako... To já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
0: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám to docela prožívám, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
0: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah, když už to sleduju.
1: Jo, takhle.
0: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii.
1: Aha, jo, takhle.
0: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii. Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii. Takže i kdyby to prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii.
1: Takže i kdyby to... právě proto se jako na to ptám, víš?
0: I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii. Takže i kdyby to...
1: právě proto se jako na
0: to... mám vřelý vztah k Itálii, takže
1: i kdyby to... právě proto se jako na to ptám, víš, jako já
0: právě... vztah k Itálii,
1: takže i kdyby to... právě proto se jako na to ptám, víš, jako já právě myslel, že fandíš Žimě, proto...
0: Takže i kdyby to...
1: právě proto se jako na to ptám, víš, jako já právě myslel, že fandíš Žimě, proto... právě proto se jako na to ptám, víš, jako já právě myslel, že fandíš Žimě, proto jsem jako to chtěl odlehčit, jako na to ptám, víš, jako já právě myslel, že fandíš Žimě, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, víš, jako já právě myslel, že fandíš Žimě, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, právě myslel, že fandíš Žijeme, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si. Žijeme, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
0: No.
1: Ale tak aspoň jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
0: No.
1: Ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
0: Ne, tak
1: jako... že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
0: No.
1: Ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
0: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě.
1: Nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
0: No.
1: Ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
0: Ne, tak jako
1: říkala na tebe, říkal jsem si.
0: No.
1: Ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
0: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jakože... No.
1: Ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
0: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jakože... Prvně...
1: Aspoň Zuzka bude mít radost.
0: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jakože... Prvně to přeju... Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jakože... Prvně to přeju Čechům. Říkala jsem si samozřejmě, jakože... Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu... Samozřejmě, jakože... Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. Ale co, kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo.
1: Ale jsou na dobrý cestě, kluci.
0: Vyšlo, tak budu v pohodě, jako jo.
1: Ale jsou na dobrý cestě, kluci.
0: Tak budu v pohodě, jako jo.
1: Ale jsou na dobrý cestě, kluci tvoji, no.
0: Myslíš? V pohodě, jako jo.
1: Ale jsou na dobrý cestě, kluci tvoji, no.
0: Myslíš? No.
1: Já myslím. Ale jsou na dobrý cestě, kluci tvoji, no.
0: Myslíš? No.
1: Já myslím, na dobrý cestě, kluci tvoji, no.
0: Myslíš? No.
1: Já myslím, že jako...
0: Myslím, jako
1: ten brankář, kluci tvoji, no.
0: Myslíš? No.
1: Já myslím, že jako...
0: Myslím, jako
1: ten brankář, jako myslím, že tam...
0: Myslíš? No.
1: Já myslím, že jako...
0: Myslím, jako
1: ten brankář, jako myslím, že tam... Voto...
0: No.
1: Já myslím, že jako...
0: Myslím, jako
1: ten brankář, jako myslím, že tam... Voto bych to... Já myslím, že jako...
0: Myslím, jako
1: ten brankář, jako myslím, že tam... Voto bych to jako... Klaro? Se odrazil.
0: Klaro, je... Myslím, jako
1: ten brankář, jako myslím, že tam... Voto bych to jako... Klaro? Se odrazil.

0: odrazil.
1: Claro je dobrý, no.
0: Od toho bych se odrazil, no. Jako myslím, že tam od toho bych to jako se odrazil.
1: Claro je dobrý, no.
0: Od toho bych se odrazil.
1: No tak má 2 metry.
0: Od toho bych to jako se odrazil.
1: Claro je dobrý, no.
0: Od toho bych se odrazil.
1: No tak má 2 metry.
0: Bych to jako se odrazil.
1: Claro je dobrý, no.
0: Od toho bych se odrazil.
1: No tak má 2 metry, veď.
0: Odrazil.
1: Claro je dobrý, no.
0: Od toho bych se odrazil.
1: No tak má 2 metry, veď. To je jako neskutečný.
0: No, vidíš.
1: To je dobrý, no.
0: Od toho bych se odrazil.
1: No tak má 2 metry, veď. To je jako neskutečný.
0: Od toho bych se odrazil.
1: No tak má 2 metry, veď. To je jako neskutečný.
0: No, vidíš to. Kdyby se odrazil.
1: No tak má 2 metry, veď. To je jako neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere se 2 metry, veď. To je jako neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu. Teď jste se... veď. To je jako neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak
1: neskutečný.
0: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby se s ním udělala. No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby se s ním udělala selfie, hele.
1: Zabere celou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby se s ním udělala selfie, hele.
1: Tak mi hledejte někde novou bránu.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby se s ním udělala selfie, hele.
1: Tak mi hledejte někde.
0: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby se s ním udělala selfie, hele.
1: Tak mi hledejte někde dole.
0: Tak kdyby se s ním udělala selfie, hele.
1: Tak mi hledejte někde dole.
0: Po betony bys byla, tak kdyby se s ním udělala selfie, hele.
1: Tak mi hledejte někde dole.
0: Po betony selfie, hele.
1: Tak mi hledejte někde dole.
0: Po betony bys byla, tak možná.
1: Tak mi hledejte někde dole.
0: Po betony bys byla, tak možná. Dobrý, tak
1: krás. Někde dole.
0: Po betony bys byla, tak možná. Dobrý, po betony bys byla, tak možná. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkony bys byla, tak možná. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkuji. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rokový opol. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rokový opoledne s vámi. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rokový opoledne s vámi je Kamila, pojďme. Zuzko, děkujeme, 4 minuty po 9. hodině startuje rokový opoledne s vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový opoledne s vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. 9. hodině startuje rokový opoledne s vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. Rokový opoledne s vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. S vámi je Kamila, pojďme si dát zdrac. Kamila, pojďme si dát zdrac. Zdrac.

0: rokový dopoledne. Rock Radio, rokový dopoledne. Rock Radio, rokový dopoledne s Rock Radio, rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio, rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Sko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem. Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku? No, bylo.
1: Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku? Dívala ses na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku? Dívala ses na to?

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.

Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Dnes s Kamilem Drábem. Drábem.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem

Na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky. Pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky. Datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky. Musím 20. květen. Já samozřejmě za nás bubeňky musím vzpomenout na. Já samozřejmě za nás bubeňky musím vzpomenout na skvělýho bubeňka, na skvělý jméno. Samozřejmě za nás bubeňky musím vzpomenout na skvělýho bubeňka, na skvělý jméno. Musím vzpomenout na skvělýho bubeňka, na skvělý jméno. Metalový. Musím vzpomenout na skvělýho bubeňka, na skvělý jméno. Metalový historie a to je na skvělýho bubeňka na skvělý jméno. Metalový historie. Skvělýho bubeňka na skvělý jméno. Metalový historie a to je Nick Menza, který bubeňka na skvělý jméno. Metalový historie a to je Nick Menza, který jméno. Metalový historie a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě. Metalový historie a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval. Historie a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval. To je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval. Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval. Čtyři alba bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth. On tam nabubnoval. Čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní v kapele Megadeth, on tam nabubnoval čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní, nebo on tam nabubnoval čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní, nebo řekněme, ne zval čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní, nebo řekněme, ne zásadní, ale ty čtyři alba, ale řekl bych ty zásadní, nebo řekněme, ne zásadní, ale ty, ale řekl bych ty zásadní, nebo řekněme, ne zásadní, ale ty nejty zásadní, nebo řekněme, ne zásadní, ale ty nejkomerčnější. A samozřejmě řekněme ne zásadní, ale ty nejkomerčnější. A samozřejmě ne zásadní, ale ty nejkomerčnější. A samozřejmě tam zanechal, ale ty nejkomerčnější. A samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu. Ty nejkomerčnější. A samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu. Bohužel při dnešním dni komerčnější. A samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu. Bohužel při dnešním dni. A samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu. Bohužel při dnešním dni musíme na něj vzpomenout. Samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu. Bohužel při dnešním dni musíme na něj vzpomenout s událostí, která je zanechal obrovskou stopu. Bohužel při dnešním dni musíme na něj vzpomenout s událostí. Bohužel při dnešním dni musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená. Při dnešním dni musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho úmrtím. Dny musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2000 s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2000, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky na v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to 50 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. I když všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. I když muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánují hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánují, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánoval tak brzo, tak jemu se to bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel. Bohužel povedlo. I když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel.

0: I když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel v podstatě za bubenickou
1: Trenírkárna.cz.
2: Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%.

0: 30% není problém. Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30% není problém. Třeba kalhotky se slevou 30% není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kody se slevou 30% není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio 30% není problém. Klikni na trenirkarna.cz, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno z kodrna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Tré to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz. Na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkarna.cz.
2: Housebrand Café.
1: A zítra máš.
0: Trénírkarna.cz.
2: Housebrand Café per favore.
0: Trénírkarna.cz.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
0: Trénírkarna.cz.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Žijte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
5: Allegro.cz. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50. Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do svět běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíc 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce procent. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak buj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Nových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetří.
5: Když něco, tak Allegro.
6: Tento týden v Kauflandu
5: opět. Tak Allegro.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Berlingo. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky. V Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 3. Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32. Párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 50 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyň bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL dá 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL

0: za 59,90 a 90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Kauf XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufl za 59,90 až do 26. května. Kaufland 9,90 až do 26. května. Kaufland psa až do 26. května. Kaufland
1: tohle ne...
0: 26. května. Kaufland
1: tohle nepřeslechněte. Volkswagen
0: Kaufland
1: tohle nepřeslechněte. Volkswagen tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které by... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nete. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy-kové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu ani, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750. E-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc. S motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc 900 korun a ikonický Onu až 150 koní, již za 759 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 tisíc 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 tisíc 900 korun. A ikonický ID Buzz, již za 959 tisíc 900 korun. Ikonický ID Buzz, již za 959 tisíc 900 korun. Již za 959 tisíc 900 korun.
2: Tati i...
1: 959 tisíc 900 korun.
2: Tati ETF...
1: 900 korun.
2: Tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo být... Tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BTC... Tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BTC, nebo ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to je teď nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když nejlepší věc.
1: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je? Nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB, i když to už?
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora. Co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: B? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je ně SSB.
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějak...
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová...
3: Úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je... Podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha. A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se... Nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stát? Investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No, to je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Džorky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Džorji.
4: Stavební.
2: A kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Džorji.
4: Stavební spoření od Buřinky.
3: No normálně v Džorji.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: No normálně v Džorji.

0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
1: Spolu Georgi.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránet.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránů.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránů.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
2: katamaránů.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Ano, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Z naší celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou z modernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamarábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu i v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: VV nebo firemní akci.
2: Odplouvám.

Giorno na Rock Radio 9 hodin a de... Giorno na Rock Radio 9 hodin a... De... Giorno na Rock Radio 9 hodin a 19. Giorno na Rock Radio 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum. Giorno na Rock Radio 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní

0: Nemůžeš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak z kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 pan měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyří zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na poč. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je? Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to? 15 minut online nebo na pobočce. A je to? Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nenechce.
0: A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé.
0: Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
0: Lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 20, 70% na široký výběr.

5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční bně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: www.pragboat.cz
1: na katamaran
0: www.pragboat.cz
1: už ví na katamaran
0: www.pragboat.cz
1: už ví
0: tak vzhůru na palubu www.pragboat.cz
1: už ví
0: tak vzhůru na palubu www.pragboat.cz
1: už ví
0: tak vzhůru na palubu začalo to lakem pragboat.cz
1: už ví
0: tak vzhůru na palubu začalo to lakem na parkety a najednou malo
1: Eze. Už ví
0: tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dět. Tak vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Vzhůru na palubu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Sprovčalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i z parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo!
0: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo!
0: Vrátím natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
0: Dům, byt i zahradu.
2: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
0: I zahradu.
2: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní...
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si...
2: Kem.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si...

0: jisk.cz. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Na 2026. Více na jisk.cz. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. JISK Scandinavian Sleeping and Living. Podnik.cz. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: JISK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podnikáte? Tak něco podnik...
0: Sleeping and Living.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Living.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. Podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou si účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sjednejte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 až 3,5%.

jsem se bavit o divadlích. Nebudem se bavit o divadle. Nebudem se bavit o divadle. Nebudem se bavit o divadle. Jsem se bavit.

DAB+ FM nebo na DAB+ FM nebo DAB+ FM nebo na radia.cz DAB+ FM nebo na radia.cz DAB+ FM nebo na radia.cz DAB+ FM nebo na radia.cz Rock FM nebo na radia.cz Rock nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio .cz

Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na rok nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rok Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rok Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rok Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rok Rádiu. Top hokejové zápasy. Hokeji. Každý den na Rok Rádiu. Top hokejové zápasy. Každý den na Rok Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel s Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel s dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz

0: shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvolně.
0: And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a ne... Uvolněte se a nemusíte ani zakázat. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte pravě. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A musíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlava za ně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fandek. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fandě nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každé hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků. Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát dej den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronice připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška zajímavostí z mistrovství světa.

těšit na kapelní. A samozřejmě Rock Radio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslí. Samozřejmě Rock Radio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Radio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslí, že Dimitri Trautenberg a Traktor. U toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslí, že Dimitri Trautenberg a Traktor. Těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslí, že Dimitri Trautenberg a Traktor. Kapely Alkohol, Horký Žeslí, že Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co Alkohol, Horký Žeslí, že Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co že Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co jste si ještě nekoupili, to jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste a nebo třeba na ně nemáte finance. Si koupili lístky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnosti, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste a nebo třeba na ně nemáte finance. Si ještě nekoupili, váhali jste a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat. Koupili, váhali jste a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás. A te a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás. A ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás. A to dokonce pro celou partu. Tak máte možnost je získat od nás a to dokonce pro celou partu. Stačí, když máte možnost je získat od nás a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte od nás a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncert pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly. Se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@rokoviradio.cz, koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio@rokoviradio.cz. Samozřejmě a pošlete nám to na e-mail studio@rokoviradio.cz. Nám to na e-mail studio@rokoviradio.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka studio@rokoviradio.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka originálnější @rokoviradio.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší.cz. Samozřejmě čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere porotu. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho. Na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho, kdo od nás došlých fotek vybere potom někoho, kdo od nás ty lupeny dostane. A vybere potom někoho, kdo od nás ty lupeny dostane. A potom někoho, kdo od nás ty lupeny dostane. A dostane jich 10. Potom někoho, kdo od nás ty lupeny dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Kdo od nás ty lupeny dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Z ty lupeny dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý. Dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý. Tak to rychle udělejte, protože jak jsem říkal pro celou partu, což si myslím, že je skvělý, tak to rychle udělejte pro partu, což si myslím, že je skvělý, tak to rychle udělejte, protože či myslím, že je skvělý, tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny, tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. Rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No, že čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a zítra hodiny a pak se to celý uzavře. No a zítra v rokovém rozjezdu potom se to celý uzavře. No a zítra v rokovém rozjezdu potom se dozvíte,

0: No a zítra v rokovém rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to právě vy ten šťastlivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rokin. Takže posílejte, jak jsem říkal dneska, a může vyrazit do Českých Budějovic na Rokin. Takže posílejte, jak jsem říkal dneska poslední možnost a zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.

0: Května slevy až 25% na bazény. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily za Maxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily zahradní nábytek května slevy až 25% na bazény. Grily zahradní nábytek a nejen až 25% na bazény. Grily zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: procent na bazény. Grily zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový.
0: Grily zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u
0: nás. Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo. A nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Bauma.
1: Nejen to. Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Bauma.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
1: Hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco
1: navíc. Na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: I něco navíc.

Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň 9 hodin a 39 minut. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, aby se v Českých Budějovicích proběhne Rockin ten první. Rock Rádio bude u toho, aby se můžete těšit.

0: Ostré taneční škola opět roztančí smíchov. Ostré taneční škola La Tropicale zve všechny příroztančí smíchov. Ostré taneční škola La Tropicale zve všechny příznivce let. Ostré taneční škola La Tropicale zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Ostré taneční škola La Tropicale zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na taneční škola La Tropicale zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mej La Tropicale zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejda ve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na ten nejlepší mejda. Workshopy, drinky, super proznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí, latinské zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Přijďte se všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Přijďte se bavit, přijďte ta nádherné terase Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit Smíchov.
1: La Tropicale.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: La Tropicale.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
2: Přijďte žít.
1: Yes,
0: přijďte se bavit, přijďte tančit.
2: Přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale Party.
2: Bavit, přijďte tančit.
0: Přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17. Tančit.
2: Přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale Party je už tuto sobotu od žít.
1: Yes,
0: další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale, La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smích je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smícho. Sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smícho. 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smícho. La Tropicale Party na terase Smícho. Více na party na terase Smícho. Více na www.latropical.cz. Terase Smícho. Více na www.latropical.cz.
2: Awaraš.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarašar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarašar.
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarašar.
0: www.latropical.cz.
2: Awarašar.
0: Stav Tropical.cz.
2: Awarašar.
3: Stavební
2: Awarašar.
3: Stavebniny Dek přinášíme
2: Šar.
3: Stavebniny Dek přinášíme Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm. Přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých dubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 215 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 200 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. 9. včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den.
4: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
4: Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den.

0: Matrace za hubičku CZ. Tu níž, nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a když se bavíme...
0: S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli...
0: Za hubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho...
0: CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme. No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta. No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký. Víme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký. Tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký, že slíže. Jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký, že slíže. Přidám taky fuzi. Jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to horký, že slíže. Přidám taky fuzi a nebo AC/DC z té pětice dáme a budou to horký, že slíže. Dám taky fuzi anebo AC/DC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic a budou to horký, že slíže, přidám taky fuzi anebo AC/DC. No a vy ostatní, který to máte slíže, přidám taky fuzi anebo AC/DC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se přidám taky fuzi anebo AC/DC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na fuzi anebo AC/DC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou AC/DC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít. Protože pro vás máme kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít. Pro vás máme kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít. Kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít.
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Tak abyste věděli, kde se co bude dít.
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Co bude dít.
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojet?
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu. Dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května.
2: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 2.
2: A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazén.

0: 30 stupňů, vzduch je
1: Praha.
0: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užij.
0: Slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte.
0: Každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
0: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirát zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské ločím tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace
1: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace
1: nebo na pirátské

0: střešní okna mezi vámi a Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v Klidu.
0: A střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez
0: mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez
0: a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i prostra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba a od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A platné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme i bez i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme i bez zásilnální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme i bez zásah. A pozor, výměny střešních oken, umíme i bez zásahu do interiérových or. Výměny střešních oken, umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken, umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna oken, umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra, i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem, do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem, již čtvých obkladů. Střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem, již 40 let. Střešní okna Fenestra, mezi vámi a nebem, již 40 let. Okna Fenestra, mezi vámi a nebem, již 40 let. Fenestra.cz mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz
2: Atención!
0: Již 40 let. Fenestra.cz
2: Atención, señoras y señores!
0: 40 let. Fenestra.cz
2: Atención, señoras y señores!
0: Fenestra.cz
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Tanec. La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční. La Tropical Party opět roztančí smích.

0: Nemcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Nemcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcova a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Nemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Z. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Podnikám.
0: Nápoj. Váš farmář František.
1: Podnikám.
0: Váš farmář František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale... Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, tak banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, tak mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, tak 10 milionů.
2: ACEMA. Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, tak 10 milionů.
2: ACEMA. Je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
1: Potřebuju půjčit, tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
1: Tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo.
1: Preonu.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou.
2: Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
2: Banky.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny a Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěch. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Ne. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám už do 15 minut od rezervace. Planeo. Do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Masters of Rock.
3: Kultovní minut od rezervace. Planeo.
4: Masters of Rock.
3: Kultovní festival. Planeo.
4: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavnost. Planeo.
4: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavnost.
4: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavnost.
4: Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí Hvězdného Merlina. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí Hvězdného Merlina Mansona. Přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí Hvězdného Merlina Mansona. Halloween slavící 40. výročí Hvězdného Merlina Mansona. Slavné slavící 40. výročí Hvězdného Merlina Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Výročí Hvězdného Merlina Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Hvězdného Merlina Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Merlina Mansona. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity In Flames. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavale.

0: den. Více na aquapalace.cz. A zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Bliže.
0: Den. Více na aquapalace.cz.
1: Bliže.
0: Aquapalace.cz.
1: Bliže.
2: Happy Sport.
0: CZ.
1: Bliže.
2: Happy Sport.
1: Bliže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna. Bliže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Bliže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar. Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejednodat.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes. Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
3: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Jednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Přes
3: Happy Sport.

0: Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. V 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: V Kauflandu fandíme hokej
0: Jelínka ve Vizovicích.
1: V Kauflandu fandíme hokej. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambůrky.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambůrky.
1: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambůrky 150.
1: Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 7.
1: Vás připravili
2: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 7. 17,90. Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Brambůrky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más 50 gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card 20. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 20 ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland
2: Card za 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland
2: 15,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: až do 26. května
1: Kaufland
2: 6. května
1: Kaufland
2: května
1: Kaufland Roland
3: Radio. Co?
4: Rock Radio.
3: Rock Radio.
4: Rock Radio.
3: Rock Radio. Co se děje?
4: Rock Radio.
3: Rock Radio. Co se děje?
4: Radio.
3: Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
5: 22. a 3.
3: Radio. Co se děje?
5: 22.
3: děje.
5: 22. a 23. 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air raníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín může nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky čtyřicetominutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 40 atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých

Pražky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Prophet v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Sob Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malarskýho rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahu. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Slavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičko Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Česk vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Fir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Lores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. A vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Radio Zuzka Kleinová. Kleinová.

Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny. Vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovi je pod mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimil z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaři Mel z farmy rodiny.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem. Drábem.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za.
1: Pro vás připravili Kajarmark bramburky 150 gramů za
2: 17,90. Až do 26. května.
3: Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.

0: tak to bude drahé.
1: Kdepak, za cenu běžného spalováka z kufry, luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak, za cenu běžného spalováku, luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak, za cenu běžného spalováku, BYD.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak, za cenu běžného spalováku, BYD C-Line 5.
0: Drahé.
1: Kdepak, za cenu běžného spalováku, BYD C-Line 5. Už pak, za cenu běžného spalováku, BYD C-Line 5. Už od 690 cenu běžného spalováku, BYD C-Line 5. Už od 690 spalováku, BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com. BYD.com.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

ako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál ako brána k bezpečí. A u portál.cz. Brána k bezpečí. A u portál.cz. Rock Rádio. Bezpečí. A u portál.cz. Rock Rádio. Portál.cz. Rock Rádio. CZ.

0: V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Rock Radio Počasí.
1: Spahotel 19 až 23 stupni Celsia.

0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom.
0: Vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.
0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
0: Vše pro bagr
1: na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
0: Vše pro bagr
1: místě. Pohodlné

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Ardon. Radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a audio.cz. Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořád. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Ardon.cz.

0: Spa Hotel Děvín, Mariánské
1: 10 stupni Celsia.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika ke lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Parku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
1: A ještě se podívám.
0: Rock Radio. Doprava.
1: A ještě se podíváme na naše.
0: Rock Radio. Doprava.
1: A ještě se podíváme na naše silnice. V tuhle chvíli tady má.
0: Rock Radio. Doprava.
1: A ještě se podíváme na naše.
0: Rock Radio. Doprava.
1: A ještě se podíváme na naše silnice.
0: Doprava.
1: A ještě se podíváme na naše silnice. V tuhle chvíli tady mám upozornění. A ještě se podíváme na naše silnice. V tuhle chvíli tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice. A ještě se podíváme na naše silnice. V tuhle chvíli tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové. Na naše silnice. V tuhle chvíli tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové. Silnice. V tuhle chvíli tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy. Tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam je hlášená nehoda dvou upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam je hlášená nehoda dvou osobních aut. Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam je hlášená nehoda dvou osobních aut. Ulice Boženy Němcové. Tam je hlášená nehoda dvou osobních aut. Tam komplikuje průjezd. Tak co? Tam je hlášená nehoda dvou osobních aut. Tam komplikuje průjezd. Tak očekávejte. Je hlášená nehoda dvou osobních aut. Tam komplikuje průjezd. Tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být. Osobních aut. Tam komplikuje průjezd. Tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být. Autorá tam komplikuje průjezd. Tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý v ostatních je průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý v ostatních místech, kde ladíte, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý v ostatních místech, kde menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý v ostatních místech, kde ladíte rock rádio, aspoň tedy na těch větších tazích. Menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý v ostatních místech, kde ladíte rock rádio, aspoň tedy na těch větších tazích. A v těch větších zdábej dobrý v ostatních místech, kde ladíte rock rádio, aspoň tedy na těch větších tazích. A v těch větších městech, tak v ostatních místech, kde ladíte rock rádio, aspoň tedy na těch větších tazích. A v těch větších městech, takže jezděte dál, kde ladíte rock rádio, aspoň tedy na těch větších tazích. A v těch větších městech, tak rádio, aspoň tedy na těch větších tazích. A v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v těch větších tazích. A v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu tazích. A v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu. A v těch větších městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu. V těch městech, takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu.
0: Kolony neovlivní.
1: Jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu.
0: Kolony neovlivníte. Servis
1: opatrně a v pořádku dojďte šťastnou cestu.
0: Kolony neovlivníte.
1: Dojďte šťastnou cestu.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez ček. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěn. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.

Ceny rostou, digitální čísla Propagr.cz. Ceny rostou, digitální čísla CZ. Ceny rostou, digitální čísla mizí set. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u pou digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ. Zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jist. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistě na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u race. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. To portál jako brána k bezpečí. A ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. U jako zlato, portál

0: servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/pomlčkařského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/lauman letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/pomlní. Zjistěte víc na letiště.toyota/lauman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota/lauman.cz. letiště.toyota/lauman.cz. toyota/lauman.cz. rock.lauman.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rokový dopoledne s Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přesně.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přesně.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přesně.
0: S Kamilem Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přesně. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek.
0: Drábem.
1: Máme 10 hodin a to přesně. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek. 21. Máme 10 hodin a to přesně. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samo 5 hodin a to přesně. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady a to přesně. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu Dráb, já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost 5. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce. Taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce těch, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce těch, o mě se traduje, že jsem takový ochránce těch, za mě se traduje, že jsem takový ochránce těch zapomenutých Alp, nebo respektive takový ochránce těch zapomenutých Alp, nebo respektive takových těch zapomenutých Alp, nebo respektive takových těch, od kterých dávají zapomenutých Alp, nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni zapomenutých Alp, nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč a tak si, nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč, aktive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč a tak si tady takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč a tak si tady vytáhneme jeden tak dávají všichni ruce pryč a tak si tady vytáhneme jeden takový hudební klenot a zase ruce pryč a tak si tady vytáhneme jeden takový hudební klenot a zapomínáme na a tak si tady vytáhneme jeden takový hudební klenot a zapomínáme na kontroverzní album. Tady vytáhneme jeden takový hudební klenot a zapomínáme na kontroverzní album jedný kapely hudební klenot a zapomínáme na kontroverzní album jedný kapely mojí a zapomínáme na kontroverzní album jedný kapely mojí oblíbený možná že poznáte na kontroverzní album jedný kapely mojí oblíbený možná že poznáte kontroverzní album jedný kapely mojí oblíbený. Možná, že poznáte, co to bude, až se to rozsvítí, až se to rozehraje a taky si k tomu něco řekneme, ať je nějaká bžunda a zase nakrkne, se to rozehraje a taky si k tomu něco řekneme, ať je nějaká bžunda a zase... A taky si k tomu něco řekneme, ať je nějaká bžunda a zase nakrkneme ty, mu říká konzervativní. Chtěl jsem říct skalní, ale ne. Skalní fanoušek jsem já, který právě je schopný akceptovat i albumní. Chtěl jsem říct skalní, ale ne. Skalní fanoušek jsem já, který právě je schopný akceptovat. Říct skalní, ale ne. Skalní fanoušek jsem já, který právě je schopný akceptovat i album třeba, který není. Skalní fanoušek jsem já, který právě je schopný akceptovat i album třeba, který není, který právě je schopný akceptovat i album třeba, který není oblíbený. Ale ty konzervativní je schopný akceptovat i album třeba, který...

0: Krásné
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Krásné dopoledne přeje.
1: Jo. Zprávy.
0: Krásné.
1: Zprávy.
0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní.
1: Zprávy.
0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci. Přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem. Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezří z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým, kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 kontaktů s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě.

Není oblíbený, ale ty konzervativní ty s tím problém mají. Ale ty konzervativní ty s tím problém mají. Takže začneme tuhletu 60 minutovku s Accept a Metal Heart.

Rokový dopoledne s... Rokový dopoledne... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

těch, jak jsem říkal, konzervativních fandů odsoudí tu danou desku nebo tu danou sestavu konzervativních fandů odsoudí tu danou desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu fandů odsoudí tu danou desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu odsoudí tu danou desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli před desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už bo tu danou sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam u sestavu, jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dále. Jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dále. A přitom třeba ta muzika na tom, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dále. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto tím, že už tam není ten a tak dále. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto, už tam není ten a tak dále. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a ten a tak dále. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když a tak dále. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jak albu je naprosto výborná a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako výborná a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak to je bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam nakonec ty tak jako třeba já, tak tam nakonec ty skvělé věci objevíte a já, tak tam nakonec ty skvělé věci objevíte a nakonec tak tam nakonec ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete tam nakonec ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete hele ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete hele ta deska je vlastně jako super skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete hele ta deska je vlastně jako super tak není to jako to bylo a nakonec si řeknete hele ta deska je vlastně jako super tak není to jako to bylo předtím, si řeknete hele, ta deska je vlastně jako super. Tak není to jako to bylo předtím, ale je to deska je vlastně jako super. Tak není to jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. Jako super. Tak není to jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely Deep Purple, jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jako jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jako že v úvozovkách vylhali a třeba odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jako že v úvozovkách vylhali a třeba ale nakonec se z toho vždycky tak jako že v úvozovkách vylhali a třeba ale nakonec se z toho vždycky tak jako že v úvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám se z toho vždycky tak jako že v úvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám i u Judas Priest, kde tak jakože v úvozovkách vylhali. A třeba podobný případ mám i u Judas Priest, kde vylhali. A třeba podobný případ mám i u Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou třeba podobný případ mám i u Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto případ mám i u Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto s Rippem Owensem jsou naprosto zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě

0: ne, ale třeba Demolition, tak to je, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden a Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Pac vyšla s Blazem Baileym, není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to schodila. Strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parkvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože fakt skvělá.
1: No a můžeme třeba zmínit i Gány, jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ.

King of Dreams a Deep Purple na rok. King of Dreams a Deep Purple na rok rádiu rok 19. King of Dreams a Deep Purple na rok rádiu rok 19. King of Dreams a Deep Purple na rok rádiu rok 1990. Dali jsme si je právě Dreams a Deep Purple na rok rádiu rok 1990. Dali jsme si je právě teď něco málo Deep Purple na rok rádiu rok 1990. Dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na rok rádiu rok 1990. Dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny 1990. Dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu 90, dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u a dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který je teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který jsou po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který jsou. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který jsou. Dá se říct tak nějak, že se pozastavím u alb, který jsou. Dá se říct tak vím u alb, který jsou. Dá se říct tak nějak bokem, který jsou. Dá se říct tak nějak bokem a jsou zneuznaný. Dá se říct tak nějak bokem a jsou zneuznaný v rámci. Dá se říct tak nějak bokem a jsou zneuznaný v rámci tak nějak bokem a jsou zneuznaný v rámci konzervativních fanoušků tý daný kapely. Jsou zneuznaný v rámci konzervativních fanoušků tý daný kapely a právě album uznaný v rámci konzervativních fanoušků tý daný kapely a právě album Slaves and Masters z roku konzervativních fanoušků tý daný kapely a právě album Slaves and Masters fanoušků tý daný kapely a právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří do tý kapely a právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří do tý a právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří do téhle kategorie. Slaves and Masters z roku 1990 patří do téhle kategorie. Přestože je to za mě naprosto roku 1990 patří do téhle kategorie. Přestože je to za mě naprosto úžasná, patří do téhle kategorie. Přestože je to za mě naprosto úžasný album. Bohužel celé kategorie. Přestože je to za mě naprosto úžasný album. Bohužel, přestože je to za mě naprosto úžasný album. Bohužel se traduje takovej nešvar, to za mě naprosto úžasný album. Bohužel se traduje takovej úžasný album. Bohužel se traduje takovej nešvar, že album. Bohužel se traduje takovej nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativ. Se traduje takovej nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních. Se traduje takovej nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních. Takovej nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních fandů odsoudí tu danou, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních fandů odsoudí tu danou desku nebo

0: stejný případ, anebo třeba i Accept, Eat the Heat, rok 1900, Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ, anebo třeba i Accept, Eat the Heat, rok 1980, tak to je úplně stejný případ, anebo třeba i Accept, Eat the Heat, rok 1989, stejný případ, anebo třeba i Accept, Eat the Heat, rok 1989, anebo třeba i Accept, Eat the Heat, rok 1989, první deska a vlastně, no, Accept, Eat the Heat, rok 1989, první deska a vlastně, no, první, na který nespívá. Eat the Heat, rok 1989, první deska a vlastně, no, první, na který nespívá. 1989, první deska a vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A ta je z 9, první deska a vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A ta je za mě taky deska a vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A ta je vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá, ale samo první, na který nespívá Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá, ale samozřejmě to nejsou, který nespívá Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá, ale samozřejmě to nejsou Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá, ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, tak... A ta je za mě taky prostě skvělá, ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, tak jak jsme je znali v těch 80. letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu, klidně mi v těch 80. letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu, klidně mi i může v těch letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu, klidně mi i ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu, klidně mi i můžete napsat, mu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu, klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu, klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot. Našli bychom jich spoustu a spoustu, klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot. A spoustu, klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený. I můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený. Jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla odsouzená k tomu abografii svý oblíbený kapely, která byla odsouzená svý oblíbený kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože v uvozovkách neměla odsouzená k tomu, aby se jakože v uvozovkách neměla odsouzená k tomu, aby se jakože v uvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Tak odsouzená k tomu, aby se jakože v uvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový tomu, aby se jakože v uvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový jakože v uvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně, neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím. Ujíždíte, takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Offspring, Miroš Majda bude. A... Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queeny na Rock Rádiu. Napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queeny na Rock Rádiu. K tomu pustím další hudbu, dáme si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queeny na Rock Rádiu. Další hudbu, dáme si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queeny na Rock Rádiu. Si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queeny na Rock Rádiu. Miroš Majda bude a taky Queeny na Rock Rádiu. A taky Queeny na Rock Rádiu.
1: Tak tohle nevím.
0: Na Rock Rádiu.
1: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
0: Zase.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Zase.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
0: Zase všude tolik vody.
1: To je puch.
0: Zase všude tolik vody.
1: To je puch.
0: Zase všude tolik vody.
1: To je puch.
0: Zase všude.

0: tolik vody.
1: A to je puch.
0: Jak odvětra do zády.
1: A to je puch.
0: Jak odvětra do zády.
1: A to je puch.
0: Jak odvětra do zápach.
1: To je puch.
0: Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný. Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátor. Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
2: Ventilátory.cz.
0: CZ. Světy trání na jednom místě.
2: Ventilátory.cz.
0: Světy trání na jednom místě.
2: Ventilátory.cz.
0: Trání na jednom místě.
2: Ventilátory.cz.
3: Vidíš to?
2: Ventilátory.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
2: Ventilátory.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: To. Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balon.
4: Pají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftová.
4: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, raft. No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, raft.
5: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve.
4: Užijte si
3: flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásné
3: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegro
3: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte
3: další zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný,
3: který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek.
3: Můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás
4: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se neplný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
3: vyměnit. Úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejvyšší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je
3: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firmy výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firmku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
3: Zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
3: Jíst zdravit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
3: Jíst zdravit.
4: Dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu.
4: Žite.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.
6: Zážitky
4: CZ.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.

0: na dno. Jsou tu oblíbené
1: týdny.
0: Jíst zdravěji jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny. Jíst zdravěji jde v Albertus na dno. Jsou tu jíst zdravěji jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem věji jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém Katalbertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29 exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Olive Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Olivový olej půl litru 120 gramů za 29,90 nebo Bio Olivový olej půl litru za 139 za 29,90 nebo Bio Olivový olej půl litru za 190 nebo Bio Olivový olej půl litru za 139,90. Albert. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert. Olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Fíha!
0: Půl litru za 139,90. Albert.
2: Fíha! V Majalně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pet. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pozor! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pozor! Otevřeno každý víkend a taky o svátcích a pozor! Vyhrát můžete na každý víkend a taky o svátcích a pozor! Vyhrát a taky o svátcích a pozor! Vyhrát můžete narozeně o svátcích a pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 a pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc! Více na Majalent! Narozeninovou oslavu za 10 tisíc! Více na Majalent.cz! Oslavu za 10 tisíc! Více na Majalent.cz! 10 tisíc! Více na Majalent.cz!
3: Máte penzíko? Převeďte se
2: více na Majalent.cz.
3: Máte penzíko?
2: Na Majalent.cz.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a z
2: CZ.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? A získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád možnost vyšších výnosů? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNC zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / během pauzy na kafe. Více na NN.cz /

0: Penzíko. Více na nn.cz/penzíko.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíku větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. www. No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. www. Bez myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. www. Bez potisku CZ. Já se v oblíkám bez potisku. www. Bez potisku CZ. Klikám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Kontejnery
1: www.bezpotisku.cz
2: Kontejnery Siegel
1: www.bezpotisku.cz
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý.cz
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulice.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu...
2: Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte
3: problém? Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Ne, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel.
3: Úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Pekel.
4: Auta se dostanou všude. www.siegel.cz Všude. www.siegel.cz
5: Pekelný ostrov se blíží.
4: www.siegel.cz
5: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a...
4: CZ.
5: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července holí. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédštíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. A 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Vence Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divo švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl Tři sestry. Rybičky 48.

0: Léto, doktor...
1: Jo.
0: Léto, doktor... Léto, doktor Max má vše. Léto, doktor Max má vše. Sleto, doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se dnes... Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor, nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Topcentrum.cz.
0: K vodě. Doktor Max.
2: Topcentrum.cz.
0: Doktor Max.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry
0: Max.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry své. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry své. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna s kovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vy i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Vyjďte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pradově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídka prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na... Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz.
3: www.topcentrum.cz.
4: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší.
4: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
4: Nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchu. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory.

0: kompresory vzduchotechnika. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika. Stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech vší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jednu. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kom.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory.
0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory
0: pomlčka. Jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
0: Všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře technika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Z. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchu.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Technika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák.
2: Rock Radio.
0: To je fičák.

sestry, Škvor a další. Tři Divokej Bill, tři sestry, Škvor a další. Více Divokej Bill, tři sestry, Škvor a další. Více na pekel, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, tři Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediální Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Festivalu je Rock Radio. Je Rock Radio.

Nazdar bando, tady Miroš. Nazdar bando, tady Miroš. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rog. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rog Rádia. Tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rog Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný. Zdravím všechny posluchače Rog Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Posluchače Rog Rádia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Rádia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě.

Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrovaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobný maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Žený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Tu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho jest. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho má. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho má plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej, nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rok hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grily mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokově pečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovcovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduchá od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduše si v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduše si užijte bleskové jezdu na Rock Radio. Jednoduše si užijte bleskové doručení Rock Radio. Jednoduše si užijte bleskové doručení své. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Plané doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Elektroniky už do druhého dne. Planého. Už do druhého dne. Planého. Dne. Planého.

rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou dorazil který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou dorazil Marto v rámci hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou dorazil Márdě z vypsaný fixy a bylo to velice výživný hvězdní hodiny mezi 9. a 10. hodinou dorazil Márdě z vypsaný fixy a bylo 9. a 10. hodinou dorazil Márdě z vypsaný fixy a bylo to velice výživný bych řekl jednou dorazil Márdě z vypsaný fixy a bylo to velice výživný bych řekl jednak jsme si povídali z vypsaný fixy a bylo to velice výživný bych řekl jednak jsme si povídali samozřejmě a bylo to velice výživný bych řekl jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které velice výživný bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o živný bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou... Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je... samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s mě o věcech, které jsou spojené s hokejem. Protože Márdy je spjatý s Pardubickým věcech, které jsou spojený s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrů jsou spojený s hokejem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, protože Márdy je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál, je spjatý s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál s Pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul, tak mistrovským týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový týmem, který letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde letos vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový desce, která vyhrál titul, taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už zítra a taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál. Nový desce, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy a vyjde už zítra a jmenuje se Ideál. A taky nám už zítra a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy z týletý desky a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy z týletý desky a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy z týletý desky zahrál Ideál. A taky nám Márdy z týletý desky zahrál takovou neoficiální píseň. Taky nám Márdy z týletý desky zahrál takovou neoficiální píseň. Z týletý desky zahrál takovou neoficiální píseň, nebo respektive další desky zahrál takovou neoficiální píseň, nebo respektive dal takovou neoficiální píseň, nebo respektive další píseň z desky. Neoficiální píseň, nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál píseň, nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a myslím si, že je to velice, protože ji zahrál na akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní. Takže na akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní. Takže tohle to všechno najdete jednak na našich sociálních a myslím si, že je to velice exkluzivní. Takže tohle to všechno najdete jednak na našich sociálních, že je to velice exkluzivní. Takže tohle to všechno najdete jednak na našich sociálních, jak jsem říkal, v sekci podcast nebo klidně na Spotify na našem účtu Rok je slušná muzika. Podcast nebo klidně na Spotify na našem účtu Rok je slušná muzika. Nebo klidně na Spotify na našem účtu Rok je slušná muzika. A můžete si to dát zpět Spotify na našem účtu Rok je slušná muzika. A můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. Na našem účtu Rok je slušná muzika. A můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli je slušná muzika. A můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že a můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct,

0: Že už příští středu se na vás chystá další host a bude to Jirka. Tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás chystá další host a bude to Jirka. Říct, že už příští středu se na vás chystá další host a bude to Jirka Daron. Středu se na vás chystá další host a bude to Jirka Daron. Samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. Chystá další host a bude to Jirka Daron. Samozřejmě z Prago koncertu, který a bude to Jirka Daron. Samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcast, Jirka Daron, samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcastle, Metal, samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcastle, Metal koncertu, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí, který má pod palcem. Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí. Masters of Rock, Rockcastle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí. A právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos fest a spoustu dalších jiných akcí. A právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká dalších jiných akcí. A právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit. A právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit. Pokud už máte lístky, budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky a letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky a věřím, že se dozvíme i co se máte připravit, pokud už máte lístky a věřím, že se dozvíme i spoustu, pokud už máte lístky a věřím, že se dozvíme i spoustu informací lístky a věřím, že se dozvíme i spoustu informací ze za a věřím, že se dozvíme i spoustu informací ze zákulisí. Třeba o kapelách. Vzpomínám si, jak jsme se bavili, myslím, že před dvěma lety o kapele Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu a myslím, že před dvěma lety o kapele Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu o kapele Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu a spoustu dalších.
1: A věřím, že to bude hodně zajímavý.

0: pojišťovnou Šeza sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou Šeza vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžu ti, víte, kam pojedeme na výlet?

Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 9. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1980. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1980. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1980. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1989. 10 hodin 30. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1989. Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu Rock 1989. 10 hodin 30 Rock Rádiu Rock 1989. 10 hodin 37 minut, to je aktuální. 1989. 10 hodin 37 minut, to je aktuální čas. A já už vás v 89. 10 hodin 37 minut, to je aktuální čas. A já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat. 10 hodin 37 minut, to je aktuální čas. A já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web 7 minut, to je aktuální čas a já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web pro aktuální čas a já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web pro kovyradio.cz a já už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web pro kovyradio.cz do sekce. Už vás v tuhle tu chvíli můžu pozvat na náš web pro kovyradio.cz do sekce podcast, kde najde můžu pozvat na náš web pro kovyradio.cz do sekce podcast, kde najdete rozhovor až webprokovyradio.cz do sekce post podcast, kde najdete rozhovor radio.cz do sekce post podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli do sekce post podcast, kde najdete

0: výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit Daňky na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobry. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. Chleby! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli do lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší. Tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co je? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Dřív než začnou
0: palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
0: chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Gramu, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Černeš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho před pro 19. až 21. června. Buď u toho před prodej až 21. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky 1. června. Buď u toho před prodej brzy končí. Června. Buď u toho před prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno o předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno tečka prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno tečka CZ. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno tečka CZ. Na Automotodrom Brno tečka CZ. Motodrombrno.cz .cz
2: Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem. Každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla. Atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do pole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských disy.

Až do 18 italských měst. Letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Prg.aero.

0: tepelné izolace Decfoam MX600, nyní pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600, nyní navíc dostanete tepelné izolace Decfoam MX600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebně Decfoam MX600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebně 600, nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebně navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebněnách Dek platí do 29. května. Třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebněnách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebněnách Dek platí do 29. května. Akce ve stavebněnách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. 5. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektřiny
0: zdarma. Více na Dek.cz.
1: Právě teď v Planeo.
0: Více na Dek.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektřiny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 4 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Trodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodeje až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíc. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Sous užitkový
1: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Sous užitkovými vozy
1: opcíci položkami skladem. Planeo.
2: Sous užitkovými vozy Opel
1: položkami skladem. Planeo.
2: Sous užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení
1: skladem. Planeo.
2: Sous užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
1: Planeo.
2: Sous užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože sous užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé. Opel jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé. Majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Natyrly.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Natyrly.
2: A se zárukou na 5 let zdarma. Spolehlivé.
3: Natyrly.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha.
3: Natyrly.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte. A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkovou rukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkovou zdarma.
3: Já,
2: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový
3: Zicha,
2: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Combo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda. Vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje.
0: Studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za...
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za...
0: S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se...
0: Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka...
0: PZ.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od... Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krk... Potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7... Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 70... To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 30,79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Com za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,74,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 75 litrů za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Stavebniny 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší Megák.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. 2+1.
1: To se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. 2+1. Ke každým dvěma kusům. Stavebniny Dek přináší megaakci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny. Dek přináší megaakci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pší megaakci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izo. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izo. 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíjím dvěma kusům pistolové.

0: okna sukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Rock.

Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít...
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne...
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky...
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba... Hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky. Ty... Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a procent. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% trenirkarna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na CZ. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz
1: s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Navštivte Mercedes
1: objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha
1: a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Trenirkarna.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz
0: Studio Trenirkarna.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte
0: CZ.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout 40 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven odjednout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluziv nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 20. AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. LC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Bolka Fest 2000
2: května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Bolka Fest 2000
2: Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Bolka Fest 2026 už 29.
2: Studio Praha.
3: Bolka Fest 2026 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48 na louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48 Harley v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48 vystoupí Škvor.

Dimitry, Rybičky 48, Harley, Škvor, Dimitry, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho. Dimitry, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Rybičky 48, Harley,

0: 2026, Jiří Korn a mnoho dalších. Folkafest 2026 a mnoho dalších. Folkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Folkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulic.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
0: Zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Fest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Z.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledám
1: pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledacká
1: hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí
1: do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučí a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízí. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. A dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulická, CZ. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Léto volá.
2: Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulická, CZ. Více na domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy.
2: Domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy.
2: Sulická, CZ.
3: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 2. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 2. Lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydej, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté sestry do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté 8.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61% a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61% přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61% se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dal 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek 1%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodu. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek.

0: vychytávek pro pohodový čas v přírodě, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Tak děti, zítra
0: pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Tak děti, zítra je taky
0: den. Čas v přírodě. Albert.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a
0: v přírodě. Albert.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku
0: Albert.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Den. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tím neudělal. Luboši, ty ho nevyhoď, nic tím neudělal. Luboši, ty ho nevyhoď, nic tím neudělal. Luboši, ty ho nevyhoď, nic tím neudělal. Luboši, ty ho nevyhoď, nic tím neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. kempu.cz.
4: Ardon. Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.buv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Ardon.cz.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat 30 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 2 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43. Čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Pat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Dopravce 42 korun a 43 haléřů. Dopravce korun a 43 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímo 40 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Doprav Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje včera a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začne ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém virovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství.

0: Mistrovství světa Itálii 3-1. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio. Počasí. Nad počasím dneska převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšené
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
1: V Lounech.
3: Ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte rok.

0: Rokrádio, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte v hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rokrádio, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte v tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rokrádio, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Níte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Jděte víc na letiště.toyota-louman.cz. letiště.toyota-louman.cz. Toyota-louman.cz Louman.cz .cz Rock Radio. Elektrický.

0: tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hnedka první,
1: Pojďte se mnou společně dát.

0: oběd.
1: Tak jdeme na
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Tak jdeme
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje
0: elektrický oběd.
1: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď.
0: Oběd.
1: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil. Na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil. Oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil. Startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připraven. Teď něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připravený po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který... A s vámi je Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát. Kamil Dráb, váš šéf kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát. Kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail. Který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail. I plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail. Obec zavina objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. Si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. Náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. To jsou Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty na e-mail obec@rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane. @rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane. @rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rockra. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rockrádia. Pokud jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rockrádia. Pokud tedy budeme cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rockrádia. Pokud to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rockrádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože a následně můžu přetavit do éteru Rockrádia. Pokud tedy budeme schopni to přetavit do éteru Rockrádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas éteru Rock Rádia. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. Pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. Budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. Který je opravdu schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci. Který je opravdu splnit, protože občas si píšete o věci. Který je opravdu splnit schopni nejsme, že občas si píšete o věci. Který opravdu splnit schopní nejsme o věci. Který opravdu splnit schopní nejsme. To se nedá nic dělat. Který opravdu splnit schopní nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje. Splnit schopní nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje. Splnit schopní nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě jsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě výhodu. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím.

k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Monikymu svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátku být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny.

Metallica a... Metallica Unforgiven první. Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven první píseň dnešní. Metallica Unforgiven první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem Metallica Unforgiven první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už Unforgiven první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jde první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Kom píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Kom dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla já a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát pro svůj, už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču dneš. Konkrétně Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču dneš. Alča, která napsala, že bych chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo celá, že bych chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloween. Nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloween. Svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloween.

Elektrický ob... Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Tak tohle byli Simple Plan, který... Welcome to my life. Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si dali hned... Welcome to my life. Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si dali na Rock Rádiu. Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si dali na Rock Rádiu. Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muziku, kterou zařídila. Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muziku, kterou zařídila Veronika. Který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muziku, kterou zařídila Veronika. Na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je od elektrickém obědě, muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, který napsal, zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, který napsal, že by další přání je od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet panoptiku. Přání je od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet panoptiku a písničku od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet panoptiku a písničku Sancho Panza, který napsal, že by chtěl slyšet panoptiku a písničku Sancho Panza. Že by chtěl slyšet panoptiku a písničku Sancho Panza pro všechny, co poslouchají.

0: Rock. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší.
0: Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší.
0: Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v P ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
2: Spotřebne.cz. Spotřební daň tvoří Spotřební daň tvoří 14% státního Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19 Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské Ken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazán ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé svěží chutí za 19

0: Zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila. Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila.
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila.
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto rokopera Praha pro vás připravila.
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multi pro vás připravila.
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Pestřovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 20. princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od
0: tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18.
0: kuární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18. hodin. Ve středu 27. května od 18. hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Stupeň
1: 27. května od 18. hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Stupenky na
1: května od 18. hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz.
1: Už za 10 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz.
1: Už zase ne.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz.
1: Už zase nejde.
0: Pouze v rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz.
1: Už zase nejde.
0: Stupenky na www.rockopera.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: www.rockopera.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: www.rockopera.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání.
1: Internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
2: Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
2: Pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše dítě? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro... Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro... Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Toru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc... Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých... Navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých tanečníků? V latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých tanečníků?
2: Yes, so!
3: Taneční škola rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so!
3: Taneční škola La Tropical a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro rodilých tanečníků.
2: Yes, so!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor tanečníků.
2: Yes, so!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti.
2: Yes, so!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tane.
3: Škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kam...
3: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava...
3: Příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základ...
3: Tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
2: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
2: A k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita
2: i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru
2: španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. V červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale srpnu je omezena. Latropical.

0: kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Pikal. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. My je naučíme tančit. I o prázdninách. Chráním učíme tančit. I o prázdninách. Chráním tvůj domov před letními. I o prázdninách. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak rob o prázdninách. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak rob prázdninách. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak rob. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Ustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji
0: Hliníková roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními
0: Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešením Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Tu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. A bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Velux. Více informací na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe?
1: Více informací na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe?
1: Cí na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
1: CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.stane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Odplouvám na www.rokovirádio.cz.
3: Odplouvám k
2: www.rokovirádio.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: Radio.cz.
3: Odplouvám kránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
3: na kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
3: na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránů.
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flot. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.

Evropě z naší flotily Prague Boat. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hrboats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a víme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostě vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán nebo firemní akci. Odplouvám.

0: vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a zceme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
1: Co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak...
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapojíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání.
0: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaše.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma.
1: To si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pekel.
2: A přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov.
2: A pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď uť.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov se blíží.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a
2: specialista.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtýho července ho... Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí Švédsko. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roj. Buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitrov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitry divoký švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitry Republic. Rybičky 48. Dimitry divoký byl. Tři sestry. Rybičky 48. Dimitry divoký byl. Tři sestry. Škvor a 48. Dimitry divoký byl. Tři sestry. Škvor a další. Dimitry divoký byl, tři sestry, škvor a další. Více na Dimitry divoký byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov i škvor a další. Více na pekelný ostrov cez a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rokalší. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rokalší. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rokalší. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rokrádio.
4: Prodejna Honda
3: CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rokrádio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to
3: mediálním partnerem festivalu je Rokrádio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepším
3: partnerem festivalu je Rokrádio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci
3: je Rokrádio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady.
3: Rokrádio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z komple Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z komple. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniky.

0: 24,90 a Oreon nebo Nesquik pomazánkové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 2 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland 23,90 až do 26. května Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihab.
0: 50 až do 26. května Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihabka, Rokopera Praha.
0: Až do 26. května Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihabka, Rokopera Praha.
0: 6. května Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihabka, Rokopera Praha pro vás připravila
2: magickou rokovou
0: Kaufland.
1: Přátelé,

techniku a z kompletní nabídky zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku a i nabídky zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se na techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná moto, objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká chuchle, najdete, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká chuchle, najdete i invalid prosto vyrovná motorovým strojům. Honda velká chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozy motorovým strojům. Honda velká chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Honda velká chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Ta chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle. Velké vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, velká chuchle. Rok. Prodejna Honda, velká chuchle.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy.
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
0: Vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení. Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Opel,
2: jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé. A jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Spokojení. Já.
2: Protože jsou spolehlivé. A se zárukou na 5 let zdarma. Protože jsou spolehlivé. A se zárukou na 5 let zdarma. Že jsou spolehlivé. A se zárukou na 5 let zdarma. A se zárukou na 5 let zdarma. Spolehněte se. A se zárukou na 5 let zdarma. Spolehněte se na německou kvalitu. A se zárukou na 5 let zdarma. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiď Pořiďte si užitkou na 5 let zdarma. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Viva. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Viva. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Po Kombo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce.
4: To je
2: nabídce.
4: Toto je. Toto je.
5: Dobravárt.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co to?
4: Toto je.
5: Dobra.

0: zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padaly tady nějaký nápady.
1: Vybral jsem Rosomáka.

Runaway Train. Runaway Train a Soul. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Radio. Runaway Train a Soul Asylum. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Radio. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Radio. Přání. Runaway Train a Soul Asylum na Rock Radio. Přání, který chtěla slyšet. A Soul Asylum na Rock Radio. Přání, který chtěla slyšet. Asylum na Rock Radio. Přání, který chtěla slyšet. Monika taky k dnešnímu. Přání, který chtěla slyšet. Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát. Který chtěla slyšet. Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát. Tak to jsem udělal velký. Chtěla slyšet. Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát. Tak to jsem Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a se rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, ta dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou písničku a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň, bych měl

Rock, rock radio. Rock, rock radio. Elektrický. Rock, rock radio. Elektrický. Rock, rock radio. Elektrický oběd Sami Lendra. Rock, rock radio. Elektrický oběd Sami Lendrábem. Rock, rock radio. Elektrický oběd Sami Lendrábem. Rádio. Elektrický oběd Sami Lendrábem. Elektrický oběd Sami Lendrábem. Oběd Sami Lendrábem. Sami Lendrábem. Sami Lendrábem.

tobě do studia, ať máme hezký den. Richa, který by chtěl zahrát něco od Beatles, všem do práce a tobě do studia, ať máme zahrát něco od Beatles, všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všem od Beatles, všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně. Jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový. Všechno tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně. Legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně, jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně. A samozřejmě to všechno na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně. A samozřejmě to všechno nastartovali, tak na naší domácí scéně. A samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu, právě na naší domácí scéně. A samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci scéně. A samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles. A samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles. Všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles, Rolling Stones. A o tom nemůže být sporu v rámci Beatles, Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Takže to pojď být sporu v rámci Beatles, Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Tak Beatles, Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles, Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na rok rádiu, taky Olympiku našeho. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na rok rádiu. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na rok rádiu. To pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na rok rádiu. Doťuknout. Tady jsou Beatles na rok rádiu. Tady jsou Beatles na rok rádiu. Beatles na rok rádiu. Rádiu.

Rolling Stones a... Rolling Stones a Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo. Rolling Stones a Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo před chvílí od... Rolling Stones a Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Stones a Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Love Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stouni a Tonk na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás. Rádiu, tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stouni a to ještě ani krásně sešlo před chvílí Olympici. Teď ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do Prahy. Všem do práce a

0: drobů a 2 litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2 čtvrtky kilo za 60. Apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2 čtvrtky kilo za 4,90. A kuře bez drobů a 2 čtvrtky kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2 čtvrtky kilo za 69,90. Bez drobů a 2 čtvrtky kilo za 69,90. Albert. 2 čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání 13,99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5. Dle srovnání k 13.5. Srovnání k 13.5. Denistému pátý. Pátý.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde ho proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to pro na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to proby, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotiky. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel to kupujte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Hausbrand Café per favore.
1: To je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Hausbrand Café per favore.
1: Sisi poi. Váš farmář František.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Si signora.
1: František.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Si signora.
1: Hausbrand.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Si signora.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu.
2: Café per favore.
3: Si signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Pre?
3: Si signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte.
3: Si signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Te pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Písečná bouře nebo
4: Hausbrandkáva.

0: www.kava.cz. Písečná bouře nebo kava.cz. Písečná bouře nebo CZ. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanických domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: 4 dny.
0: V názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: 4
0: dny. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a...
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a...
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
0: Barva mechanický pomeranč?
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2000.
0: Anč?
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2000. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp a pokračovat metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp a pokračovat atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Nery. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a další než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleným pořicet kapel už 24. až 27. června ve spáleným pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku 24. až 27. června ve spáleným pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku tio až 27. června ve spáleným pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do dení 27. června ve spáleným pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce pro de spáleným pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej. Vydaš na Bejzeny na otočku je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest mediální
1: stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest
1: i dvojce prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
1: Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Máme Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Máme pro vás
2: Rock je slušná muzika.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti.
2: Rock je slušná muzika.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce.
2: Slušná muzika.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce.
2: Eka.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 3 plus 1.
3: Na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře.
3: Nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku.
3: Nabídce MM Reality.
4: Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku.
3: Reality.
4: Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku za 5 milionů. Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku za 5 milionů 200. Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku za 5 milionů 250 tisíc. Na v Králově Dvoře na Berounsku za 5 milionů 250 tisíc. Byt 3 plus KK v Mariánce na Berounsku za 5 milionů 250 tisíc. Byt 3 plus KK v Mariánce za 5 milionů 250 tisíc. Byt 3 plus KK v Mariánských 250 tisíc. Byt 3 plus KK v Mariánských lázních Ušovicích. Byt 3 plus KK v Mariánských lázních Ušovicích za 4 miliony 660 tisíc. Byt 3 plus KK

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Já.
0: Elektrický oběd.
1: Já. Nový plot mám.
0: Elektrický oběd.
1: Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od Fred.
1: Já. Nový plot mám. Já. Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou...
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
1: Nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat...
1: Mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány podáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. I montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Kde? Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Když u CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert.
2: Dobrý, všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert neporazitel.
2: Všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné, nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Alite. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou. Týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za... Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A jako Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře...

0: Jirka v Mariánských lázních Úšovicích za 4 660 000, v Mariánských lázních Úšovicích za 4 660 000, Přehrady v Bystrci za 1 600 000, Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradci za 1 600 000, Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 600 000, Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 200 000, Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 200 000 a rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 200 000 a rodinný dům v Domech na Královéhradecku za 3 200 000 a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 3 200 000 a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku 1 200 000 a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun
1: Aktuální nabídku
0: za 4,5 milionu korun
1: Aktuální nabídku všech
0: 0,5 milionu korun
1: Aktuální nabídku všech
0: korun
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz Nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz
2: Český Goodwill
1: Všech nemovitostí najdete na mmreality.cz
2: Český
1: najdete na mmreality.cz
2: Český Goodwill znovu hledá
1: Najdete na mmreality.cz
2: Český Goodwill znovu hledá a
1: ocenuje.cz
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu, firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu, tak na co si lidé váží. Znáte takovou firmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového. Znáte takovou firmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to firmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vy. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát tři na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Darmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy EA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill.cz kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz
3: Potřebuješ
2: se váží. www.českygoodwill.cz
3: Potřebuješ změnit
2: www.českygoodwill.cz
3: Potřebuješ
2: českygoodwill.cz
3: Potřebuješ změnit splátku?

0: flexibil.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat... Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hladku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřízí zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do... Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do... Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. To. Home credit. Pro lepší příběhy.
2: Jedinečná nabídka v Tetě.
1: Home credit. Pro lepší příběhy.
2: Jedinečná nabídka v Tetě.
1: Pro lepší příběhy.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou.
1: Příběhy.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou my. Nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. S produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevání vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerii až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerie % na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerie CZ. Na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerie CZ.
3: Právě teď v
2: kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerie CZ.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektronické.
2: Více na Teta Drogerie CZ.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se
2: Drogerie CZ.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. V Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Z 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte?

0: Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plané zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planého. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planého. Už do 15 minut od rezervace. Planého.
1: Vše, co potřebuji.
0: 15 minut od rezervace. Planého.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: Od rezervace. Planého.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Rezervace. Planého.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Planého.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu ve... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7 je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7 chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. V Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajče v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg. 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. Rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1 za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 4,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl 75 litru za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Litru za 26,90 Lidl, to se vyplatí. 26,90 Lidl, to se vyplatí. 60 Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
2: Rock Radio
1: se vyplatí.

na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to, který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který je od, který zařídil Richard. Já tady mám přání, který je od. Já tady mám přání, který je od Báry ze Lhoty, která píše přání, který je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě úplně je od Báry ze Lhoty, která píše, že je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčů. Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků. Ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků. A chtěla by ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků. Píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků. A chtěla by za odměnu zahrát Daniela. Upekla 150 pouťových koláčků. A chtěla by za odměnu zahrát Daniela. 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa Daniačku a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa Daniela Landu a muži spadáky. Chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa Daniela Landu a muži spadáky. Děkuji. Zahrát Daniela Landa Daniela Landu a muži spadáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a Daniela Landu a muži spadáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Landu a muži spadáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Landa a muži spadáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Landa. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Landa. Moc. Tak gratulujeme a tady je Landa. Gratulujeme a tady je Landa. Jedan Landa.

Ještě že tak, aspoň strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, let usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, let. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil majo. Ještě že tak, aspoň měl

posledním z posledním, skok posledním z posledním. Vešla smrtka dál bez pozva, posledním z posledním, vešla smrtka dál z posledním.

Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita. Tak tohle byl Ozzy Osbourne. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close My Eyes Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close My Eyes Forever. No a bylo to Ford.

stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Mí čtyři muži spadá. Letadlo stoupá nad mraky. Mí čtyři muži upá nad mraky. Mí čtyři muži spadáky. Tváře z mraky.

je oslovil kulomet. Billy blíží se vpřed, Stalk je oslovil kulomet. Hlb blíží se vpřed, Stalk je oslovil kulomet. Hlasitě štěkat, Stalk je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak Stalk je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej bez slovil kulomet.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp. Kamil Tráp.

0: Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě.
1: Takže tady píšou, že by chtěli nechat zahrát o měkký až dorp měsíc pro Honzíka,
0: ať se nepřejí na obědě jako včera, díky moc.
1: Standardně už se na vás těší dan se svým rokovým vorazem.

0: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburk.
0: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za tak a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až Dodanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: a 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: 20 až do 26. května
0: Kaufland
1: 26. května
0: Kaufland
1: Května
0: Kaufland Kaufland
2: Léto Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za architektku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilba nebo za každé jinak. Na tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilba. Na tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště do Sevilly. Za architekturou do Bilba. Nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla. Za architekturou do Bilba, nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha. Do Bilba, nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha. Můžete letět za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha. Můžete letět přímo až do 20 španělských celony, z letiště Václava Havla Praha. Můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Letiště Václava Havla Praha. Můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř Havla Praha, můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř, můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř dvou se destin přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř dvou se destin do 20 španělských měst. Vyberte systém měř dvou se destinací na www.prg.aero. Vyberte systém měř dvou se destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř dvou se destinací na www.prg.aero. Téměř dvou se destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero.
3: Nemáš co na sebe?
2: I na www.prg.aero.
3: Nemáš
2: prg.aero.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvát.
2: Aero.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokovýradio.cz. Trička na e-shopu Rokrádia na www. Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, poradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu z. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. A mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.

0: www.rokovýradio.cz. Slušný Hadrina www.rokovýradio.cz. Slušný Hadrina www.rokovýradio.cz.
1: Zahrádkář se raduje
0: www.rokovýradio.cz.
1: Zahrádkář se raduje
0: rokovýradio.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup...
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje vše... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka ár se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík,
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík,
1: co potřebuje, zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: .e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura
1: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se
2: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků,
2: si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachráníte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e
3: své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nenechte si ujít skvěle.
3: Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaši...
1: Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku...
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venko...
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venko...
1: Či zahradu.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20% venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26% na široký výběr.

0: Praze v parku Učeňku. Neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smích a zážitek pro celou rodinu. Parku Učeňku. Běh. Barvy. Smích a zážitek pro celou Ramoše. Babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registračku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš a spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Ardo.
0: V Praze a v Náchodě.
1: Ardon.
0: A v Náchodě.
1: Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a ob. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Don. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný nové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Ušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Pořádný montérky, www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Ardon.cz.

nesouhlasilo s rezolucí valné je Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN. Jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Souhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středeční rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Českého shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi. K středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní. Se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky. Spory o očoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky. Spory o očoluce státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky. Spory o se zeměmi, které neplní klimatické závazky. Spory o odškodnění. Okolí jeho, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Okolí jeho italské neapolské závazky, spory o odškodnění. Okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo spory o odškodnění. Okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo odškodnění. Okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení osy. Okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení. Okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4. Italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudil. Zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně 4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z prevent probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřeli, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřeli některé školy, vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřeli některé. Z preventivních důvodů úřady uzavřeli některé školy. Fotbalisté preventivních důvodů úřady uzavřeli některé školy. Fotbalisté a úřady uzavřeli některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropu. Zavřeli některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše. Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše. Poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg. Ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburgskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglický Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze 3-0. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rok rádio. Druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rok rádio. Pojď. Anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rok rádio. Počasí. Vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rok rádio. Počasí. Soutěž ovládal Tottenham. Rok rádio. Počasí.

0: predalo Tottenham. Rock Rádio, počasí. Dnes bude oblačno až polejasno. Rock Rádio, počasí. Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno. Počasí. Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno. Počasí. Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno, místy většinou slabé. Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno, místy většinou slabý anebo přehánky. Bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno, místy většinou slabý anebo přehánkami. Nejvíc večer místy až skoro jasno, místy většinou slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Skoro jasno, místy většinou slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Místy většinou slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Slabý anebo přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Přehánkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23.
1: Ať už prší nebo
0: teploty 18 až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce
0: 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce sluš. Ať už prší nebo paří slunce slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Svobody v Štěpánku.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Svobody v Štěpánkovicích.
1: Doprava.
0: V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda. V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda osobního auta. V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda osobního auta. V ulici Svobody v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění. Tady v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění. Tak jestli někam jedete, tak hlavně v Štěpánkovicích okres Opava je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Z Opava je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. A je tam pořádku. Osobního auta, obešlo se tam bez zranění. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. A je tam pořádku. Dorazíte. Ta obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Kolona.
0: Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Kolona.
0: Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Kolony ne.
0: Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Kolony ne.
0: Odkud dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. To kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bezpečně. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bezpečně. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišti. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišti. Bez čekání. Zjistěte víc.

Kauflandu. Měsíc. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili... V Kauflandu fandíme hokeji stejně...

0: víc na letiště.toyota.lowman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. rock.lowman.cz. cz. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej.
1: A je pár minut po
0: Rock Radio. Rockovej.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdraví.
0: Rockovej Force.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdraví rockerzy začíná Rockovej Force.
0: Rockovej Force.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdraví rockerzy začíná Rockovej Force Danem. No a A je pár minut po 12. hodině a vás zdraví rockerzy začíná Rockovej Force Danem. No a já jsem pár minut po 12. hodině a vás zdraví rockerzy začíná Rockovej Force Danem. No a já jsem včera měl 12. hodině a vás zdraví rockerzy začíná Rockovej Force Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru Molka rockerzy začíná Rockovej Force Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru Molkapu. Trošku se mi to nepovedlo s Rockovej Force Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru Molkapu. Trošku se mi to nepovedlo. No a já jsem včera měl na finále českého poháru Molkapu. Trošku se mi to nepovedlo. Zdržel na pivko. Pak včera měli na finále českého poháru Molkapu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam českého poháru Molkapu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam Molkapu. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10. Se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak držel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Vydržel asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže vydržel asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál za pred. A my podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál za pred. A my si pustíme stejně, co jsem na to koukal, stál za pred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon, co jsem na to koukal, stál za pred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween. Na to koukal, stál za pred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween. Stál za pred. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween. Nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloween.
0: Rock Radio.
1: Bon Jovi, Boston nebo Halloween.
0: Rock Radio.

2026. Více na jisk.cz. Jít od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleep do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Po května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Praha 6. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Praho. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Praho. Připrav se na den. Scandinavian Sleeping and Living. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Bar Living. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neuteče. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v Kni. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolutně přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie.

hodin a Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 a Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0, tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0, po penaltě Javali mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0, po penaltě Java. Jablonec vedl od začátku 1-0, po penaltě Java. No a pak začalo Karvina. Jablonec vedl od začátku 1-0, po penaltě Java. No a pak začalo od začátku 1-0, po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinícius, není to... No a pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius. A pak začalo Karvina dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius. A dorovnala na 1-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius, je to jenom zhoda. Tak na 1-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1, pak Kahun Vinícius, není to brácha Vinícius, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1, Vinícius, není to brácha Vinícius, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec sam brácha Vinícius, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě, je to jenom zhoda. Tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal. Tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. Ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. No a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tam Gambiec, Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tam Gambiec Ebrim, samozřejmě vystřídal v 51. minutě. A přišel tam Gambiec Ebrima. Ten dostal za vystřídal v 51. minutě a přišel tam Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut v 51. minutě a přišel tam Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to a přišel tam Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože přišel tam Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak už šli na Gambiec Ebrima. Ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak ušli na za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak ušli na v 10. kartu a to už byl průser, protože pak ušli na v 10. a to už byl průser, protože pak ušli na v 10. a 3-1, protože pak ušli na v 10. a 3-1 nakonec to skoušli na v 10 a 3-1 nakonec to skončilo ten zápas na v 10 a 3-1 nakonec to skončilo ten zápas v 10 a 3-1 nakonec to skončilo ten zápas no a 3-1 nakonec to skončilo ten zápas no a 3-1 nakonec to skončilo ten zápas no možná Karviná se ani nepodívá nakonec to skončilo ten zápas. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do zápas. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože... No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser. Možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser. Možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser. Nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskrský vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskrský, jak je vlastně poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskrský, jak je vlastně sebrali půlku. Oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskrský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu. Nějaký průser s tím, jak měli ty sáskrský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Takže se dobře měli ty sáskrský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Takže se dobře řešit. Možná ten, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Takže se dobře řešit. Možná ten Jablonec vlastně sebrali půlku toho týmu tam. Takže se dobře řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá půlku toho týmu tam. Takže se dobře řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. Takže se dobře řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. Se dobře řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Škorpion. Ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru.

0: No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him, anebo jiné kafe. Tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him, anebo jiné kafe. Podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him, anebo jiné kafe. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him, anebo jiné kafe. Další hru Scorpions, Him, anebo jiné kafe. Scorpions, Him, anebo jiné kafe. Him, anebo jiné kafe.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Ty, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu.
1: Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě.
1: Zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u
2: přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo ke, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu ke ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business Zdar. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drbis or
3: účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu zoopark.
3: Start business zdarma na KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
3: Na KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí
3: KBCZ.
4: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak.
4: Z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak.
4: Běhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dnes.
4: Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dnes.
4: Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dnes. Vyrážíme mé.
4: Se z kozích ohrad.
5: Tak dnes. Vyrážíme mé. Lidi drží vodítko.
4: Ohrad.
5: Tak dnes. Vyrážíme mé. Lidi drží vodítko. Tak dneska vyrážíme mé. Lidi drží vodítko, já kontrolujeme mé. Lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí. Lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí. Vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, trocha. Kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Sluníčko, trocha chůze, trocha tko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení. Nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení. A trocha pozování. Sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení. A trocha pozování na f. Trocha chůze, trocha mazlení. A trocha pozování na f. Trocha mazlení. A trocha pozování na fosení. Trocha mazlení. A trocha pozování na fosení. Zagranulé. Jdu na vzlení. A trocha pozování na fosení. Zagranulé. Jdu na trocha pozování na fosení. Zagranulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jevání na fosení. Zagranulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro. Jak má fosení. Zagranulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro. Jak. Zagranulé. Jdu na vycházku. Ráda.

0: Zoopark Zelčín. Kousek.
1: Jak má být?
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Jak má být?
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuje za tým.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Zvířat.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krk. Potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata je krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 5 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Ceny rostou.
2: 90. Lidl. To se vyplatí.
3: Ceny rostou. Digital.
2: Lidl. To se vyplatí.
3: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
2: To se vyplatí.
3: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato.
2: Platí.
3: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A o digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na to. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty. To bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u té mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Pičky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
4: Bolkafest!
3: Jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
4: Bolkafest 20.
3: A u portál CZ.
4: Bolkafest 2026. Už 29.
3: Portál CZ.
4: Bolkafest 2026. Už 29.
3: CZ.
4: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce. Už 29. a 30. května na krásné louce.

30. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 30. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 9. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 9. na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri, Rybičky 40 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Slavy. Vystoupí Škvor. Dimitri, Rybičky 48. Harley, i Škvor. Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a Rybičky 48.

to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera? A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera? Se nám hrál pohár. A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera? Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera? Se nám hrál pohár český. Be My Baby. No a včera? Se nám hrál pohár český. MOL Cup Baby. No a včera? Se nám hrál pohár český. MOL Cup bylo finále. A včera? Se nám hrál pohár český. MOL Cup bylo finále. Se nám hrál pohár český. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické český. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. MOL Cup bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. A bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. A Jablonec tam byl, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin. A Jablonec tam byl, s Karvinou hráli mezi sebou ke aréně o 6 hodin. A Jablonec tam byl, s Karvinou hráli mezi sebou. Jablonec

0: Přijďte si užít rozmarné
1: vzhůru na palubu.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.
0: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30
0: Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
0: Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu
1: každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším.
1: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkami.
1: Stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkami.
1: Ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Nebavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
0: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava.
0: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
0: Nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Domova na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přípravy.
1: Celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přípravy.
1: Více na aquapalace.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá
1: CZ.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
2: Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo
2: lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří.
2: Péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Máme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás na charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.cz, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz, benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Dívat. Více na domov.sulicka.cz.
4: Lyže.
1: Happy.
3: Více na domov.sulicka.cz.
4: Lyže.
1: Happy.
3: domov.sulicka.cz.
4: Lyže.
1: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
3: Sulicka.cz.
4: Lyže.
1: Happy Sport.
4: Dětské kolo. Lyže.
1: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
4: Lyže.
1: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
4: Půjčovna. Lyže.
1: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
4: Půjčovna.
1: Happy Sport.
4: Ser.
1: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
4: Půjčovna.
1: Happy Sport.
4: Servis.
1: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
4: Půjčovna.
1: Happy Sport.
4: Servis.
1: Happy Sport.
4: Baza.
1: Happy Sport.
4: Půjčovna.
1: Happy Sport.

0: 2026, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám

0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazár.
1: Happy Sport.
0: Poučovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazár.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazár.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazár.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Bazár.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
1: Sport.
0: Bazár.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
0: šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu ve
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
0: Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
0: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
0: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
0: Happy Sport.
1: Tu vede přes
0: Happy Sport.
1: Přes
0: Happy Sport.

0: Odplouvám kránu.
1: Píš na vstupnafest.cz.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Na fest.cz.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: CZ.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom
0: plouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmu.
0: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete.
0: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
0: Katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v NU. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrických katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vyhuc. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akt katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
2: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
2: www nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
2: www Prague Boats.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
0: Už ví kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
0: Už ví na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
0: Už ví
2: tak vz
0: katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
0: Už ví
2: tak vzhůru na palubu.
3: Tři.
2: www.prageboats.cz.
0: Už ví
2: tak vzhůru na palubu. prageboats.cz.
0: Už ví
2: tak vzhůru na palubu.
3: Přijďte si užít rozmarné.
0: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do.
2: Tak vzhůru na palubu.

Nové styly pro vaše léto. Právě. Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 9. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Je teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc proti 9 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Te pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.

nebo na rádi v DABu i FM nebo na rádi v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz Rock na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio EZ

Americas.

světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Top hokejové zážitky vám přináší www.trum.cz.

0: he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores! And he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a... Uvolněte se a Uvolněte se a nemusíte ani zakázat. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám te se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s námi hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavých hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí. Jděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa.

0: lístků, když nám... A jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám... A jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte... Dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu... Jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete... Mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a potku, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio zavináčerok nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio zavináčerokovýradio.cz, ale bude to na e-mail a to studio zavináčerokovýradio.cz, bude to na e-mail a to studio zavináčerokovýradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. E-mail a to studio zavináčerokovýradio.cz. Čím originální studio zavináčerokovýradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A zavináčerokovýradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. Ať máte plán na sobotu.cz. Čím originálnější, tím lepší. Ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte. Čím originálnější, tím lepší. Ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte. A pořádně si zapaříte. Originálnější, tím lepší. Ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte. A pořádně si zapaříte. Tím lepší, ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. Ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte. A pořádně si zapaříte.
1: Baru.
0: Zapaříte.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam po...
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. Baru,

0: a nebem již 40 let.
1: Výměna střešní.
0: Ano, Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken.
0: VK střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez.
0: Mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, Česká
1: 40 let.
0: Výměna střešních oken.

a to byli Škorpion. A to byli Škorpions. A to byli Škorpions. A to byli Škorpions. A jestli ještě nemáte plán na... A to byli Škorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak... A to byli Škorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám. A to byli Škorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás... A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května. Nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích. Sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích. Startuje Rockin' Náš. Pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích. Startuje Rockin' Náš. Že tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích. Startuje Rockin' Náš. No a budou to v Bredov 20. května bude v Českých Budějovicích. Startuje Rockin' Náš. No a budou to v Bredov Pivovaru Samson. Na bude v Českých Budějovicích. Startuje Rockin' Náš. No a budou to v Bredov Pivovaru Samson. A bude tam startuje Rockin' Náš. No a budou to v Bredov Pivovaru Samson. A bude tam Rockin' Náš. No a budou to v Bredov Pivovaru Samson. A bude tam no a budou to v Bredov Pivovaru Samson. A bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Bude to v Pivovaru Samson. A bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. A bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel. A bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel. Tato bude moderovat. Celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel. Tato bude moderovat. A zahrajou tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel. Tato bude moderovat. A zahrajou poslechu a tanci a bude těšit. Provede vás tím Anabel. Tato bude moderovat. A zahrajou poslechu a tanci a provede vás tím Anabel. Tato bude moderovat. A zahrajou poslechu a tanci alkohol horký žesbel. Tato bude moderovat a zahrajou poslechu a tanci alkohol horký žeslíže. Bude moderovat a zahrajou poslechu a tanci alkohol horký žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo a zahrajou poslechu a tanci alkohol horký žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo traktor a tanci alkohol horký žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak alkohol horký žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, žeslíže. Dimitri Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já pro Dimitri Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků.

0: pro vaši zahradu.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20
0: zahradu.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery. Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Pikeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Pik vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře bojte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře boj o moc let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře boj o moc se Gangy poperou opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. Peaky Blinders. V rokové opeře boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května. V rokové opeře boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. opeře boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Hrou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ. 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
2: Začalo
1: května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju
1: 15 hodin. Rock Opera CZ.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
1: Rock Opera CZ.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byty a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Proficolor.
2: Celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Proficolor.
2: Pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Proficolor.
4: Fasádo.
2: Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Proficolor.
4: Fasádo.
2: Celý dům, byt i zahradu.
3: Proficolor.
4: Fasádo. Vrátím se se
2: byt i zahradu.
3: Proficolor.
4: Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
5: Chceš žít?
3: Proficolor.
4: Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
5: Chceš žít značkovej život?
4: Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo
4: fasádo. Vrátím se vzorníkem.
5: Chceš žít značkovej život?
4: Vrátím se vzorníkem.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si. Značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka. Nebo ten opravdový? Značka si ty opravdovej. Značka si ty.
6: www.br.
5: Značka si ty.
6: www.bezpotisku.cz.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, boční okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových oken. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna, fenestra. Umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna, fenestra. Do interiérových obkladů. Střešní okna, fenestra. Mezi vámi a nebem již čtyřových obkladů. Střešní okna, fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna, fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Okna, fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář.
0: A nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se
0: již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu.
0: Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík.
1: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík.
1: Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
1: vytřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou
1: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou na
1: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou
1: Natura.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se
2: jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbaví
2: nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachráníte
3: snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.
2: Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.
2: Slimáků na své zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz.
3: Partner.
2: Zahradě.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši
3: zahradu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ahoj,
2: rání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
1: Partner.

0: Prázdniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme Deck přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck platí do 20. Půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck platí do 20. Baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck platí do 29. května včetně rezervací. Mega akce v půjčovnách stavebnin Deck platí do 29. května včetně rezervace. V půjčovnách stavebnin Deck platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a stavebnin Deck platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdar 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Deck.cz.
1: Zase tankuju. Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD
1: tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem a... Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem a... Špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem... Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tich DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tich. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: a vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalova i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalova. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
1: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 6.
1: Drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 39 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Potřebuji více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: Jízda na byd.com.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
2: .com.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak z Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Měsíc pošleš.

0: slevy až 25%.
1: A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%. Na bazény. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%. Na bazény. Grily. Zahradu mají do konce května slevy až 25%. Na bazény. Grily. Zahradní nábytek. A na konce května slevy až 25%. Na bazény. Grily. Zahradní nábytek. Až 25%. Na bazény. Grily. Zahradní nábytek. A nejen to.
1: Takže pět
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na
0: grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je bytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké
1: pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a
1: vkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny
1: u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco
1: na zahradě.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra. Fenestry a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Co navíc? Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již čtyřstra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi.

0: Šmíň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku a míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, budeš. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Attention, señor.
0: Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Attention, señoras y señores.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Attention, señoras y señores.
0: Pro lepší příběhy.
1: Attention, señoras y señores. Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropicals opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropicals ve všech roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické
1: zábavy.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherný na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu. Mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Se smíchu.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už. Přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od.
1: Yeso.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www. Na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awara.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awara shar.
2: www.latropical.cz.
1: Awara shar.
2: CZ.
1: Awara shar.
2: Awara shar.
1: Awara shar.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.
1: Et.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Pohodlné objednání.

0: Jo, dnes objednáš a zítra máš. Trénírko. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz. Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz. Zítra máš. Trénírkárna.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v
0: trénírkárna.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro
0: Karna.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v
0: pl.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart. Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a obě Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a obě proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj, užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mota Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mota a CZ tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Nových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Masters of Rock. Kulto.
1: A CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní.
1: Když něco, tak Allegro.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární
1: tak Allegro.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40
2: Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Merlina
3: přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Merlina
3: dární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Merlina Mansona
3: slavné Arch Enemy Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Merlina Mansona
3: slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona
3: slavné Arch Enemy
4: In Flames.
3: Hvězdného Marilyna Mansona slavné Arch Enemy
4: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
4: Marilyna Mansona
3: slavné Arch Enemy
4: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider slavné Arch Enemy
4: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider z hity
4: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of
3: Prevail.
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovi Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Léto.
3: Července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Léto.
3: U Jelínka ve Vizovicích.
5: Léto. Doktor Max.
3: Vizovicích.
5: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Slek. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nes. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské.

0: lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. U v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Ke kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starost pálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Top cent.
0: Pusťte k vodě. Doktor Max. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Topcentrum.cz.
0: Doktor Max.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objev. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objev. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Obrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejním vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v ním. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce slevcích, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo.
1: www.topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
1: topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.cz. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. No. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem.

0: skladem Planeo. Slušnej čkame skladem Planeo. Slušnej rok Planeo. Slušnej rok pro Benešov na 90 Planeo. Slušnej rok pro Benešov na 90. Slušnej rok pro Benešov na 90. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Rok pro Benešov na 95.8 FM. Benešov na 95.8 FM. 95.8 FM. Ve 5.8 FM.
1: Ve světě plném hrozeb je M. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěr. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

0: Skupina Veolia soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila turecké Ankaře. Veolia energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem.
1: Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Hlavní fázi konferenční ligy.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Konferenční ligy.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až
2: skoro. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 8. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Polojasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. No, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Teploty 18 až 23 stupňů.
2: Spahotel Děvín
3: 23 stupňů.
2: Spahotel Děvín Mariánské lázně. Spahotel Děvín Mariánské lázně v krásném. Spahotel Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí. Spahotel Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
2: Net.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
2: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
2: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.

0: Lesoparku. Lázeňské procedury Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury Lázeňské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotelku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotelské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Rock Radio Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D11 je
0: Radio. Doprava.
1: Na dálnici D11
0: doprava.
1: Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte. Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení. Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Také je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku doraz. Zdržení, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram,
1: tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia,
1: pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to Instagram Rock Rádia, to je slušná Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rockové. Rockaway for us. Rock Radio. Rockaway for us.
1: A je pár...
0: Rock Radio. Rockaway for us.
1: A je pár minut...
0: Rock Radio. Rockaway for us.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje...
0: Radio. Rockaway for us.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje...
0: Rockaway for us.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje Rockaway for us s Danem. A je pár minut po 13. hodině a pokračuje Rockaway for us s Danem. A je pár minut po 13. hodině a pokračuje Rockaway for us s Danem. No a my se za chvilku povíme něco po 13. hodině a pokračuje Rockaway for us s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji hodině a pokračuje Rockaway for us s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady

0: Rokový Vora s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám vystup. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou. Povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám vystup Káju. No, o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám vystup Káju. No, okay. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu třeba. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu třeba Oasis. Dáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu třeba Oasis Dimitri. Už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu třeba Oasis Dimitri. A nebo teďka. No a ještě si pustíme nějakou hudbu třeba Oasis Dimitri. A nebo teďka. No a ještě si pustíme nějakou hudbu třeba Oasis Dimitri. A nebo teďka Ariem. Se pustíme nějakou hudbu třeba Oasis Dimitri. A nebo teďka Ariem. Třeba Oasis Dimitri. A nebo teďka Ariem. Dimitri. A nebo teďka Ariem. A nebo teďka Ariem.
1: Rock Radio.
0: Ariem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutí účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutí. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí. V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí. Ústavní pravomoce červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí. Ústavní pravomoce prezidenta bude se muset rozhodnutím o složení delegace na summit omezí. Ústavní pravomoce prezidenta delegace na summit omezí. Ústavní pravomoce prezidenta bude se muset obrátit na ústavní soud. Omezí ústavní pravomoce prezidenta bude se muset obrátit na ústavní soud. Ústavní pravomoce prezidenta bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci. Prezidenta bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké. Obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře.

0: Ahoj! Ahoj, tady je Miloš Majer. Ahoj, tady je Miloš Majer. Ahoj, tady je Miloš Majer.
1: A Jirka Urban z Dimitry.
0: Ahoj, tady je Miloš Majer.
1: A Jirka Urban z Dimitry.
0: Užijte si na... Ahoj, tady je Miloš Majer.
1: A Jirka Urban z Dimitry.
0: Užijte si následující Dimitry Pecku. Tady je Miloš Majer.
1: A Jirka Urban z Dimitry.
0: Užijte si následující Dimitry Pecku. Čau!

0: Já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě. Nickelback fotograf, určitě Kaja nebude znát Nickelback.
1: Kámo, tak tady seš...
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krcenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 V Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajče v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajče 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. Rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Gram za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 4,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 5 litrů za 26,90. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litrů za 26,90. 1,75 litrů za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc.
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc.
0: To se vyplatí.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání.
1: Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si mo... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory teď... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborně možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě. Skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
2: Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Svět vytrání na jednom místě.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
2: Na jednom místě.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daň. Jdeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a...
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: A mleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo a mlazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: Tam i lvy.
3: Jo a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hladby.
3: Jo a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad
3: jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co je?
3: A jestli dostanu hlad,
4: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co jedeme?
4: Jestli dostanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Hlad,
3: tak

0: mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Dřív než začnou...
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na...
0: Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, ne...
0: Zoo chleby.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne...
0: By.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš... Do Brna se... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho před... Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy... 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ. Ty končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ. Automotodrom Brno. CZ. Brno. CZ. CZ.
2: Kolik zážitků? Kolik zážitků se vejde do jednoho? Kolik zážitků se vejde do jednoho? Kolik zážitků se vejde do jednoho? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 210 jde do jednoho léta z pražského letiště. Můžete letět přímým letem až do 210 léta z pražského letiště. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Pražského letiště. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba dojím letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si na prg.aero.
3: Profi voda, s tou se nemusíte.
2: Aero.
3: Profi.

0: vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Máte vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Máte penzík klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a s rukou. Profivoda.cz. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a voda.cz. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. To staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Kafe. Více na NN.cz / penzíko.
1: Chráním tvůj domov před letním.
0: Více na NN.cz / penzíko.
1: Chráním tvůj domov před letními.
0: Z / penzíko.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak.
0: Penzíko.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdy? A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková. Že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venk i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta velká nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta velká. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu.
1: Kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: A venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.
1: Roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.
1: Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřeš podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více in bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Stavebniny
2: na Velux. Více informací na velux.cz.
3: Stavebniny Dek.
2: Více informací na velux.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Nejprodávací na velux.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější
2: CZ.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH. Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základu.

0: desky, nižší megaakci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých čtci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých čtci. Prodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně D. Karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29 včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesík za super. Se ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesík za super cenu. Více na DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesík za super cenu. 29. května. Tak si přijďte pro karesík za super cenu. Více na DEK.cz. O května. Tak si přijďte pro karesík za super cenu. Více na DEK.cz. Tak si přijďte pro karesík za super cenu. Více na DEK.cz. Na DEK.cz.
1: Právě teď v Planeu. Premiové RED. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 4%. Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěch. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do... Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do... Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Katalpa.
1: Už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Katalpa.
1: 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování
1: rezervace. Planeo.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce.
1: Planeo.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastní své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a se kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktu u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdar. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdar. Firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně. Studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 4. Aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyvším slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.

to byli Oasis. No a já... A to byli Oasis. No a... A to byli Oasis. No a já jsem tady trošku Oasis. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku. Nebo teda aspoň pro mě. No a...

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia v městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže. Vezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže. Dimitri Trautenberg a Traktor Rádia, alkohol, horký žeslíže. Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos alkohol, horký žeslíže. Dimitri Trautenberg a Traktor, který horký žeslíže. Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikdy je Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích vidíte. 23. května v českých Budějovicích. 23. května v českých Budějovicích. Lístky máme. 20. května v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu na v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální v Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost ne. Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více možnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na Nevajgluj na festivalu. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Strejda Proteusa, jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska, tak jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska taky cestou, protože tam nesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska taky cestou, protože Finsko vyhraje. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 2020. Slováci-Finsko vyhraje. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 2020. Slováci by měli porazit. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 2020. Slováci by měli Dánsko-Slovensko ve 2020. Slováci by měli porazit Dány. A pak je to ve 2020. Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který ve 2020. Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápaset. Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který já budu sledovat. Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který já budu sledovat. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9-0, je to ve 2020. Rakušáky 9-0, takže dneska čekám, že přejdou tu Británii 10+.

0: čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to bylo tak 5-0, takže dneska čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to byla taková znůze, dneska čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to byla taková znůzecnost našeho, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to byla taková znůzecnost našeho hokeje, protože jsme Británii 10+. No a včera to byla taková znůzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama. No a včera to byla taková znůzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama, jsme prohrávali od. No a včera to byla taková znůzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama, jsme prohrávali od druhé třetiny. Taková znůzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama, jsme prohrávali od druhé třetiny. Našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama, jsme prohrávali od druhé třetiny 1-0. Pak ve třetí třetině, protože jsme se trápali s Italama, jsme prohrávali od druhé třetiny 1-0. Pak ve třetí třetině jsme to otočili. Trápali s Italama, jsme prohrávali od druhé třetiny 1-0. Pak ve třetí třetině jsme to otočili. Prohrávali od druhé třetiny 1-0. Pak ve třetí třetině jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to třetiny 1-0. Pak ve třetí třetině jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože 0. Pak ve třetí třetině jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože kdysi. Ve třetí třetině jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože kdysi jsem byl mladší. Třetině jsme to otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože kdysi. Otočili a vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože kdysi jsem byl mladší. Vyhráli jsme 3-1, ale čekal jsem to teda lepší, protože kdysi jsem byl mladší, jak si pamatuju, že jsme porážili. Čekal jsem to teda lepší, protože kdysi jsem byl mladší, jak si pamatuju, že jsme porážili Itálii 12-13. Jsem to teda lepší, protože kdysi jsem byl mladší, jak si pamatuju, že jsme porážili Itálii 12. Protože kdysi jsem byl mladší, jak si pamatuju, že jsme porážili Itálii 12-13. Jsem byl mladší, jak si pamatuju, že jsme porážili Itálii 12-13. No, pamatuju, jsme porážili Itálii 12-13. No, bohužel, no, po té olympiádě porážili Itálii 12-13. No, bohužel, no, po té olympiádě nedorazilo tolik kluků.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí naší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Zahradní techniky. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu.
1: www.topcentrum.cz.
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
1: www.topcentrum.cz.
0: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red.
0: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers.
0: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers.
0: No, my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers Genesis Kissing Daisy.
0: Nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers Genesis Kissing Daisy.
0: Hudbu, Kájo, co nás čeká.
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers Genesis Kissing Daisy. Čeká nás Red Hot Chili Peppers Genesis Kissing Daisy, ale teďka. Čeká nás Red Hot Chili Peppers Genesis Kissing Daisy, ale teďka už tři sestry Ech. Genesis Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry Ech, Mexico. Kissing Dynamite, ale teďka už tři sestry Ech, Mexico.
0: Mexico.
2: Dynamite, ale teďka už tři sestry Ech, Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj.
2: Už tři sestry Ech, Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj, jsem Martin.
2: Ech, Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik.
2: Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj, jsem Martin.
0: Mexiko.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Jedna věc. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Jedna věc mě na moji. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Jedna věc mě na moji práci opravdu. Jsem Martin, mechanik Scarglasu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok mechanik Scarglasu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé mě na moji.

0: práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spolu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se po tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná, je to snadné, a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass. Protože děláme skla, a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz. Děláme skla, a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz. To se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: To snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr.
1: Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr, nejnižší.
1: Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebezpečte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a BK 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Šéfe,
2: bene.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej ber... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nená... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
4: Chlape,
3: zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Čí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal
3: vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Fouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web, kompresor.
4: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehled
4: na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skl.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Igny e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to při na jednom místě.

0: Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to prtě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Vem nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.komy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory. Minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám pro...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
4: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel.
4: Fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
4: Úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Máte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Rodiče z...
5: www.siegel.cz.
6: Rodiče z Bystře.
5: www.siegel.cz.
6: Rodiče z Bystře, té léto je...
5: .cz.
6: Rodiče z Bystře, té léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na... Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni. Letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni. Rafty, výlety, trampolín. Tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a parku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřenství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní lety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zlíně a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku konečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mi... Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí...

0: Zelčín. Místa mizí, takže mrkni. Letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na Místa mizí, takže mrkněte na Zoopark Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na Zoopark Zelčín. Cesta mizí, takže mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Pekelný
0: Takže mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ. Takže mrkněte na Zoopark Zelčín. CZ.
1: Pekelný ostrov se
0: Zoopark Zelčín. CZ.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Zelčín. CZ.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Rebel, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divokej byl tři sestry. Rybičky 48

0: Tohle nepřeslech na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Tohle nepřeslechněte. Katalpa.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Katalpa.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Slechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 600 Wagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo za 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním 49 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 2900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Až 297 000 korun bez DPH. 97 000 korun bez DPH. Bez DPH.
1: Hledáte adrenalin a
0: PH.
1: Hledáte adrenalin, ale hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak
1: všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž.
3: Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro
3: okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úpl.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě
2: poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě ne. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House
1: totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House running.
1: Jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House running. Naprostý unikát na trhu
1: ještě nevyzkoušeli.
2: House running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: House running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
2: unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad
1: z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak v Praze
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se běhnete
2: 100 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
1: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Prostě pořádnej
1: pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek.
4: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek na
4: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najde
2: prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze
2: prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek

0: najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Alin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: Tak najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Te pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Rock
2: na zážitky.
1: CZ.
3: Rock Radio.
1: CZ.

0: Sestry, Škvor a další. Více na Pekel, Divoký byl, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov, byl, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov, sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov, CZ, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov, CZ, mediálním partnerem další. Více na Pekelný ostrov, CZ. Mediálním partnerem festivalu Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plán.
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte
0: partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně.
0: Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastní své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především Slevně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně jim slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně po 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa.cz. Tohle mě. Více na kuchyně pomlčka. Katalpa.cz.

Tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Tři sestry, tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelný v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 40 nutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do sféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48. Samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupení můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů 8 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Blacks. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu pro Born and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Multijival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva. Běhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Žánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civil Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a dalšího rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmi a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmičkou. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black pěj v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Německově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský. Black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Taký Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Klaxisa. Tak neváhejte a

0: vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
1: Prorok Rádio,
0: Zuzka Kleinová.
1: Prorok Rádio,
0: Kleinová.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Z. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23.
0: Co se děje?
1: 22.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open května pořádají tři sestry tradiční

0: life is more than just a read-through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku...
0: This life is more than just a read-through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002.
0: Just a read-through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002.
0: No...
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju Kaje, se tady za nama stavila. A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju Kaje, se tady za nama stavila. Kdo neví, kdo je Kaje? Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju Kaje, se tady za nama stavila. Kdo neví, kdo je Kaje? A Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju Kaje, se tady za nama stavila. Kdo neví, kdo je Kaje? My říkáme 2002. No a já děkuju Kaje, se tady za nama stavila. Kdo neví, kdo je Kaje? My říkáme Mystery Kaje. No a já děkuju Kaje, se tady za nama stavila. Kdo neví, kdo je Kaje? My říkáme Mystery Kaje. Protože ona je jediná. Já děkuju Kaje, se tady za nama stavila. Kdo neví, kdo je Kaje? My říkáme Mystery Kaje. Tady za nama stavila. Kdo neví, kdo je Kaje? My říkáme Mystery Kaje. Protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví. Kdo neví, kdo je Kaje? My říkáme Mystery Kaje. Protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá. My říkáme Mystery Kaje. Protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně co tady
1: Mystery Kaje. Protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně co tady dělám přes týden, když...
1: Protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně co tady dělám přes týden,
1: když... Jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně co tady dělám přes týden, když jsem víkenděčka.
1: Nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně co tady dělám přes týden, když jsem víkenděčka.
1: Tak. Ta tady já.
2: A hlavně co tady dělám přes týden, když jsem víkenděčka.
1: Tak. Ta tady vlastně ty jsi tady v každém.
2: Hlavně co tady dělám přes týden, když jsem víkenděčka.
1: Tak. Ta tady vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady.
2: Přes týden, když jsem víkenděčka.
1: Tak. Ta tady vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady.
2: Víkenděčka.
1: Tak. Ta tady vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd. Ta tady vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd na dopoledne. Tady vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd na dopoledne na vo. Jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd na dopoledne na voraz na odpoledne zase. Tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd na dopoledne na voraz na odpoledne zase. Přijdeš na rozjezd na dopoledne na voraz na odpoledne zase. Večer seš na dopoledne na voraz na odpoledne zase. Večer seš tady. A na přání už tady taky byla.
3: Na
1: voraz, na odpoledne zase, večer seš tady, a na přání už tady taky byla, odpoledne zase, večer seš tady, a na přání už tady taky byla?
3: Na.
1: No, to ti chybí. Večer seš tady, a na přání už tady taky byla?
3: Na.
1: No, to ti chybí. Víc seš tady, a na přání už tady taky byla?
3: Na.
1: No, to ti chybí.
3: No právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat, a na přání už tady taky byla?
3: Na.
1: No, to ti chybí.
3: No právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se tady taky byla?
3: Na.
1: No, to ti chybí.
3: No víš? Právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
3: Jako můžu? Na.
1: No, to ti chybí.
3: No víš? Právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
3: Jako můžu, no, ale nevím.
1: No, to ti chybí.
3: No víš? Právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
3: Jako můžu? No víš? Právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
3: Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude nadšený, že?
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
3: Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude nadšený, že?
1: Podívat ještě tu?
3: Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude nadšený, že?
1: Jirka je super.
3: Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude nadšený, že?
1: Jirka je super.
3: Můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude nadšený, že?
1: Jirka je super.
3: Hele, já si mám čas, nevím, jestli kapitán bude nadšený, že?
1: Jirka je super.
3: Hele, já si mám čas, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Donka.
2: Bude nadšený, že?
1: Jirka je super.
3: Hele, já si mám čas, že by normálně lidi napsali.
1: Jirka je super.
3: Hele, já si mám čas, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Donkraj od Guns N' Roses. Hele, já si mám představit, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Donkraj od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí. A já si mám představit, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Donkraj od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam by normálně lidi napsali fakt třeba o Donkraj od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirka napsali fakt třeba o Donkraj od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko, proč to pouští? Donkraj od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko, proč to pouští? Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko. To, proč to pouští? To tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko, to, proč to pouštíš? A já tady budu bulet, že Jirko, to, proč to pouštíš? Jirko, to, proč to pouštíš? Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady... To pouštíš? Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady vlastně pořád ani... Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady vlastně pořád ani jako lidi... Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady vlastně pořád ani jako lidi... Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady vlastně...

0: vlastně pořád a ani jako lidi se pak vtipný, že já jsem tady vlastně pořád a ani jako lidi se podle mě myslí, že jsem za to teďka tady vlastně pořád a ani jako lidi se podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesta. Pořád a ani jako lidi se podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesta, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo.
0: Lidi se podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesta, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo. To ale
0: podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesta, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo. To ale tak
0: jako placená, že jsem tady jako přesta, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo. To ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý.
0: Jsem tady jako přesta, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo. To ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste
0: jako přesta, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo. To ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý.
0: Tady dobrovolná.
1: Jo, ty jsi zadarmo. To ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký, ty jsi zadarmo. To ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějaký dobrý. Ale takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějakého dobrého brigádníka, my
0: tady
1: máme. Lidi se blbě hledají právě, ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějakého dobrého brigádníka, my tady máme. My tady máme ještě mladý. Jo, kdybyste jí dohledal nějakého dobrého brigádníka, my tady máme. My tady máme Káju. Káju. Jo, kdybyste jí dohledal nějakého dobrého brigádníka, my tady máme. My tady máme Káju. Kája to dělá ráda. Kdybyste jí dohledal nějakého dobrého brigádníka, my tady máme. My tady máme Káju. Kája to dělá ráda za darmo brigádníka, my tady máme. My tady máme Káju. Kája to dělá ráda za darmo.
0: A ještě odborník na hokej.
1: My tady máme Káju. Kája to dělá ráda za darmo.
0: A ještě odborník na hokej.
1: My máme Káju. Kája to dělá ráda za darmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Kája to dělá ráda za darmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. Knaros rádá zadarmo.
0: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. Knaroska ono.
0: Odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. Knaroska ono nese LPčko třeba i.
0: A na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. Knaroska ono nese LPčko třeba i.
0: Kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. Knaroska ono nese LPčko třeba i. Specialista na všechno. Knaroska ono nese LPčko třeba i. Specialista na všechno. Knaroska ono nese LPčko třeba i.
0: Pravda. Ne, počkejte, kdybyste potřeboval nějaký dobrý.
1: Knaroska ono nese LPčko třeba i.
0: Pravda. Ne, počkejte, kdybyste potřeboval nějaký dobrý.
1: LPčko třeba i.
0: Pravda. Ne, počkejte, kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek. Pravda. Ne, počkejte, kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám. Pravda. Ne, počkejte, kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko. Ne, počkejte, kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko. Tak kdybyste potřeboval nějaký dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo.
0: Dobrý dárek k někomu k narozkám, tak LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my
0: k někomu k narozkám, tak LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my ti
0: tak LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujem.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak.
0: LPčko je vždycky dobrý nápad.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujem.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš
0: na vlak.
1: No nic, Kájo, hele, my ti děkujem.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak. No nic, Kájo, hele, my ti děkujem.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak.
0: No, na vláček, no.
1: Tak se mi ti děkujem.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak.
0: No, na vláček, no.
1: Tak se.
0: Já děkuju.
1: Ty už prý odjíždíš, prý jdeš na vlak.
0: No, na vláček, no.
1: Tak se mi hezky a čau.
0: Ty taky, tak.
1: Prý odjíždíš, prý jdeš na vlak.
0: No, na vláček, no.
1: Tak se mi hezky a čau.
0: Ty taky, tak. Tak mi
1: jdeš na vlak.
0: No, na vláček, no.
1: Tak se mi hezky a čau.
0: Ty taky, tak. Tak mi. No.
1: Tak se mi hezky a čau.
0: Ty taky, tak mějte se, čau, čau.
1: Tak se mi hezky a čau.
0: Ty taky, tak mějte se, čau, čau.
1: Písně hezky a čau.
0: Ty taky, tak mějte se, čau, čau.
2: Písečka.
0: Taky, tak mějte se, čau, čau.
2: Písečná bouře? Ne.
0: Tak mějte se, čau, čau.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot?
0: Ty se, čau, čau.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Tak nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomera. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomera. Nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Housebrand Café per favore.

0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Housebrand Café.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Housebrand Café per favore?
0: Si. Barva mechanický pomeranč?
1: Housebrand Café per favore?
0: Si, si. Mechanický pomeranč?
1: Housebrand Café per favore?
0: Si, signora.
2: Housebrand.
1: Housebrand Café per favore?
0: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle
1: Café per favore?
0: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu.
1: Favore?
0: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
0: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Pít. Housebrand káva. CZ.
3: Chceme ho postavit.
2: Housebrand káva. CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Káva. CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý.
2: Z.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
5: A vybudovat náš domov.
3: Vybrat vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
5: A vybudovat náš domov.
3: Porfix rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
5: A vybudovat náš domov.
4: Vybrat dobrý materiál.
5: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
4: Materiál.
5: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
5: Vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
5: Domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Fíha! V Majalandu!
3: Budujte srdcem.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové
3: venkovské srdcem.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětma. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovavní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovavní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovavní. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu jste s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky osně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky o svátcích. A venku otevřeno každý víkend. A taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu i o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za jich. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10. Pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland. Ten narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz. Chcou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz. 10 000. Více na Majaland.cz.
7: Chceš žít?
6: 1 000. Více na Majaland.cz.
7: Chceš žít?
6: Více na Majaland.cz.
7: Chceš žít značkový?
6: Na Majaland.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo
6: CZ?
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový?

0: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si. Jít značkový život? Nebo ten opravdový? Značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Nebo ten opravdový? Značka si ty. Opravdovej. Značka si ty. www bez potisku. Značka si ty. www.bezpotisku.cz Značka si ty. www.bezpotisku.cz Ty. www.bezpotisku.cz
1: Navštivte
0: www.bezpotisku.cz
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
0: Potisku.cz
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
0: CZ
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní 30 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo si. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického dipy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologie nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií Mercedes a poznejte svět ikonického designu a technologií Mercedes-Benz z designu a technologií Mercedes-Benz Studio Praha technologií Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
1: Studio Praha.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkumu.
1: Praha.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkumu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až skvělé nabídky výzku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobky výzku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobky venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. % na široký

0: Vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17.
0: Jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý leža 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z kamů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z kamů za 90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května
0: Kaufland
1: 50. Až do 26. května
0: Kaufland.
1: Až do 26. května
0: Kaufland.
1: 26. května
0: Kaufland.
1: Května
0: Kaufland. Kaufland.
2: Ardon prémiové. Ardon prémiové pracovní a Ardon prémiové pracovní a Ardon prémiové pracovní a outdoor Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Z.

0: provoz na přímé lince mezi Prahou a Philadelphia. American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze provoz na přímé lince mezi Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer mezi Prahou a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a Philadelphia. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze při Delphii. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Je ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje večer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než se přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než štek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce. Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce. Trenér fotbalové denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace Koubek po více než šestileté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na srázkileté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma. Reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Tři nováčky před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Tři nováčky. U tým světa a přípravné utkání doma s Kosovem. Tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku se slavné utkání doma s Kosovem. Tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem Kosovem. Tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. Širší nominaci na tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. Širší nominaci na šampionáty Sojku se Sochůrkem. Širší nominaci na šampionát jsou i útočník Sochůrkem. Širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra po zranění. Širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra po zranění. Nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra po zranění. Jsou i útočník Chorý a obránce Douděra po zranění se vrací Hložek. Chorý a obránce Douděra po zranění se vrací Hložek. Rock Radio. Se Douděra po zranění se vrací Hložek. Rock Radio. Počasí. Nezbr po zranění se vrací Hložek. Rock Radio. Počasí. Se vrací Hložek. Rock Radio. Počasí.
1: Nezbude oblačno až pole jasno.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Nezbude oblačno až pole jasno, večer místo je skoro jasno.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Nezbude oblačno až pole jasno.
2: Počasí.
1: Nezbude oblačno až pole jasno, večer místo je skoro jasno. Nezbude oblačno až pole jasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až pole jasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. To jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Ať už
1: teploty 18 až 23 stupňů.
3: Ať už prší
1: 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná plat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Na psání startuje v 18 hodin.

0: Slušná muzika do každého počasí. A ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Krokrána muzika do každého počasí. Krokrádio do každého počasí. Krokrádio doprava do počasí. Krokrádio doprava. Krokrádio doprava. Krokrádio doprava.
1: V ulici Martinovská.
0: Krokrádio doprava.
1: V ulici Martinovská v Ostravě nehoda.
0: Krokrádio doprava.
1: V ulici Martinovská v Ostravě nehoda.
0: Doprava.
1: V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez. V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez ranění, tak jestli někam jedete, takhle. V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez ranění, tak jestli někam jedete. Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez ranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. Nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez ranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Aut, obešlo se tam bez ranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku. Obešlo se tam bez ranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Ranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Ať tam pořádku dorazíte.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.tojotského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.tojota.lowman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.tojota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.tojota.lowman.cz. Víc na letiště.tojota.lowman.cz. letiště.tojota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Lowman.cz. Rock Radio CZ. Rock Radio. Rockovej for. Rock Radio. Rockovej for. Rock Radio. Rockovej for. Rock Radio. Rockovej for.
1: A je pár.
2: Rock Radio. Rockovej for.
1: A je pár minut po 14. hodině.
2: Rockovej for.
1: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu. Zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky.
2: Rock Radio. This is Rock Radio. This is the radio. This is the end.

0: 2026. Více do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and 5. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: V Kauflandu.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: V Kauflandu fandíme hokej.
0: Living.
1: V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme... V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambu
1: hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambu
1: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky
1: stopy. Proto jsme pro

0: zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující
0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka nouze. Přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka nouze zachránili ženům. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka nouze zachránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské v pražském metru pomocí tlačítka nouze zachránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské nádraží pomocí tlačítka nouze zachránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi nouze zachránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnost chránili ženům. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích Stavské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou šťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra Věčla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku a nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Dopravce stěnách, případně na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahaj, případně na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na příjemných. Dopravce American Airlines dnes zahájí.

Voraz s Danem.

0: Dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci, tak vždycky dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku, dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak kulinku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak to část to udělám. A hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak to část a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak to část to udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scéna. Říkám, tyjo, tak to část to udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám, tyjo, tak to část to udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju, udělám. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím. No a vždycky mě blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju. Tak dále. Blikne tahle ta scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju. Tak dále. Scénka z filmu účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju. Tak dále.
1: Kolik chybí, Karle?
0: Zájezdu a já vám to pustím, to miluju. Tak dále.
1: Kolik chybí, Karle?
0: A já vám to pustím, to miluju. Tak dále.
1: Kolik chybí, Karle?
0: Miluju. Tak dále.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi.
0: Tak dále.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni. Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni. Tak mi to řekni.
2: Pět.
1: Tak mi to řekni.
2: Pět.
1: Tak mi to řekni.
2: Pět. Pět. Pět.
3: To fakticky nechápu.
2: Pět.
3: To fakticky nechápu.
2: Pět.
3: To fakticky nechápu. To fakticky nechápu. To fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem?
3: To fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle?
3: Chápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty... Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
3: No
1: říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
3: No říkáme jim to pořád.
1: Lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
3: No říkáme jim to pořád.
1: Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
3: No říkáme jim to pořád.
1: Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
3: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, taky vraceli.
3: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky.
3: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky ne.
3: Pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu. Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu. Říkáme pořád, tak to fakticky nechápu.
0: Jo, takže takhle tam v práci je...
1: Tak to fakticky nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci, taky pořád říkáme, to dávají...
1: Fakticky nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky.
1: Nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky. Jo, takže takhle tam mám v práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli. Jo, takže takhle tam mám v práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli. Práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe. Říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe. Přijedu. Ty hrníčky, aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe. Přijedu. No a pro všechny lidi, co aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe. Přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Láska je kurva. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Láska je kurva. Tak. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Láska je kurva.
4: Tak
0: lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Láska je kurva.

Muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: dobou lásku pustím Krci pes. Láska je kurva.
1: Tak deti, zítra je taký deň.
0: Krci pes. Láska je kurva.
1: Tak deti, zítra je taký deň. A teď už dosť.
0: Láska je kurva.
1: Tak deti, zítra je taký deň. A teď už dosť. Tak deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku. Tak deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. Spinkat. Kempovat můžeš i jinak, zkus to. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
2: Věda
1: www.bezkempu.cz
2: Věda
1: www.bezkempu.cz
2: Věda řemeslo Věda řemeslo Věda řemeslo Slimovice Věda řemeslo Slimovice Věda řemeslo Slimovice Lihovárek.cz Řemeslo Slimovice Lihovárek.cz Slimovice Lihovárek.cz Slimovice Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdce Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. CZ Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Které můžeme být hrdí.
3: V Kauflandu fandíme hokeji. V Kauflandu fandíme hokeji. Kauflandu fandíme hokeji. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: kajak.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: kajarmark.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: kajarmark bramburky
3: hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: kajarmark bramburky 150-17-90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 3,50 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 20. žák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května kart za 13,90 až do 26. května
3: Kaufland
4: 13,90 až do 26. května
3: Kaufland
4: až do 26. května
3: Kaufland
4: 26.

0: 16. května.
1: Kaufland.
0: 6. května.
1: Kaufland. Kaufland.
2: Léto chutná v... Léto chutná v Itálii po každé... Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florence. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večer chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václavie za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyber Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero.
3: Toto je.
2: Na www.prg.aero.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezme...
2: prg.aero.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co?
2: Aero.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď va...
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme. A starý spotřebič od...
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme. A starý spotřebič odveze. Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme. A starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: A starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
4: Spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
3: To si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou
3: rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatár. Vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt. Opravdový elektro. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt. Opravdový elektrospecialista. Televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt. Opravdový elektrospecialista. Vezeme a pověsíme na zeď. Zatárt. Opravdový elektrospecialista. Dový elektrospecialista.
6: Kontejnery Siegel, dobrý
7: specialista.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt.
6: Dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu
7: potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel, naše...
7: Ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel, naše auta se dostanou...
7: Úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude...
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude... www.
6: Říkáte problém?

0: Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz. Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz. Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz.
1: Bolkafest.
0: Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz.
1: Bolkafest.
0: www.siegl.cz.
1: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri. V Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri. Rybičky 40. Vystoupí Škvor, Dimitri. Rybičky 48. Harley. Vystoupí Škvor, Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Škvor, Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Jiří. Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2020.
1: Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky za
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz
2: 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
3: Topcentrum.cz.
1: Dokoupíš na vstupnafest.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel
1: pro fest.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objev.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštiv Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo tím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé a v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
4: Jsem farmář František.
5: Jsem farmář František z Vysočiny.

A to byli Judas Priest. No já nehodlám zpomalovat, teprve bude...

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního... Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak probiotický jogurtový nápoj.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou

0: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nejlepší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek
0: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Rock Radio.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Rock Radio.
1: CZ.

můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky. Bez pochyby do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v Traktriálu. Nákladňáky, kamiony, můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v Traktriálu. Nákladňáky, druhý podnik mistrovství České republiky v Traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá České republiky v Traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka republiky v Traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka Traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Eko. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrach. Offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Eko. Prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. Sobotu krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. Sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat vidění v areálu Ekorem Hrachovec. Sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat Ekorem Hrachovec. Sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic. Tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude. Automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude. Nabídka velká. Sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude. Nabídka velká. Ceny mírné. A Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude. Nabídka velká. Ceny mírné. A to od u hranic na Moravě. Jako vždy to bude. Nabídka velká. Ceny mírné. A to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbenek. Jako vždy to bude. Nabídka velká. Ceny mírné. A to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá. Nabídka velká. Ceny mírné. A to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. A to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradci nad Cidlinou. Od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona. Od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní scuk se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní scuk celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní scuk a směr Hradec, kde bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní scuk a pak bude v 9 večer. U hypermarketu Albert hlavní scuk a pak projížďka měst. U hypermarketu Albert hlavní scuk a pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani Albert hlavní scuk a pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neduk a pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumače. Projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradičníčti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. A musíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. Jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto. Co je však hlavní? Tentokrát ne. Akce je plánovaná od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto. Co je však hlavní? Na od 10. raní. Dokud nebude vše zvládnuto. Co je však hlavní? Tentokrát nepůjde jen o pokec. Dokud nebude vše zvládnuto. Co je však hlavní? Tentokrát nepůjde jen o pokec. Nebo guláš bude vše zvládnuto. Co je však hlavní? Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš. Co je však hlavní? Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeň. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců. Nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Co nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se

0: i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek
1: Rock Rádio Motokeci.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Moto.cz. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat.
0: Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plata. Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel. Tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z motoket. De facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z motokecu. Zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně nejvíkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z motokecu. Začnu tím patrně nejvíkend. Tom pomůže Pelmel nabídek z motokecu. Začnutím patrně největším, co se o víkendu Pelmel nabídek z motokecu. Začnutím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne význam velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se

na tom uletěl, nebyl v tom žádnej uletěl, nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej hládel.

pátku v rokovým rozjezdu. Slušná grilovačka od pondelí do pátku v rokovým rozjezdu na Rock Rádiu. Grilovačka od pondelí do pátku v rokovým rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondelí do pátku v rokovým rozjezdu na Rock Rádiu. Jednoduchou v rokovým rozjezdu na Rock Rádiu. Jednoduše si ujezdu na Rock Rádiu. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektrárium. Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Do druhého dne. Planeo.

pivo vychlazený. Pivo vychlazený, zvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba to naložení. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte... Dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho... Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí, ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pás. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovač grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokově, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rokra i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do

0: už tady nebudu.
1: Budeme to dělat ve třech?
2: Jo, jo, už
0: konečně,
2: jsme tady.
0: Konečně už tady nebudu sám, ty proti na tom odpoledni.
2: Jo, jo, už
0: konečně,
2: jsme tady.
0: Konečně už tady nebudu sám, ty proti na tom odpoledni. Už se nemůžu dočkat. Jsem si psal s lidma aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže zase můžeš, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
1: Jo, hele, jak
0: to bavilo. Jsem si psal s lidma aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
1: Jo, hele.
0: Jsem si psal s lidma aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
1: Jo, hele, jak klidně, hele, takhle.
0: Zatím bylo to v pohodě. Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
1: Jo, hele, jak klidně, hele, takhle. Jako já dneska se klidně
0: pohodě. Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
1: Jo, hele, já klidně, hele, takhle. Jako já dneska se klidně půjdu do.
0: Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
1: Jo, hele, já klidně, hele, takhle. Jako já dneska se klidně
0: půjdu. Můžeš jet, Kubo.
1: Jo, hele, já klidně, hele, takhle. Jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím. Hele, já klidně, hele, takhle. Jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4. Hele, takhle. Jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a spat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná. Vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost. Problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost, o takovém tom autobus 4 ráno a nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost, tak nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km. Nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když za Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak to takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu. Od 50 km hodině jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo hodině jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
0: Ty brďo, no,
1: tam tak Keanu Reeves nehrál tam. Tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
0: Ty brďo, no,
1: tam tak Keanu Reeves nehrál tam nahoru. Jo, a jsem tam, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
0: Ty brďo, no,
1: tam
0: tak
1: Keanu Reeves nehrál tam nahoru. Jo, buď vybouchnu nebo usnu.
0: Ty brďo, no,
1: tam tak Keanu Reeves nehrál tam nahoru. Jo, a Sandra Bullock, ano, přesně tak.
0: Ano, no, tak
1: usnu.
3: Anebo kabátěk, myslivecký ples, tak se mi to hezky a čau.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a zvlášť František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurt a z vlastního mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur. Mléka vyrábíme Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických Francimel probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná taky jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmary. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na vkých kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. A chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farma. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Váš farmář František.
1: Trenýrkárna.cz. Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš
1: .cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód radio a cent, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód radio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30 trenýrkárna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30%.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš
2: jo a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
2: na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
2: všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
3: jo. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
4: 4 dny toho nejlepšího metra.
3: Máš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
4: 4 dny toho nejlepšího metra.
1: Trenýrkárna.cz
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je
1: Trenýrkárna.cz
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Firefest 2000. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Firefest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Firefest 2000.

0: 2026. Vozy toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a další. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead. Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 26. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálně a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálně než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálně 40 kapel už 24. až 27. června ve spálně pozičí a 24. až 27. června ve spálně pozičí a nebo vyraž na Bejzeny na otočku až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce na ve spálném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen. Bejzeny na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest,
0: je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzen Firefest media
0: jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje
0: i dvojce prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock
0: na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock jest. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná, mě podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
2: Mám barák děravej.
1: Slušná muzika.
2: Mám barák děravej.
1: A muzika.
2: Mám barák děravej, mě to. Mám barák děravej, mě to postele fit. Mám barák děravej, mě to postele fit. Barák děravej, mě to postele fit. Barák děravej, mě to postele fit. Děravej, mě to postele. Telefičí, snad mě to postele fičí, snad známý postele fičí, snad známý fičí.

0: to byli Iron Maiden. A to byli Iron Maiden, na mě zrovna dneska od nich přišlo tričko. A to byli Iron Maiden, na mě zrovna dneska od nich přišlo tričko. A to byli Iron Maiden, na mě zrovna dneska od nich přišlo tričko. Vypadá to sice... A to byli Iron Maiden, na mě zrovna dneska od nich přišlo tričko. Vypadá to sice jak u Bruce, ale... A to byli Iron Maiden, na mě zrovna dneska od nich přišlo tričko. Vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. Maiden, na mě zrovna dneska od nich přišlo tričko. Vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky, od nich přišlo tričko. Vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu. Vypadá to sice jak u Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: U Bruce, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady. Je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budem to dělat. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budem to dělat ve třech.
1: Jo.
0: Studiu.
1: Nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budem to dělat ve třech.
1: Jo. Nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budem to dělat ve třech.
1: Jo.
0: Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
1: Jo, už konečně, jsme tady.
2: Konečně už tady nebudu.
0: Jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
1: Jo, už
2: konečně,
1: jsme tady.
2: Konečně,

0: jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Centrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavení i Husqvarny.
2: Skvělé akce. Jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce.

0: oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2
0: na sukorady.cz.
1: V drogerii Teta je nyní akce
0: CZ.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny. V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma. V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní. Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní. Jedna zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Pure. Všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Pure. Korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Cosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séry, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ. A další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nemáš co na sebe?
1: Teta i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nemáš
1: více na tetadrogerie.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
1: Drogerie.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádrat. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušné. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rádio CZ. Rokrádia na www. Rokový rádio CZ.
3: Praneo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami. Navštivte

0: koupně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete i Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. CZ. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. CZ.
1: Tlač. Tlač. Tlačíš.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený. Tlačíš.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší.
2: Nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačil e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchu.
3: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.
3: Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.
3: Netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: To dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Z. To je fičák.
4: Rok.
1: To je fičák.

poraděj, snad s námi poraděj, jinak jsem, snad s námi poraděj, jinak jsem, i poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem. Jsem.

0: výročnom mysliveckom plese. Kož ja vás tady vítam na pokašom výročnom mysliveckom. Kož ja vás tady vítam na pokašom výročnom mysliveckom plese. Zmena programu, Krištofy nedorazili. Ja vás tady vítam na pokašom výročnom mysliveckom plese. Zmena programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu výročnom mysliveckom plese. Zmena programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu mysliveckom plese. Zmena programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní,
0: plese. Zmena programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo,

0: nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyber prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo obysto pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete prosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle i Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný,
0: přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné,
0: prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné,
0: Velká Chuchle.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Tento týden
1: Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Tento týden u
1: neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Tento týden u nás. Máslo česká chuť,
1: ne, levnější nehledejte.
0: Tento týden u nás. Máslo česká
1: chuť, nehledejte.
0: Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dles s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 3 jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Potřebu 10. Albert. Dle srovnání k 13.5. Potřebu Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Potřebuješ změnit
0: Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Dle srovnání k 13.5.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Sflek 13.5.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home

0: Vidíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Home credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy. Jsem v lepší příběhy.
1: Jsem farmář Franči. Jsem farmář František. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaří. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastní činy. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábím. Mě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábím Francimel. Probiotic hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábím Francimel. Probiotický jogurtový respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábím Francimel. Probiotický jogurtový nápoj a z vlastního mléka vyrábím Francimel. Probiotický jogurtový nápoj je plný mléka vyrábím Francimel. Probiotický jogurtový nápoj je plný probiotických kultur. Francimel. Probiotický jogurtový nápoj je plný probiotických kultur a chutná. Probiotický jogurtový nápoj je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objedná nápoj je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farma Nemcova probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
2: Písečná bouře.
1: Váš farmář František.
2: Písečná bouře nebo
1: Meruňtišek.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi color půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi color půjčují vzorníky domů. Bouře nebo meruňkový kompot v profi color půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Nebo meruňkový kompot v profi color půjčují vzorníky domů, takže se v kompot v profi color půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, profi color půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva color půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomenky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva, že se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. Barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. Wow, barva mechanický pomeranč.
3: Rock Rádio. Rock Rádio.

Jistotu v Česku. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef. Alef.

0: nový plot mám. No. Já nový plot mám. Nový plot od. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý v Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý v Prý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chovice.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká
0: Chuchle. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle.
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci
0: všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady
0: všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší

0: haléřů prodávat až za 42 korun a 31 haléřů za litr. Až za 42 korun a 31 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí korun a 31 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. A 31 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za duben haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za duben vybral vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1 věstníku ministerstva financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř ministerstva financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Je to za duben vybral stát na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 milionů méně téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu a 7 miliardy korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu, víc než po korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu. Víc než polovinu mýtného o 120 milionů méně než v březnu. Víc než polovinu mýtného zaplatili dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V Jihočeskničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V Jihočeských Vodňanech probíhají více z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V Jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybářské dny Slovenska a Maďarska. V Jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybářské dny akce.
1: Veřejnost se může těšit na dny otevřených dveří laboratoří. Veřejnost se může těšit na dny otevřených dveří laboratoří, experimentální rybochovné pracoviště i genetické. Městská galerie připravila na rybářky hned 5 výstav, ne pracoviště i genetické centrum.
0: Já ještě doplním, že dneska je na programu
1: Velkého nabízí rodinou hru Vodní svět.
0: Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a
1: jinou hru Vodní svět.
0: Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer
1: svět.
0: Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a součástí akce je taky bohatý hudební program. Tolik zpráv programu Večer přátelství a součástí akce.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné
0: odpoledne. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední. Přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě policie střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. V Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi podezřelou. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole. Policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Maximální průmyslové škole chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Maximální ceny pohonných hmot, které chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Maximální ceny zasahovali tu taky záchranáři. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje taky záchranáři. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se opět mění. Benzín zítra podraží. Litr může stát až 45 korun a 23 haléřů. Podraží. Litr může stát až 45 korun a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní. Může stát až 45 korun a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy 40 korun a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy je budou moci prodávat až za a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy je budou moci prodávat až za 42. Naopak nafta zlevní, pumpy je budou moci prodávat až za 42 korun. Pak nafta zlevní, pumpy je budou moci prodávat až za 42 korun a 31 haléřů za litr. Pumpy je budou moci prodávat až za 42 korun a 31 haléřů.

0: akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprátelství a součástí akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy, pěkné odpoledne. Součástí akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy, pěkné odpoledne. Je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Hudební program. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Vypadá to, že...
0: Program. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Vypadá to, že...
0: Zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě...
0: Ne odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to ne...
1: Rock Radio. Počasí.
2: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkýho.
1: Počasí.
2: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkýho. Maximálně v jižní. Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkýho. Maximálně pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkýho. Maximálně v jižních Čechách, tak je v kraji ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkýho. Maximálně v jižních Čechách, tak je v kraji Vysočina a Moravě, ale už to nebude opravdu nic velkýho. Maximálně v jižních Čechách, tak je v kraji Vysočina a velkýho. Maximálně v jižních Čechách, tak je v kraji Vysočina a možná na východě Moravy, ale jen ojediněle. Jinak máme polojasno po celé České republice a teploty kolem 21 stupňů. Jinak máme polojasno po celé České republice a teploty kolem 21 stupňů a večer nám to padne. Polojasno po celé České republice a teploty kolem 21 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že 1 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít nám to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nebude. Zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nebude. Nepadne ani kapka. Bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nebude. Nepadne ani kapka. Na pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nebude. Nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 2 dávat pryč, protože od zítřka už nebude. Nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 20 už nebude. Nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 20 nepadne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne ani kapka na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8. 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské
2: stupňů a večer nám to padne asi na 8.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně
2: asi na 8.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně v Kra... Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně v krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeň Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Děvín, Mariánské lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury ke lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
4: Tak jak to vypadá na českých...
1: Rock Radio. Doprava.
4: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě...
1: Rock Radio. Doprava.
4: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě...
1: Radio. Doprava.
4: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na...
1: Doprava.
4: Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudno? Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na...

0: sever u nájezdu na Rudnou, tak tam budou velkých silnicích. V Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam budou v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to si Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere. Jezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere. Tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vaďákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže bere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. A tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. O to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360 tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcemi. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete Poličkou a Litomyšlí, zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět Litomyšlí, zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus s dvěma obcema, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus vyjel, tak tam se srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus vyjel mimo silnici, srazili dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus vyjel mimo silnici na Příbramsku. I tam budete projíždět teďka s komplikacema a autobus vyjel mimo silnici na Příbramsku. Je to zhruba u Mokřic teďka s komplikacema a autobus vyjel mimo silnici na Příbramsku. Je to zhruba u mostu přes Vltavu a autobus vyjel mimo silnici na Příbramsku. Je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín. Autobus vyjel mimo silnici na Příbramsku. Je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín a na mimo silnici na Příbramsku. Je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín a na místě Příbramsku. Je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín a na místě zasahují záchranáři. Zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín a na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor. Mostu přes Vltavu u obce Cholín a na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor. U obce Cholín a na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor. A na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor. Instagram. A na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor.
1: Instagram Rokrády.
0: Zasahují záchranáři, takže dávejte pozor.
1: Instagram.
0: Takže dávejte pozor.
1: Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastav, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Stavíte.

0: odpoledne. 15 hodin.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 15 hodin, 4 minuty.
1: Radio. Rockový odpoledne.
0: 15 hodin, 4 minuty k tomu. Rockový odpoledne a konečně...
1: Rockový odpoledne.
0: 15 hodin, 4 minuty k tomu. Rockový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. 15 hodin, 4 minuty k tomu. Rockový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně... 4 minuty k tomu. Rockový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je k tomu. Rockový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky. Odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný...
0: Konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plný...
0: ...i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle.
0: Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v
0: plný... Zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu. V plný síle budeme až od příště. Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu. V plný síle budeme až v plný síle, nebo takhle v plným počtu. V plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte. Nebo takhle v plným počtu. V plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když při plným počtu v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když při plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili. To. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili. A přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit. Tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale dobrý je, že my zapojit do procesu. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že pokud teda musíte, no což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání. Musíte, no což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějaké, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějakých lístků máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rokový muziky. Naše práce je v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rokový muziky.
0: Je to hele
2: v podstatě rozdávání radosti. Někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rokový muziky.
0: Je to
2: radosti. Někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rokový muziky.
0: Je to hele docela jako nezapomněl sto ty brďo.
2: Tak nějakých lístků, no a hlavně rokový muziky.
0: Je to hele docela jako nezapomněl sto ty brďo. Jako
2: já jsem trénoval celou dobu. Tý... No a hlavně rokový muziky.
0: Je to hele docela jako nezapomněl sto ty brďo. Jako
2: já jsem trénoval celou dobu. Jak
0: je to hele docela jako nezapomněl sto ty brďo.
2: Já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo.
0: Hele docela jako nezapomněl sto ty brďo.
2: Já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo.
0: Jako nezapomněl sto ty brďo.
2: Já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni, co tam byli na tom hotelu, tak vlastně
0: sto ty brďo.
2: Já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni, co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni, co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zub. Jako hele se mnou nešlo vydržet. Všichni, co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože se mnou nešlo vydržet. Všichni, co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože všichni, co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože já jak mi chyběli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože já jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád. Tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože já jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil. Už mě měli málem plný zuby, protože já jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval plný zuby, protože já jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být protože já jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a

DABu i FM nebo na Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru.

0: jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, já tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mluvil a jako potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady. Potřeboval jsem být vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače. Vtipný pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že mám mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlo,
0: že už jsme tady spolu a že máme posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to
0: spolu a že máme posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme,
0: že máme posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na rovnou
0: posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na rovnou podívat Linkin
0: Park rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na rovnou podívat Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede. Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na rovnou podívat Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede. Dapaný, pojďme se na rovnou podívat Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede. Danlanda a jeho muži. Pojďme se na rovnou podívat Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede. Danlanda a jeho Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede. Danlanda a jeho muži z Paráky, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede. Danlanda a jeho muži z Paráky. Tak rokový odpoledne, teďka už to rozjede. Danlanda a jeho muži z Paráky. Tak rokový odpoledne, Danlanda a jeho muži z Paráky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Muži z Paráky, tak rokový odpoledne, jdeme na to. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Odpoledne, jdeme na to. Jdeme na to.

posledním z posledním. Vešla smrt ledním z posledním. Vešla smrt kadál bez pozvání z posledním.

Letadlo stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Ní čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky. Ní čtyři muži spadli. Letadlo stoupá nad mraky. Ní čtyři muži stoupá nad mraky. Ní čtyři muži spadáky nad mraky. Ní čtyři muži spadáky. Ní čtyři muži spadáky. Tváře se černají barvy.

je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes. Je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes. Byl kulomet.

usínal. Ještě že tak, aspoň měl se usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rýnal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvin. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil, majo, že tak, aspoň měl.

pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. A chvílema se neviděli. Pak se ztratili.

0: 95, když tady tu písničku napsali Jorp a nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp asi tak 23.5. na mega psali, ale vám bude nejlíp asi tak 23.5. na mega koncertu Rybiček 48, že tam vám bude nejlíp asi tak 23.5. na mega koncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska asi tak 23.5. na mega koncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme 5. na mega koncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska poslat na mega koncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska poslat
1: 100% je to vlastně pozítří, je to
0: koncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří.
0: 48, že tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří, je to velká akce, určitě
0: tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří, je to velká akce, určitě
0: dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní dostkrát slyšeli. 100% je to vlastně pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní dostkrát slyšeli, budou tam Rybiček. Vlastně pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní dostkrát slyšeli, budou tam Rybičky. Je to velká akce, určitě už jste o ní dostkrát slyšeli, budou tam Ryby. Velká akce, určitě už jste o ní dostkrát slyšeli, budou tam Rybičky. Velká akce, určitě už jste o ní dostkrát slyšeli, budou tam Rybičky. Bude tam Jarda Uhlíř, normálně už jste o ní dostkrát slyšeli, budou tam Rybičky. Bude tam Jarda Uhlíř, normálně slyšeli, budou tam Rybičky. Bude tam Jarda Uhlíř, normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny ty tam Rybičky. Bude tam Jarda Uhlíř, normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které bude tam Jarda Uhlíř, normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte. Bude tam Jarda Uhlíř, normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství, normálně uslyšíte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná že i teď si je zpíváte naživo prostě
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná že i teď si je zpíváte kam
0: ano.
1: Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná že i teď si je zpíváte ty věci, které znáte z dětství a možná že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude bit číslo 4 z dětství a možná že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude bit číslo 4 no prostě z dětství a možná že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude bit číslo 4 no prostě spousta muziky. Určitě možná že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude bit číslo 4 no prostě spousta muziky. Zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude bit číslo 4 no prostě spousta muziky. Určitě Kamil Střihavka tam taky bude bit číslo 4 no prostě spousta muziky. Určitě si to užijete, no a užijete si to hlavně, bude bit číslo 4, no prostě spousta muziky. Určitě si to užijete, no a užijete si to hlavně, když na to budete mít lístky, jinak no prostě spousta muziky. Určitě si to užijete, no a užijete si to hlavně, když na to budete mít lístky, jinak vlastně to nejde.
0: Takže
1: určitě si to užijete, no a užijete si to hlavně, když na to budete mít lístky, jinak vlastně to nejde.
0: Takže odevřete Facebook
1: a užijete si to hlavně, když na to budete mít lístky, jinak vlastně to nejde.
0: Takže odevřete Facebook a klasicky nám napište na stránky rok,
1: když na to budete mít lístky, jinak vlastně to nejde.
0: Takže odevřete Facebook a klasicky nám napište na stránky
1: lístky, jinak vlastně to nejde.
0: Takže odevřete Facebook a klasicky nám napište na stránky Rock Rádia, proč by jsme tady
1: to nejde.
0: Takže odevřete Facebook a klasicky nám napište na stránky Rock Rádia, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě. Odevřete Facebook a klasicky nám napište na stránky Rock Rádia, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte a klasicky nám napište na stránky Rock Rádia, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu nám napište na stránky Rock Rádia, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní Rock Rádia, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo, ať vám odsud proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo, ať vám odsud éteru můžeme hezky lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo, ať vám odsud vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo, ať vám odsud éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s vámi
0: k tomu dát ještě telefonní číslo, ať vám odsud éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si
0: dát ještě telefonní číslo, ať vám odsud éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi
0: co, ať vám odsud éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za
0: odsud éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu, každopádně teď už se naučíme lítat.
0: Hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu, každopádně teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl. Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu, každopádně teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je pokecáme asi za hodinu, každopádně teď už se naučíme

0: lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na Tomu Petimpinu. Každopádně teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na Tomu Petimpinu. Teď už se naučíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na Tomu Petimpinu. Dáme učíme lítat. Já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na Tomu Petimpinu. Už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na Tomu Petimpinu. Dáme si learning to fly. Avantel, takže teď už je to na Tomu Petimpinu. Dáme si learning to fly. Avantage za chvíli na Tomu Petimpinu. Dáme si learning to fly. Avantage za chviličku, no a Europe a jejich Kerry Petimpinu. Dáme si learning to fly. Avantage za chviličku, no a Europe a jejich Avantage za chviličku, no a Europe a jejich Kerry, tak to je taková romantárna už za chvilku. No a Europe a jejich Kerry, tak to je taková romantárna už za chvilku. Europe a jejich Kerry, tak to je taková romantárna už za chvilku. Tak to je taková romantárna už za chvilku.
1: Baru dovolenou.
0: Romantárna už za chvilku.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
0: Už za chvilku.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou. Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Baru dovolenou.

starostí? Ano, 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí? Ano. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí? Ano. Česká střešní okna Fenestra. Vše oken v

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální Nestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální tele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní doba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. Profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešněny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi válami a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší.
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? Nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení.
1: I když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení.
1: To už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. To SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní pod...
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová...
2: Úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: A... Bonusy. A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se... Nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá... Investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to...
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
2: Spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření
2: Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky.
1: A kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jak...
1: Stáhnout.
3: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: Normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5 jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5 celých době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5 celých bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz má ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz máte penzíko cení až 5,3%. Buřinka.cz máte penzíko, převeďte si ho 3%. Buřinka.cz máte penzíko, převeďte si ho k NN. Buřinka.cz máte penzíko, převeďte si ho k NZ. Máte penzíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je penzíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše pok NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko NON a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko

0: května slevy až 25% na bazény, na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. Slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti.
0: Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.

0: nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem... Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN kem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na... Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na... Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNC. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ/penzí. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ/penzíko. Pauzy na kafe. Více na NNCZ/penzíko. Více na NNCZ/penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: NNCZ/penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce/penzíko. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík,
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík,
1: všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyber.
1: Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno.
2: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavík,
2: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši let Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letoč se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz.
3: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz.
3: Vaši úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Okénko
3: Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Okénko do ohrad a výběhu.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Okénko do ohrad a výběhu.
1: Zoo.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Okénko do ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín.
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Okénko do ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín.
1: Vdu.
4: Okénko do ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín.
1: Okénko
4: do ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín.
5: V našich pravidelných pořadech ze
4: zooparku Zelčín.
5: V našich pravidelných pořadech ze zooparku Zelčín jsme už probrali
4: Zelčín.
5: V našich pravidelných pořadech ze zooparku Zelčín jsme už v našich pravidelných pořadech ze zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. V pravidelných pořadech ze zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kemp ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se po ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kant.

0: Ani trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zoopíny. Koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Ty rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdíš? Se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo parku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
1: Ano a ano, určitě.
0: Jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
1: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí.
0: Škola v přírodě? Nebo mohou přijet?
1: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí.
0: Mohou přijet?
1: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece. Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob. Ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém. V přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd je ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky celková školní prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky. Celková kapacita je až 60 lůžek. Ubytování tříd zooparku máme připravené chatky. Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a zooparku máme připravené chatky. Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plné chatky. Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího než 60 lůžek spolu s plným zázemím? No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis lůžek spolu s plným zázemím? No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při zázemí? No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme. No a co je lepšího než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Proč přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady. Přírodopis zažít přímo při výuce. Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i přímo při výuce. Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabít při výuce. Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít. Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme. Máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočas připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlet a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a dále i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další. Volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
0: Pro školy v přírodě.
1: Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
0: Pro školy v přírodě je tedy zoopark.
1: Výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
0: Pro školy v přírodě je tedy zoopark.
1: Promítání filmů, rafty na vodu a další.
0: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá.
1: Rafty na vodu a další.
0: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita.
1: A další.
0: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Po školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
1: Samozřejmě. S tím
0: je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
1: Samozřejmě. S tím se u nás
0: počítá. Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
1: Samozřejmě. S tím se u nás počítá. Zajistíme
0: lokalita. Poskytujete i stravování?
1: Samozřejmě. S tím se u nás počítá. Zajistíme přímo.
0: Poskytujete i stravování?
1: Samozřejmě. S tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní
0: i stravování?
1: Samozřejmě. S tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní. Samozřejmě. S tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní se místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis stravování.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café.
0: Vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
0: To navíc.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si za...
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu...
2: Favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Haus...
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ.
0: Střešní
4: opít. Hausbrand káva, CZ. Hausbrand káva, CZ.
0: Střešní okna Fenest káva,
4: CZ.
0: Střešní okna Fenestra,
4: CZ.
0: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
0: Ano, česká. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40...
5: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v...
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v...
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez
0: nebem již 40 let.
6: Výměna střešní

Niagara's Europe and... Niagara's Europe a nejlíp jim... Niagara's Europe a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi... Niagara's Europe a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi... Niagara's Europe a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku... Niagara's Europe a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku...

0: Přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další?
0: Přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další? Volnočasové aktivity.
0: Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další? Volnočasové aktivity.
0: V přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
1: A co další? Volnočasové aktivity.
0: Pro aktivní vyžití máme Park Zelčín kompletní servis.
1: A co další? Volnočasové aktivity.
0: Pro aktivní servis.
1: A co další? Volnočasové aktivity.
0: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků.
1: Pro další volnočasové aktivity.
0: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolín.
1: Volnočasové aktivity.
0: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolín.
1: Aktivity.
0: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi. Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi. Vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout. Od nás také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout. Od prvků pro děti, trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout. Od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Trampolíny. A pokud chtějí, mohou s námi splout. Od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže pokud chtějí, mohou s námi splout. Od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je s námi splout. Od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže
0: soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou zoo
0: Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou zoopark Zelčín.
0: Ani zeměpis je u nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou zoopark Zelčín.cz.
0: Nás nemine.
1: Takže opravdová škola hrou zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i v...
1: Takže opravdová škola hrou zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy.
1: Hrou zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká...
1: Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u... Vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. Jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. V zooparku Zelčín. Zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka. V zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. U nás máme. Kousek od Mělníka. V zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. Od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
3: Lyže.
2: V zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
2: Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské
2: kolo. Zelčín.cz.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo. Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Je. Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport. Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Půjčovna.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Servis.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
5: Bazar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport. Bar.
4: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy.
3: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport.
3: Nejedné dítě.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší
5: sport.
3: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.
4: Vede přes
5: Happy Sport.
4: Happy Sport.

Rokový odpoledne s Kubou a... Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem.

0: je VM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je vám. Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří balu, je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Výčnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na voj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

tell you.

Rockin. Máte málo roku? Rockin. Máte... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia alkohol, horký žeslíže? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia alkohol, horký žeslíže? Moderátoři Rock Rádia alkohol, horký žeslíže? Dimitri Trautenberg a Tratoři Rock Rádia alkohol, horký žeslíže? Dimitri Trautenberg a Tratoři alkohol, horký žeslíže? Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde hol, horký žeslíže? Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidí, že Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidí, Tri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Líst neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociálních Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě.

0: to koukal docela jako těžce, co ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty tálí. Ty brďo, včera jsem to koukal docela jako těžce, co ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Já jsem to koukal docela jako těžce, co ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Docela jako těžce, co ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Co ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v ty třetí, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo. Dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak do třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak do prčistého tým, který vlastně nikomu který dal zatím všechno otočilo, ale jako říkáš si pak do prčistého tým, který vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gol, ale jako říkáš si pak do prčistého tým, který vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gol a nám tam už si pak do prčistého tým, který vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gol. Prčistého tým, který vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gol a nám tam už rovnou jeden vlastně nikomu který dal za celou dobu jenom jeden gol a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bychom jim my který dal za celou dobu jenom jeden gol a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bychom jim my nějaký dali jeden gol a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bychom jim my jen nějaký dali gól a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bychom jim my jen nějaký dali no už rovnou jeden dali bez toho, aniž bychom jim my jen nějaký dali no ty brďo
1: jako. Já si normálně myslím
0: jeden dali bez toho, aniž bychom jim my jen nějaký dali no ty brďo jako.
1: Já si normálně myslím
0: aniž bychom jim my jen nějaký dali no ty brďo jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režim
0: my jen nějaký dali no ty brďo jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo
0: nějakej dali, no ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na
0: no ty brďo. Jako.
1: Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství nějaký švíc. Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství. Normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství nějaký Švýcar prostě. Kdo tam existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství nějaký Švýcar prostě. Kdo tam za nima přijde jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství nějaký Švýcar prostě. Kdo tam za nima přišel a říkal, hele, oba víme, nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel a říkal, hele, oba víme, na tom mistrovství, nějaký Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel a říkal, hele, oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie, Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel a říkal, hele, oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie, hele, oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie, to je potenciál mít to prostě jako strašně. Oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie, to je potenciál mít to prostě jako prostě nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie, to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10 víme, že Česko-Itálie, to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0. Česko-Itálie, to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte, to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že jo, 10-0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že je to 0 a takhle. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že je to možná. Pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si tak
1: chat, ať je to prostě drama. Jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a
1: drama, jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky
1: nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl.
1: Já si myslím, že je to možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle.
1: Možná takhle, víš?
0: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle, to jakože jako a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle, to jakože jakože nechme je, ať si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle, to jakože jakože nechme je, ať si proto třeba byl jako Rulíkův plán celý tohle, to jakože nechme je, ať si první dvě třetiny myslí Rulíkův plán celý tohle, to jakože jakože nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim celý tohle, to jakože jakože nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukáže, jakože nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukáže. Jo, jako je tím, že nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukáže. Jo, jako je tím se tak jako ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukáže. Jo, jako je tím se tak jako já osobně uklidňuju. První dvě třetiny myslej a pak jim

0: to ukážeme. Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénuj
0: a pak jim to ukážeme. Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénuj.
0: Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo.
0: No, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo.
0: No, jako já osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo.
0: No, to se vlastně osobně uklidňuju.
1: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no,
1: velmi jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no,
1: velmi hovat si dotahování výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no,
1: velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, každý dotahování výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no,
1: velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak výsledků, že jo?
0: No,
1: to se vlastně
0: tak,
1: jako
0: no,
1: velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, to se vlastně jako velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, každopádně jako velmi hodí.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle, každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama.
0: Přesně tak.
1: A no tak jako takhle. Každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali tak. No tak jako takhle. Každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte. Každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště. Pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to my se jako rádi obejdeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to my se jako rádi obejdeme klidně hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to my se jako rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás klidně nemusíte příště zase. Jako to my se jako rádi obejdeme klidně bez toho a musíte příště zase. Jako to my se jako rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří. Jako to my se jako rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne? Rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne? Klidně bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
0: Slovensko nás čeká.
1: Co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
0: Slovensko nás
1: čeká příště. Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
0: Slovensko nás čeká v sobotu.
1: Si pozítří, ne?
0: Slovensko nás čeká v sobotu. Jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Je to tak.
0: Ano,
1: no tak.
0: Slovensko nás čeká v sobotu. Jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Je to tak.
0: Ano,
1: no tak jak to vidíš, no?
0: Slovensko nás čeká v sobotu. Jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Je to tak.
0: Ano,
1: no tak jak to vidíš, no? Slováci.
0: Slovensko nás čeká v sobotu.
1: Jo, je to tak.
0: Ano, ano.
1: No tak jak to vidíš, no? Slováci, já nevím, Slavkovský přijede nebo
0: v sobotu, jestli
1: jo,
0: se nepletu.
1: Je to tak.
0: Ano, ano.
1: No tak jak to vidíš, no? Slováci,
0: hele,
1: je to tak.
0: Ano, ano.
1: No tak jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede nebo
0: jako
1: ne?
0: Jako uvidíme v
1: no tak jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede nebo
0: jako,
1: ne?
0: Jako uvidíme v víme co
1: jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede nebo
0: jako,
1: ne?
0: Jako uvidíme v víme co předváděli na olympiádě.
1: Slováci, já nevím, Slavkovský přijede nebo
0: jako uvidíme v víme co předváděli na olympiádě.
1: Slavkovský přijede nebo ne?
0: Jako uvidíme v víme co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme jako uvidíme v víme co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme jak to dopadne, ale držím nám palce a víme co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama, že jo? Tak uvidíme jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama. Uvidíme jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokej.
0: Držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokejové zážitky.
0: Palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokejové zážitky.
0: Tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokejové zážitky vám přináší
0: to Švédama.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel náší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel Statrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz techniky. www.topcentrum.cz
1: Každopádně doufáme, že z toho ne...
2: Topcentrum.

0: Centrum.cz.
1: Každopádně doufáme,
0: že... Centrum.cz.
1: Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka. Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká sam... Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká sam... Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses. Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku. Z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku, taky park. Občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nike, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish. Nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful. Jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful. Roses, Civil War už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: Už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: Nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
1: Bye Bye Beautiful.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme deti. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné. Děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychle. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít. Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: A rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass.
2: Na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: CZ.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
4: Nejlepší výběr.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
4: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny.
3: Carglass vymění.
4: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou.
3: Vymění.
4: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. V naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na BK36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Kdy a Benešově. Více na Bene.cz.

0: Více na bene.cz. Když ultravýhodné nabídky CZ. Když ultravýhodné nabídky. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%. Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za $5,524. Kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30. Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499,24 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark.
1: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů.
1: Vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17.
1: Jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A jsme Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A s vijanským Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A s vijanským burky 150 gramů za 17,90. A s vijanským más světlý ležák 50 gramů za 17,90. A s vijanským más světlý ležák 17,90. A s vijanským más světlý ležák 50. A s vijanským más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A s vijanským más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Ský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20 světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20 Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland
2: Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland
2: 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde.
2: 26. května.
1: Kaufland.
3: Už zase.
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
3: Internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už.
4: Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
4: Pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
3: Co to? Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip? Takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedení pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Taneční škola La Tropical pořádá
5: a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstí
5: rodilých tanečníků.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor
5: rodilých tanečníků.
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý
6: taneční škola La Tropical

0: Tom Petty se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože... Tom Petty se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky... Tom Petty se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten...
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela dost jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda...
0: S Itálií?
1: Ty brďo, včera jsem...

0: pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec.
0: Opikal pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava.
0: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu.
0: Příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu.
0: Pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu. I základy španělštiny.
0: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu. I základy španělštiny.
2: Přihlaste děti.
1: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu. I základy španělštiny.
2: Přihlaste děti.
1: Zábava, kamarádi a k tomu. I základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz
1: a k tomu. I základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
1: Základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropical. Taneční. Teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropical. Taneční kroky. Ta táborů v červenci i srpnu je omezená. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí v červenci i srpnu je omezená. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Omezená. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách učí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Učíme tančit. I o prázdninách.
3: Masters of Rock. Kultovní.
2: I o prázdninách.
3: Masters of Rock. Kultovní festival.
2: I o prázdninách.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween.
2: Prázdninách.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween. Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween. Of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné dární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy
4: 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: Slaughter to Prevail.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: Slaughter to Prevail.
4: Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus.
3: Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z Hit nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka.
5: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve
5: Vizovicích.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Semi roz
3: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Ceny rostou
3: 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Ceny rostou digitální
3: u Jelínka ve Vizovicích.
6: Ceny rostou digitální čísla mizí, ale zlato
3: cích.
6: Ceny rostou digitální čísla mizí, ale zlato to tu bude vždy. Ceny rostou digitální čísla mizí, ale zlato to tu bude vždycky. Ceny rostou digitální čísla mizí, ale zlato to tu bude vždycky. Digitální čísla mizí, ale zlato to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí, ale zlato to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato to tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté.

0: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistot. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Porky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Česká oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Zmu, tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc mne. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MKara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Good. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Good. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. A. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ve Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. CZ. Pro firmy, kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. CZ. Kterých si lidé váží. www. Český Goodwill. CZ. Váží www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: www.cz.
2: Odplouvám kránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i
2: kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní
2: katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hlavu naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. V Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám
3: katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám

0: Je unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránou. Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránou. Na oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránou.
1: Na katamaránu.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
0: www.pragboat.
1: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
2: Už ví.
1: Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Přátelé, zdraví.
0: Boat.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka Rokoko.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka Rokopera.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka Rokopera Praha pro vás.
0: Vzhůru na palubu.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka Rokopera Praha pro vás. Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka Rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka Rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Kamil Střihavka Rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto Rokopera Praha pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto pro vás připravila
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimedii
4: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 20. operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 8.
3: si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 8.
3: spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete po multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha show.
4: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.
4: 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky
4: května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
0: Právě teď v
3: žijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
0: Právě
3: Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
0: Právě teď v Planeo.
3: Venky na www.rockopera.cz.
0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
3: www.rockopera.cz.
0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se
3: CZ.
0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupč v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebo dny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Vými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně 100%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme urent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Obojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Minut od rezervace. Planeo. Rezervace. Planeo.
5: Rock Radio.
0: Planeo.
5: Rock Radio.
0: Rock
5: Rock Radio.
0: Rock Radio. Co se děje?
5: Rock Radio.
0: Rock Radio. Co se děje?
5: Rock.
0: Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
6: 22.
0: Rock Radio, co se děje?
6: 22. a 3. a
0: co se

Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Multish and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Multish Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový fest a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malo Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarský. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarský. Proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahrajou festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival u Malovarskýho rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a dalšího rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmi další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička. Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový Jugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapel Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefic v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefic Němčka.

na Strahově, tři špičkový black metalový kapely český Malefir, německý Pelores, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhej, ražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.

0: 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky a půl litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50 za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20 kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května XXL za 59,90 až do 26. května za 59,90 až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a
0: 9,90 až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a
0: až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
0: 6. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Z profitna Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. A najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo!
1: Celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo! Vrátím se vzorníkem! Fasádo! Vrátím se vzorníkem!
3: Fíha! V Majalandu
2: vrátím se vzorníkem!
3: Fíha! V Majalandu fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce! Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce! Tak se přileďte s dětma! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce! Tak se přileďte! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce! Tak se přileďte s dětmi! Pořád otevřeli nové venkovní atrakce! Tak se přileďte s dětmi! Pořádně vydovádět! Nové venkovní atrakce! Tak se přileďte s dětmi! Pořádně atrakce! Tak se přileďte s dětmi! Pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřen, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky osvědovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky osvátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky osvátcích. A pozor, vyhrát mu otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozený víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz. Narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
4: Připadáš si
3: oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech
3: 1 000. Více na Majaland.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako
3: Majaland.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme... Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. I lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají... Můžeme tam přespat.

0: bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Stavebniny Dek přináší mega, nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí 35 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte pro smrkové. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte pro smrkové palubky. Klasninách Dek platí do 29. května, tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Do 29. května, tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Přijďte si
1: užít palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua
1: za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua
1: cenu. Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
1: Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svít.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý
2: jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě
2: z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Už svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším
3: den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
3: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v
3: vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v
3: víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořsku na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala
2: v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha
2: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha, zábava na celý den
2: v vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha, zábava na celý den, více na aqua
2: na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha, zábava na celý den, více na aquapala
2: lodi.
3: Aquapala z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Aquapalas Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Na celý den, více na aquapalas.cz. Více na aquapalas.cz.
1: Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška.
0: Dio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích je Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl dní průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn. Školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnicích. Byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočník mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby. Skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší i nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace pro policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případě s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případě korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Tení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštění. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštění s celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. Teď po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu po propuštění, jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál ve. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepotkaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků.

Tento týden v Kauflandu ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy, Například berlinky, párky, různé druhy, 250 gramů za 32,90. Kofola Uriky, párky, různé druhy, 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina, různé druhy, 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina, limonáda, 150 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina, limonáda, za 32,90. Kofola Originál, bylina, limonáda, 1,5 litru za 2,90. Kofola Originál, bylina, limonáda, 1,5 litru za 21,90. A Lind, Kofola Originál, bylina, limonáda, 1,5 litru za 21,90. Bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A

0: Podstoupil žádná vyšetření na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl podstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen na vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy o to, aby mohl být si. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy o to, aby mohl být dokonce inkubační do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy o to, aby mohl být dokonce inkubační doby v Česku požádalo americké velvyslanectví. S příchodem teplých dnů začínají města po celé republice velvyslanectví. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vysadí přes 54. Malá.
1: Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12. Další výrazné květinové kompozice Jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12 tisíc květin.
2: K večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru

0: taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný, by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. V noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každou 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách víc super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách víc jasno. Noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách víc jasno. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách víc jasno. Mraků bude trošku míň. Bude hlavně v Čechách víc jasno. Mraků bude trošku míň. Naopak na východě, to znamená Morava, hlavně v Čechách víc jasno. Mraků bude trošku míň. Naopak na východě, to znamená Morava a víc jasno. Mraků bude trošku míň. Naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc. Každopádně slunčno. Mraků bude trošku míň. Naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc. Každopádně slunce trošku míň. Naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc. Každopádně slunce určitě uvidíme. A naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc. Každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi 1 Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc. Každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi 21 až 5. Tak tam těch mraků bude trošku víc. Každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi 21 až 25 stupni. Trošku víc. Každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi 21 až 5. Každopádně slunce určitě uvidíme. A teploty někde mezi 21 až 25 stupni. Uvidíme. A teploty někde mezi 21 až 25 stupni. To někde mezi 21 až 25 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 21 až 25 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 20 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rokší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava časí. Rock Radio doprava.
2: Dejte si pozor, ulici.
1: Rock Radio doprava.
2: Dejte si pozor, ulici Náchodská v Nováčku.
1: Rock Radio doprava.
2: Dejte si pozor, ulici Náchodská v Nová.
1: Rock Radio doprava.
2: Dejte si pozor, ulici Náchodská v Nováčí nadmetují, je tam sobě nákladák.
1: Radio doprava.
2: Dejte si pozor, ulici Náchodská v Nováčí nadmetují, je tam sobě nákladák s osobákem a naštěstí ale bez
1: ran. Doprava.
2: Dejte si pozor, ulici Náchodská v Nováčí nadmetují, je tam sobě nákladák s osobákem a naštěstí. Dejte si pozor, ulici Náchodská v Nováčí nadmetují, je tam sobě nákladák s osobákem a naštěstí. Pozor, ulici Náchodská v Nováčí nadmetují, je tam sobě nákladák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. V Praze je nadmetují, je tam sobě nákladák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte osobákem a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor, ulici Chodovská, naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor, ulici Chodovská, tam je v sobě taky osoba zranění. V Praze si dejte pozor, ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák základňákem a taky ulici Italská. Praze si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák základňákem a taky v ulici Italská, tam je zase sraz. V ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák základňákem.

0: A taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s nákladňákem. A taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka. A taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka. Takže Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka. Takže zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka. Takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu s chodcem a je na místě akorát záchranka. Takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu a je na místě akorát záchranka, takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na záchranka, takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici, takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tuklat, dejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tuklat, tam jsou sobě dva osobáky. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tuklat, tam jsou sobě dva osobáky a zdržením počítejte tak asi na silnici 12 u Tuklat, tam jsou sobě dva osobáky a zdržením počítejte tak asi do 10 minut. Tuklat, tam jsou sobě dva osobáky a zdržením počítejte tak asi do 10 minut. Dva osobáky a zdržením počítejte tak asi do 10 minut.
1: Kolony
0: a zdržením počítejte tak asi do 10 minut.
1: Kolony ne
0: počítejte tak asi do 10 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Ty do 10 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis vníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. rockran.lowman.cz. Odpoledne.
2: 16 hodin a 2 minuty k tomu rokový odpoledne pokračuje Kuba i Petr. 16 hodin a 2 minuty k tomu rokový odpoledne pokračuje Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro 16 hodin a 2 minuty k tomu rokový odpoledne pokračuje Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na rokový odpoledne pokračuje Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu. Máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
0: Děje se už za dva dny. Takže rozhodně
2: na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
0: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy, co tam chcete vejít a chcete vidět
2: koncert Rybiček 48 v sobotu.
0: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy, co tam chcete
2: 48 v sobotu.
0: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy, co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky. Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy, co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky. Jardu dny, takže rozhodně vy, co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky. Jardu Uhlířek. Vy, co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, kam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A tří, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A tak za 40 minut je vodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A tak za 40 minut je jeden zvuk, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A tak za 40 minut je jeden z vás od nás. Jsme tady ty lístky měli dát právě vám. A tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane. Dát právě vám. A tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane.
2: A to tě trochu bolí.
0: A tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane.
2: A to tě trochu bolí.
0: 40 minut je jeden z vás od nás.

0: Nás dostane. A to tě trochu bolí. Teda ne to, že...
1: Jeden z vás od nás dostane.
0: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že...
1: Nás od nás dostane.
0: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky.
1: Od nás dostane.
0: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká od Alice už za... A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká od Alice už za chvíli budou taky Rammstein. Tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini. Vypsané rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini. Vypsaná fixa, ale to je peska, co nás čeká od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini. Vypsaná fixa, tak to je vždycky od Alice už za chvíli budou taky Rammsteini. Vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Rammsteini. Vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Vždycky jistý, ale teď už robe. Ale teď už robe.

Rádio. Rock Radio.

Number 16.

0: Na Rockin v Českých Budějovicích. Štědrosti. To chci říct, velkou, jsme štědrý velkou. A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu. Rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čas. Postokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku. Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vy,
0: který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili svoji
0: rotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou
0: do zítra čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete
0: čas poslat nám fotku.
1: Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete vyfotit teď a nebo fotku. Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete vyfotit teď a nebo to může být nějaká starší fotka. Stačí to, že abyste vyfotili svoji rokovou partu. Klidně to můžete vyfotit teď a nebo to může být nějaká starší fotka. Fantyňa svoji rokovou partu, klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou. Rokovou partu, klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale máte teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale máte na to čas, jak se nekladou, ale máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere. Máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10, naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků v Budějovicích už tuhle sobotu.
0: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch
1: sobotu.
0: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových. Vyraví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě radost, jako chodit se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky part, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků? To je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10.
0: Radost, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků, ty brďo, to je
0: prostě paráda, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků, ty brďo, to je rozsele.
0: S kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků, ty brďo, to je rozsele.
0: Hele, vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků, ty brďo, to je rozsele.
0: Hele, kdo ti dá 10, takže kolik je tam 10 lístků?
1: 10 lístků, ty brďo, to je rozsele. No.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
1: Jako lístků? 10 lístků, ty brďo, to je rozsele jako hustý, no.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
1: Jako, myslím, ty brďo, to je rozsele jako hustý, no.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
1: Jako, myslím si, že snad žádný jiný rádio je rozsele jako hustý, no.
0: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
1: Jako, myslím si, že snad žádný jiný rádio jako.
0: Hele, určitě. Kdo ti dá 10 lístků na festák?
1: Jako, myslím si, že snad žádný jiný rádio jako.
0: Hele, určitě ne. Rokrát 10 lístků na festák.
1: Jako, myslím si, že snad žádný jiný rádio jako.
0: Hele, určitě ne. Rock Radio ti dá.
1: Jako, myslím si, že snad žádný jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, určitě ne. Rock Radio ti dává 10.
1: Je snad žádný jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, určitě ne. Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky
1: jiný rádio jako. Sorry.
0: Hele, určitě ne. Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další. Určitě ne. Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Statusko Amara. Ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Statusko Amarant anebo Gry dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Statusko Amarant anebo Green Day. 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Statusko Amarant anebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. No a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Statusko Amarant anebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Statusko Amarant anebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. Si poslechneme za chvilku. Statusko Amarant anebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku.
0: Chvilku Statusko Amarant anebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší
0: Amarant anebo Green Day Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší
0: Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace
0: Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matrace
0: chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matrace Naší Tvrdá matrace Hercules Klima od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou z matrace za hubičku CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Hubičku CZ.
1: Vše, co potřebuji.
0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Tos. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice, cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 30,60 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo kata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo kilogram za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 4,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 1,75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. 75 litru za 26,90. Lidl. To se vyplatí. Za 26,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Koupel nové ventilátory
1: pod 90. Lidl. To se vyplatí.
2: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
1: To se vyplatí.
2: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
1: Platí.
2: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radi. Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak.
2: Ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Takhle širokou.
2: Střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Takhle širokou nabídku ventilátorů.
2: Ventilátory, krmové ventilátory.
3: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikdy. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka C. Vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Nenajdete. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
4: Topcentrum.cz.
3: Ventilátory.cz.
4: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objev.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy jeho řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee.

0: A to ti trochu bolí. A to ti trochu bolí. A to ti trochu bolí, Alice. A to ti trochu bolí, Alice. A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo, jo.
0: Teďka dojeli. A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo, jo.
0: Teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako...
0: A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo, jo.
0: Teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých...
0: Trochu bolí, Alice.
1: Jo, jo.
0: Teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých...
0: Alice.
1: Jo, jo.
0: Teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků. Jako jeho hlas je opravdu nesrovná.
0: Jo, jo. Teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků. Jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Jo, dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků. Jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Jo, je to set.
1: Za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků. Jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já je to se
1: nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já je to se ani nedá, to se nedá s nikým srovnávat.
1: Zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já je to se ani nedá, to se nedá s nikým srovnávat.
1: Je to skvělý. Každý hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já je to se ani nedá, to se nedá s nikým srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně pojďme si nesrovnatelný.
0: Já je to se ani nedá, to se nedá s nikým srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně pojď
0: to se ani nedá, to se nedá s nikým srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka
0: se nedá nikým srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas. Je to skvělý. Každopádně pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro
2: jsme štědrý a rozdáváme lístky tentokrát

0: Hondy a nově i Husk. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Huskvarny. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Huskvarny. Sezóna startuje. Buďte při techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Huskvarny. Sezóna startuje. Buďte při Hondy a nově i Huskvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením a nově i Huskvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Parny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubice. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicí s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milvok. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milvok. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milvokovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milvoky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Attention.
0: CZ.
1: www.topcentrum.cz.
0: Attention. www.topcentrum.cz.
1: Atención, señoras y señores,
2: La Tropical
0: Trum CZ.
1: Atención, señoras y señores,
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores,
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores,
2: La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Señoras y señores,
2: La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres, señores,
2: La Tropical Party opět roztančí smícho. La Tropical Party opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: Tanety opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La opět roztančí smícho.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce let.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drink všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinky super proce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drink americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinky super prostředí. To všechno na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou. Mejdan. Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: Latro.
2: Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: Latro.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte se smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jesom!
2: Další La Tropical bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17.

0: Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Yesom!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical.
1: Yesom!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.cz. Auaraš Smíchov. Více na www.latropical.cz. Auarašar. Více na www.latropical.cz. Auaraš. Více na www.latropical.cz. Auarašar. www.latropical.cz. Auarašar. Tropical.cz. Auarašar.
2: Profi vodia.
0: Auarašar.
2: Profi vodia.
0: Auarašar.

0: Že babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neuteší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, CZ. Sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, CZ. Tak vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně. Registrace na bar vám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně bar vám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda utečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Všepropak.
0: Praze a v Náchodě.
1: Všepropak.
0: A v Náchodě.
1: Všepropak. Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...

0: Poslouchejte Motokeci Marcela Chlostoupa do Extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio Extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
1: Řídíš rád kam?
0: Od pondělí do pátku na Rock Radio.
1: Řídíš
0: pátku na Rock Radio.
1: Řídíš rád kamion nebo
0: radio?
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to. Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rock.cz/kariéra. Rock/kariéra.

0: kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Tou zárukou. Profivoda.cz. Profivoda.cz. Profivoda.cz.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potis CZ. Tisktrička, potisktrička, bilabil, CZ. Potisktrička, bilabil, CZ.
0: Praho, připrav se.
1: Trička, bilabil, CZ.
0: Praho, připrav se na den.
1: Bilabil, CZ.
0: Praho, připrav se na den.
1: CZ.
0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barva. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. Všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Kdy? 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoš. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší. Smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší žitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoš.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jedno...
1: ProBagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše
0: pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Ani rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Jak to má motora
1: kola?
2: Jak to má motora kola, dřív či později s tím
1: CZ.
2: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou pro. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou pro. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. A motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše... Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě tím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel. Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tak dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řuka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychle. Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlo stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlo stoupá do extrému. Voní benzínem. Řvou motory a rychlo stoupá do extrému. Poslouchejte. Řvou motory a rychlo stoupá do extrému.

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio.cz.

Action.

rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem. Petrem.

Poctivej český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Dají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s festivalními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zátového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je rok rádio. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je rok rádio festiáků, kulturáků a zábav. To je rok rádio stage kulturáků a zábav. To je rok rádio stage. Víc českýho roku nikdy. To je rok rádio stage. Víc českýho roku nikdy jinde neuslyšíte. Rok rádio stage. Víc českýho roku nikdy jinde neuslyšíš. Jo stage. Víc českýho roku nikdy jinde neuslyšíš. Lať rok rádio. Víc českýho roku nikdy jinde neuslyšíš. Lať rok rádio českýho roku nikdy jinde neuslyšíš. Lať rok rádio stage v... Lať rok rádio stage v dabu. Lať rok rádio stage v dabu. Rádio stage v dabu. V dabu.

0: pohoda.
1: No, vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Leto.
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Leto.
0: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee.
0: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jump.
0: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting.
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžeš skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásné
1: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí
1: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného
1: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte,
1: který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek
1: venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek proného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně
0: nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný je blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
1: si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
1: každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
0: trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
0: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
0: Zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
0: zkazit.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je

0: Status Quo a In The Army Now právě teďka dojíždí. Status Quo a In The Army Now právě teďka dojíždí na Rock Radio 6. Status Quo a In The Army Now právě teďka dojíždí na Rock Radio 6. Status Quo a In The Army Now právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 34 minut k tomu. A In The Army Now právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase. Teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase. Na Rock Radio 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase. Někomu 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase. Někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky, my už známe 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky, my už známe jméno a rozdat si nějaký lístky, my už známe jméno výherce, takže se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně lístky, my už známe jméno výherce, takže se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme. Nový herce, takže se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme. Takže se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj,
0: se všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik
0: se uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglass. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní? Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychle za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Vidíš to?
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Vidíš to?
2: Ví, Carglass vymění.
3: Vidíš to?
2: Vidění.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce
2: pohodí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
3: No. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.

0: najdete na našem e-shopu pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jin. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do... Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za... Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba... Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do... Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Pas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Jíste zdravěji.
1: Se destinací na www.prg.aero.
2: Jíste zdravěji jde v Albertu snadno.
1: www.prg.aero.
2: Jíste zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené...
1: prg.aero.
2: Jíste zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny...
1: aero.
2: Jíste zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v naš... zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém kat Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produkčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bioka. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bioka Member. 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bioka Member Nature's Promise 120. Bioka Member Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Bioka Member Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 120 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 129,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert. Olivový olej půl litru za 139,90. Albert. 39,90. Albert. 90. Albert.
3: Zase tankuju. Po třetí.
2: Albert.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj.
3: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám...
3: Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj.
3: Tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV.
3: Tak to děláš špatně.
4: Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV.
3: Špatně.
4: Já mám...

0: nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000... Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016... Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extra 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina. Jdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. A 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak.
0: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
1: A tak to bude drahé.
0: Jde pak. Za cenu běžného spalováku.
1: Tak to bude drahé.
0: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 690. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankovat. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com.
2: Nemáš co na
0: jízda na BYD.com.
2: Nemáš BYD.com. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. To na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na trhán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Nenechte si ujít
2: na www.rokovýradio.cz.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky
2: rokovýradio.cz.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní
2: radio.cz.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venku. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Na venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 6. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2020 výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Je 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. 26. Více na jisk.cz. Jisk.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď.
0: Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se... Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštiv prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen 10%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Ratata.
1: Tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Ratata.
1: Tisíci skladem. Planeo.
2: Ratatararata
1: trička. Planeo.
2: Ratatararata trička.
1: Planeo.
2: Ratatararata trička. Ratatararata potisk potisk. Ratatararata trička. Ratatararata potisk potisk. Ratatararata trička. Ratatararata potisk potisk. Trička potisk trička. Trička ratatararata potisk potisk. Trička potisk trička. Potisk trička potisk trička. Bela bel CZ. Trička potisk trička. Bela bel CZ. Trička bela bel CZ.
3: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Jděte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najde Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také on v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Trum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Rock Radio.
3: Topcentrum.cz.
4: Rock Radio.
5: Jsme tady s
3: CZ.
4: Rock Radio. Rock Radio.
5: Jsme tady zpátky, rozdáváme líst.
4: Rock Radio.
5: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na Megacon.
4: Rock Radio.
5: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na Meg.
4: Radio.
5: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na Meg. Dáváme lístky na Megakoncert Rybiček. No a s námi je tady Lukáš. Nazdar tebe. Ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi na...

0: Co je?
1: CZ.
0: Co je? Funguj ty, křápe.
1: Z.
0: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska...
0: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím... Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory.cz. Za skvělou cenu na www.kompresory.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vent.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické. Stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete-li válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na pce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího.

0: napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem jim to vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom. Vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak musel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak potom tolik tak dlouho uspávat. Tak koho ti trvá nejdýl uspat? No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě. Teď. No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě. Teď už to bude ta otázka horší. No, a, no dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě. Teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec za... dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě. Teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec... Já jsem doufal, že to bude nějaký dítě. Teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere? Že to bude nějaký dítě. Teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere? Teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere?
1: Já nevím, tak zkusím.
0: No a co nakonec zabere?
1: Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo, poslechem.
0: Co nakonec zabere?
1: Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo, já nevím, tak zkusíme se unavit, jo, poslechem dobrý muziky. Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo, poslechem dobrý muziky, nějaký alkohol. Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo, poslechem dobrý muziky, nějaký alkohol.
0: Dobrá.
1: Manžel, zkusíme se unavit, jo, poslechem dobrý muziky, nějaký alkohol.
0: Dobrá.
1: Unavit, jo, poslechem dobrý muziky, nějaký alkohol.
0: Dobrá.
1: Pro manželku. Uvidíme, jak to poslechem dobrý muziky, nějaký alkohol.
0: Dobrá.
1: Pro manželku. Uvidíme, jak to dopadne, no, alkohol.
0: Dobrá.
1: Pro manželku. Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je dobrá.
1: Pro manželku. Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá.
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam...
1: To dopadne, no, kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to a...
1: Kdy se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to. To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to. A odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to. A no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli. A nebo jste toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli. A nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se jako opatrně, abyste ty děti pak našli. A nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je, abyste ty děti pak našli. A nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je. A nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je jako taky blbý.
1: No to je taky možnost. Uvidíme. Jak to dopadne, kluci, děkuji vám, rád vás poslouchám.
0: Děkujeme, Lukáši, hele, tak jo, užij si to moc. Čau. Rozdáváme od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme.

0: od rána do večera slušnej rok. Dáváme od rána do večera slušnej rok.
1: Správ přišlo
0: na do večera slušnej rok.
1: Správ přišlo zase docela dost, ale nebo
0: era slušnej rok.
1: Správ přišlo zase docela dost. Správ přišlo zase docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít. Docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Bojte se, ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na dalšímu. Pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku Kiss, Aero, to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku Kiss, Aerosmith a nebo The Who. Zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku Kiss, Aerosmith a nebo The Who a nebo pojďme na další muziku Kiss, Aerosmith a nebo The Who a nebo Škvoři a jejich Smith a nebo The Who a nebo Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. A jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. A starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. To je právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. Rokový odpoledne pokračuje. Pokračuje.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: V Kauflandu.
0: Trenirkarna.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji.
0: .cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák 150 gramů za 17,90 a svijanský más gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland
2: Card za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland
2: Card za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: 90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnu.
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnu.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí močnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky i MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. GP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto, prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Automotodrombrno.cz. Brno.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte.
5: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou.
5: Úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.

0: www.siegl.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz. Auta se dostanou všude. www.siegl.cz. Všude. www.siegl.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: www.siegl.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: www.siegl.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a... Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpatrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divokej byl tři sestry. Rybičky 48 Dimitri divokej byl tři sestry. Škvor a 48 Dimitri divokej byl, tři sestry, škvor a 8, Dimitri, divokej byl, tři sestry, škvor a další. Radio.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis. Co podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis. Podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Hodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Hodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Komerční banka. Komerční banka.
3: Ve světě plném. Ve světě plném hrozeb je jist. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše datklad. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje a chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef. Alef. Alef.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
0: .cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna .cz. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na vše. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš
1: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš
1: a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna
1: na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
2: Objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
2: A zítra máš.
0: Tren.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit vrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit první soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Ukončit smlouvu s dodavatelem nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit třeba tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce. A to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá? To ví mluvčí 10 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá? To ví mluvčí D-testu Lucie Korbeli po podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
2: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv.
1: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali

0: Na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Pování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Zpráva národa se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Zpráva národního parku srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Zpráva národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad, který z ní vystupoval. Zpráva národního parku České Švýcarsko ukončila dohled. Zpráva národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad. Zpráva národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi. Parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Zpráva se s hasičkou ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Zpráva dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Zpráva se s hasiči mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Zpráva se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu a Chřibskou. Zpráva se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu. Situaci počasí i to, že na místě nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. To, že na místě nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecný. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Ze 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Ze zpráv je to vše. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Ze zpráv je to všechno. Je jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
1: Rock Radio.
0: Čin obecné ohrožení z nedbalosti. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ohrožení z nedbalosti. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska má...
0: Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska mám venku...
0: Zpráv je to všechno. Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska mám...
0: Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a...
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 21 stupňů.
1: Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 21 stupňů.
1: Počasí.
2: Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 21 stupňů. Večer nám to padne asi na jasno a teploty kolem 21 stupňů. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a pořád je teploty kolem 21 stupňů. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a pořád je ještě nějaká možnost, že pár kapek 1 stupňů. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a pořád je ještě nějaká možnost, že pár kapek nám spadne v jižních Čechách. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a pořád je ještě nějaká možnost, že pár kapek nám spadne v jižních Čechách a nebo na východě. Asi na 10 stupňů a pořád je ještě nějaká možnost, že pár kapek nám spadne v jižních Čechách a nebo na východě Moravy. A pořád je ještě nějaká možnost, že pár kapek nám spadne v jižních Čechách a nebo na východě Moravy, tak se na to dejte pozor. Nějaká možnost, že pár kapek nám spadne v jižních Čechách a nebo na východě Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka nám spadne v jižních Čechách a nebo na východě Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka už v jižních Čechách a nebo na východě Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka už ale žádný déšť a nebo na východě Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka už ale žádný déšť nebude Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní pozor. Od zítřka už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní budeme mít jenom krásné. Už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní budeme mít jenom krásné slunivé. Déšť nebude a po asi 10 dní budeme mít jenom krásné slunivé počasí. Zítra

0: Bude po asi 10 dní, budeme mít jenom krásné slunivé počasí. Zítra bude opět polojasno, budeme mít jenom krásné slunivé počasí. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů, krásné slunivé počasí. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů počasí. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů dokonce. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů dokonce. Večer to padne na 8. Opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů dokonce. Večer to padne na 8. A teploty kolem 23 stupňů dokonce. Večer to padne na 8. 23 stupňů dokonce. Večer to padne na 8. Spahotel. Večer to padne na 8.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: Ne na 8.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Rock Radio, doprava. Rock Radio, doprava.
2: Momentálně dám asi zapravdu všem, kdo tvrdí, že
3: Rock Radio, doprava.
2: Momentálně dám asi zapravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit.
3: Rock Radio, doprava.
2: Momentálně dám asi zapravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhli...
3: Doprava.
2: Momentálně dám asi zapravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický... Momentálně dám asi zapravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický totiž u autocentra bourali. Opravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický totiž u autocentra bourali dvě Pražáci neumějí řídit. Na záběhlický totiž u autocentra bourali dvě se neumějí řídit. Na záběhlický totiž u autocentra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor. Na záběhlický totiž u autocentra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu. Totiž u autocentra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu. Na Praze východ centra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu. Na Praze východ brali dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu. Na Praze východ tak dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu. Na Praze východ tak tam zase mezi Mnichovicema a Ondřejovem dejte pozor při průjezdu. Na Praze východ tak tam zase mezi Mnichovicema a Ondřejovem boural újezdu. Na Praze východ tak tam zase mezi Mnichovicema a Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. I Praze východ tak tam zase mezi Mnichovicema a Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. Je tam proč tak tam zase mezi Mnichovicema a Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. Je tam Mnichovicema a Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. Je tam proč dejte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese. Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. Je tam proč dejte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže osobák s trolejbusem. Je tam proč dejte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na busem je tam proč dejte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na prožděte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzeně to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzeně to úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzeně. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzeně, tak tam taky bourali, nebo tam je odstavený auto, tam přímo na Radotínském mostě ve směru na Ruzeni, tak tam taky bourali, nebo tam je odstavený Autínském mostě ve směru na Ruzeni, tak tam taky bourali, nebo tam je odstavený auto a zasahuje do pruhu, takže směru na Ruzeni, tak tam taky bourali, nebo tam je odstavený auto a zasahuje do pruhu, takže si tak tam taky bourali, nebo tam je odstavený auto a zasahuje do pruhu, takže si na něj dejte pozor a radši si tam taky bourali, nebo tam je odstavený auto a zasahuje do pruhu, takže si na něj dejte pozor a radši si tam nebo tam je odstavený auto a zasahuje do pruhu, takže si na něj dejte pozor a radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově dejte pozor a radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermanicích tak tam jsou taky dva osoby. A radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermanicích tak tam jsou taky dva osobáky. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermanicích tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si.

0: řeklo, tak v Havířově Žermanicích, tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si. V Žermanicích, tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si.
1: Kolony neovlivníte.
0: Jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si.
1: Kolony neovlivníte.
0: Osobáky v sobě, takže nemyslete si.
1: Kolony neovlivníte. Servis.
0: Takže nemyslete si.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lo.
0: Myslete si.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Brte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz. Na letiště.toyota.cz. Toyota.cz. Toyota.cz. Rock Radio. Toyota.cz. Rock Radio. Rockový pořad. Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu.
1: Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí
1: odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr konečně společně za mikrofonem. Hele, Lí najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr konečně společně za mikrofonem. Třetí hodinky. Kuba i Petr konečně společně za mikrofonem. Hele, lístky jsme rozdali. Pozvali Kuba i Petr konečně společně za mikrofonem. Hele, lístky jsme rozdali. Pozvali jsme vás na akce. Petr konečně společně za mikrofonem. Hele, lístky jsme rozdali. Pozvali jsme vás na akce. Hele, lístky jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na lístky jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In, ale tady v té hodince si myslím. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o. Mi řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku. Co ty na to? Ještě dalších 10 lístků na Rock In, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku. Co ty na to?
2: 100% hele.
0: 10 lístků na Rock In, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku. Co ty na to?
2: 100%
0: In, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku. Co ty na to?
2: 100% hele. Muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem.
0: V té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku. Co ty na to?
2: 100% hele. Muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem, tam kde jsem.
0: Že jde hlavně o muziku. Co ty na to?
2: 100% hele. Muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem, tam kde jsem byl, tak tam za.
0: Ty na to?
2: 100% hele. Muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem. Tam, kde jsem byl, tak tam zase jako procentně. Hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem, tam, kde jsem byl, tak tam zase jako taková roková muzika úplně to, kvůli čemu jsme tady mimochodem, tam, kde jsem byl, tak tam zase jako taková roková muzika úplně nebyla.
0: Fakt.
2: Bylo to všechno taky. Kvůli jsme tady mimochodem, tam, kde jsem byl, tak tam zase jako taková roková muzika úplně nebyla.
0: Fakt.
2: Bylo to všechno tak, kde jsem byl, tak tam zase jako taková roková muzika úplně nebyla.
0: Fakt.
2: Bylo to všechno taky. Jako taková roková muzika úplně nebyla.
0: Fakt.
2: Bylo to všechno taky. No, muzika úplně nebyla.
0: Fakt.
2: Bylo to všechno taky. No,
0: ale
2: to no, něco tak. Bylo to všechno taky. No, ale to no, něco taky. No, ale to no, něco takového, ale no, ale to no, něco takového, ale každopádně jako no, ale to no, něco takového, ale každopádně jako bylo teplo, no. No, ale to no, něco takového, ale každopádně jako bylo teplo, no. Každopádně. Teď už jsme to, ale to no, něco takového, ale každopádně jako bylo teplo, no. Každopádně.

0: teď už jsme tady. Něco takového, ale každopádně jako bylo teplo, no. Každopádně, teď už jsme tady, teplo už je i... Ale každopádně jako bylo teplo, no. Každopádně, teď už jsme tady, teplo už je i... Každopádně jako bylo teplo, no. Každopádně, teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to paráda. Bylo teplo, no. Každopádně, teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to paráda. Dáme si... Teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to paráda. Dáme si Eye of the Tiger, bude God. Teplo už je i v Česku, je to paráda. Dáme si Eye of the Tiger, bude God Hard. Pořádně dáme pecku TNT za Česku, je to paráda. Dáme si Eye of the Tiger, bude God Hard. Pořádně dáme pecku TNT za chviličku, je to paráda. Dáme si Eye of the Tiger, bude God Hard. Pořádně dáme pecku TNT za... Dáme si Eye of the Tiger, bude God Hard. Pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale teď Tiger bude God Hard. Pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale teď...
1: To se docela těším.
0: Že jo, Hard. Pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale teď...
1: To se docela těším.
0: Že jo, dáme pecku TNT za chviličku, ale teď...
1: To se docela těším.
0: Že jo, TNT je strašně dobrá věc. Pecku TNT za chviličku, ale teď...
1: To se docela těším.
0: Že jo, TNT je strašně dobrá věc. Teď za chviličku, ale teď...
1: To se docela těším.
0: Že jo, TNT je strašně dobrá věc. Teď ale Good Charlotte a jejich... Ale
1: to se docela těším.
0: Že jo, TNT je strašně dobrá věc. Teď ale Good Charlotte a jejich act. Že jo, TNT je strašně dobrá věc. Teď ale Good Charlotte a jejich actual pain je strašně dobrá věc. Teď ale Good Charlotte a jejich actual pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Dobrá věc. Teď ale Good Charlotte a jejich actual pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Teď ale Good Charlotte a jejich actual pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Actual pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Actual pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Posloucháte Rock Radio.

Rock Radio.

0: a prostě, jo, tohleto. A víš, co je zajímavý, já jsem měl volat Adrian! A prostě, jo, tohleto. A víš, co je zajímavý, já jsem, nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Adrian! A prostě, jo, tohleto. A víš, co je zajímavý, já jsem, nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem rok... A prostě, jo, tohleto. A víš, co je zajímavý, já jsem, nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem rok... Jo, tohleto. A víš, co je zajímavý, já jsem, nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho... Víš, co je zajímavý, já jsem, nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem nevím, nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho, a to jich je prostě minimálně to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho, a to jich je prostě minimálně 76. Já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho, a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho, a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho, a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Ani jednoho Rockyho, a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale Duke, a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz, jaké je to fen...
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz, jaké je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně... Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz, jaké je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale... Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz, jaké je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně... ani jednoho neviděl, ale důkaz, jaké je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně... Ale důkaz, jaké je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Důkaz, jaké je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to, jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. To jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset. Je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a
0: překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nemám
0: vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nemám
0: tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho
0: kino, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až
0: muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš ještě myslím těch 6 nebo 7 nebo no a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš ještě myslím těch 6 nebo 7 nebo ne, teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš ještě myslím těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roků nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš ještě myslím těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roků je, tak mít moc málo, protože až dohlídneš ještě myslím těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roků je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed, protože až dohlídneš ještě myslím těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roků je, tak vlastně potom jsou ještě ty myslím těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roků je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed.
0: Počkej, říkal jsi vlastně rok
1: 7 nebo kolik těch roků je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed.
0: Počkej, říkal jsi roky u?
1: Těch roků je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed.
0: Počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u. Tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed.
0: Počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u. Vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed.
0: Počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u.
0: A to udělali zase
1: ty filmy Creed.
0: Počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u.
0: A to udělali zase Queeny udělali písničku Vivel. Počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u.
0: A to udělali zase Queeny udělali písničku Vivel
1: roky u. Roky u.
0: A to udělali zase Queeny udělali písničku Vivel roky u.
1: Kiu,
0: a to
1: no,
0: udělali zase Queeny udělali písničku Vivel roky u.
1: Myslím, že to
0: no, udělali zase Queeny udělali písničku Vivel roky u.
1: Myslím, že to nějak souvisí.
0: Queeny udělali

0: písničku Vývel, Vývel, Rokiu. Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak písničku Vývel, Vývel, Rokiu. Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí. Vývel, Rokiu. Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se učí bavili za...
0: Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se učí bavili s nějakým Čechem, který tam...
0: 100% to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se učí bavili s nějakým Čechem, který tam... 100% ne.
0: Určitě. No. Bavte se s Čechy, je to dobrý.
1: Jo, občas jo, hlavně o pivu, anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě...
0: To dobrý.
1: Jo, občas jo, hlavně o pivu, anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě my... Jo, občas jo, hlavně o pivu, anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě... Občas jo, hlavně o pivu, anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě... My máme anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: Stoprof.
1: Anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: 100%
1: muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf.
1: My máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo znouzec.
1: Nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo znouzec noc s krysaře.
1: Čuch na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo znouzec noc s krysařem. No hele, neříkali jsme to.
1: Muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo znouzec noc s krysařem. No hele, neříkali jsme to. 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo znouzec noc s krysařem. No hele, neříkali jsme to. Powerwolf, nábo znouzec noc s krysařem. No hele, neříkali jsme to. Znouzec noc s krysařem. No hele, neříkali jsme to.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Krysařem. No hele, neříkali jsme to.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
0: Říkali jsme to.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. V kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Kapela... Kapela Survivor. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprosta. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika. Myslím si, že to rozhodně patří do Zlatého fondu rockový muziky. Eye of the Tiger, naprostá klasika. Myslím si, že to rozhodně patří do Zlatého fondu rockový muziky. Naprostá klasika. Myslím si, že to rozhodně patří do Zlatého fondu rockový muziky. Ta klasika. Myslím si, že to rozhodně patří do Zlatého fondu rockový muziky. A rozhodně. Je to taky. Myslím si, že to rozhodně patří do Zlatého fondu rockový muziky. A rozhodně. Je to taky. Patří do Zlatého fondu rockové muziky a rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rock fondu rockové muziky a rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně z muziky a rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak
0: pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to
0: odmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako
0: spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako
0: Rocky, že jo, to je prostě úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech. Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech.
0: Že jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně. Ano,
0: běhat...
1: Kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech.
0: Že jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně, pak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech.
0: Že jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně, prostě
0: běhat po...
1: jako pocit běhat po schodech.
0: Že jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně,
0: ano,
1: prostě.
0: Běhat po schodech, pak zvednout ty ruce
1: po schodech,
0: že jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně,
0: ano,
1: prostě.
0: Běhat po schodech, pak zvednout ty ruce vítěz.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně,
0: ano,
1: prostě.
0: Běhat po schodech, pak zvednout ty ruce vítězoslavně nad hlavu, jakože to dokázal.
1: Filadelfii ještě ideálně, prostě.
0: Běhat po schodech, pak zvednout ty ruce vítězoslavně nad hlavu, jakože to dokázal.
1: Ideálně, prostě.
0: Běhat po schodech, pak zvednout ty ruce vítězoslavně nad hlavu, jakože to dokázal. Pak zvednout ty ruce vítězoslavně nad hlavu, jakože to dokázal. Volat Edry ruce vítězoslavně nad hlavu, jakože to dokázal. Volat Adrian a prostě jo to hlavně nad hlavu, jakože to dokázal. Volat Adrian a prostě jo tohle to, že to dokázal. Volat Adrian a

0: Praze? To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
1: Těšíte se na sezónu?
0: Cena bene.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
0: Ten.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Ten. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Ten. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží. Se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenský ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. Chocenské

0: Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeta. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Připadáš si
0: Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: svou cestu na prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: prg.aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: aero.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV, no, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV, bez potisku. Já se v oblíkám bez potisku. VVV, bez potisku CZ. Já se v oblíkám bez potisku. VVV, bez potisku CZ. Bez potisku. VVV, bez potisku CZ. VVV, bez potisku CZ.
2: Vše pro pater, vše
1: bez potisku CZ.
2: Vše pro pater, vše pro
1: CZ.
2: Vše pro pater, vše pro

0: jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme?
1: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Vystoupí Škvor. 9. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitry. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitry. Rybičky. Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitry. Rybičky 48. Harle Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitry. Rybičky 48. Harley. Plavy. Vystoupí Škvor. Dimitry. Rybičky 48. Harley. Valdagen. Škvor. Dimitry. Rybičky 48. Harley. Valdagenk. Dimitry. Rybičky 48. Harley. Valdagenk. Jiří Korn. A mnoho. Dimitry. Rybičky 48. Harley. Valdagenk. Jiří Korn. 48. Harley. Valdagenk. Jiří Korn. A mnoho dalších. Polkafest. 8. Harley. Valdagenk.

0: třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jen. Kempovat můžeš i jen. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší
1: to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší
1: kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr
1: bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně.

0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí a
1: hledá lidi do přímé péče.
0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje
1: přímé péče.
0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Máme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí. Charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme. Respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a... Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a... Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulicka.cz. Benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulicka.cz.
2: Jsou zužit...
0: Podívat. Více na domov, pomlčka, sulicka.cz.
2: Jsou s užitkov...
0: Více na domov, pomlčka, sulicka.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel...
0: Pomlčka, sulicka.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení...
0: Sulicka.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení...
0: CZ.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení... Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé? Opel, jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: Jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: Spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na...
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na pět let, že jsou spolehlivé.
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na pět let zdarma.
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na pět let zdarma.
3: Já,
2: sicha, spolehněte.
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na pět let zdarma.
3: Já,
2: sicha, spolehněte se na Německu. A se zárukou na pět let zdarma.
3: Já,
2: sicha, spolehněte se na Německu na pět let zdarma.
3: Já,
2: sicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitku.
3: Já,
2: sicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Pro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Po. Nyní v akční nabídce.
4: Hledáte adrenalin
2: v akční nabídce.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno... Hledáte adrenalin, ale všechno už... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný...
5: Tak dobře pos...
4: Ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Vám přijde... okoukaný.
5: Tak dobře pos...
4: okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplně...
5: okoukaný. Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplně...
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou...
5: Dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskytli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...

24,90 a Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90 a Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90 Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90 Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland 23,90 až do 26. května Kaufland 90 až do 26. května Kaufland do 26. května Kaufland 6. května Kaufland. Kolik zážitků na Kaufland? Kaufland. Kolik zážitků? Kolik zážitků se vejde do Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem a kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku mým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku Toronto po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku Toronto, Philadelphia, Seoul i dál do světa. Třeba do

0: Náhradní díly pro bagry pěkně
1: Bagr vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě
1: Bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě Pohodlné
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě Pohodl Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě Pohodlné objednání Díly pro bagry pěkně na jednom místě Pohodlné objednání Rychlé dodání
1: Vše pro
0: pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: na jednom místě. Pohodlné.

0: Čechách ještě nevyzkoušeli. House Kria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Firma na zážitky.cz
2: Rock Radio.
1: CZ.

0: 2026. Vstupenky za kouří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Potřebuješ změnit
0: vstupenky, zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku,
0: píš na vstup na fest.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Měnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zad hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyříš. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Line nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Domov pro seniory.
1: Credit. Pro lepší příběhy.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
1: Pro lepší příběhy.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Běhy.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo
2: seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.

0: rychlé dodání. Vše pro Bagr CZ. Dodání. Vše pro Bagr CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Pro Bagr CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
0: CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby! Tam může...
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme... Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky. Výlet?
2: Do Zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
1: Do Zoo chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky ty kobrazy.
2: Chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat.
2: A taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme
1: brazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat,
2: to bude jako v safari.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat,
1: to bude jako v safari.
2: A jestli tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat,
2: to bude jako v safari.
1: A jestli dostanu hlad.
2: Jo, a můžeme tam přespat,
1: to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
1: tak tam
2: jo, a můžeme tam přespat,
1: to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
1: tak přespat,
2: to bude jako v safari.
1: A

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Wanted, Dead or Alive. Tady ta peska od Bon Jovi právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 35 minut k tomu a já si myslím, že už je pomalu, ale jistě konec rokového odpoledne.
1: 100% hlavně, protože Dead or Alive, tak to je v podstatě pojmenování naší dvojice dneska. Ty jsi takový jako hodně živej, že jo, samozřejmě, pěkně, nebo přijdeš mi takový a já, jak jsem dneska vstával ve 4 ráno, tak já už si přijdu zase takový trošku použitej. No ale ještě, že nás stejně jako v hokeji střídají čerství síly, nastupuje úplně nová formace a ta formace se jmenuje Jirka alias Kapitán, který právě teďka vstoupil do studia. Nazdar, Jirko.
2: Gris Scott. Nazdar.
1: Tak co, jak se máš? Ty jedeš do Brna na sraz, nebo co?
2: Dobře ty. Ne, tak jsem to nemyslel,
1: V pořádku, hele, já si myslím, do toho ani zabrušovat nebudeme, ne? Nebudem
2: ne,
1: se o tom
2: ne, ale ne, jako, už tady to posluchači se mnou řešili, no.
1: No, tak v tom případě už je to vyřešený.
2: Že se tam jedou podívat taky, ale jinak.
1: Tak, hele, víš co, já si myslím, že na tom našem rádiu je dobrý, že vlastně rocková muzika nás spojí, ať máme jakýkoliv názory a všechno, protože prostě hudba je jenom jedna. A když je rocková, tak je vždycky o kapku lepší.
0: No, já s tebou souhlasím, no.
1: A zvlášť, když si vy, posluchači, přejete a přímo posíláte přání, což můžete dělat už teď, můžete psát, můžete vlastně začít už i volat. A my se s váma loučíme, teďka první rokový odpoledne v plný sestavě. Já myslím, že jsme to docela zvládli.
0: Já myslím, že docela v pohodě. Zítra si to bohužel nepřipomeneme, protože zítra se nebudu já, ale od pondělka už pojedeme zase společně.
1: No tak konečně všechno bude zase v pořádku. No. Co rozhodně zůstává neměný, tak to je teďka další 2 hodiny.
2: Vlejte, pište.
1: No, mějte se krásně, hezký večer a zítra zase čus.
0: Čus.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
7: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: firmanazážitky.cz.
18: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
16: Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
17: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
18: vybrat dobrý materiál
17: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
19: Housebrand Café per favore?
20: Si, signora.
21: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
9: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, kvůli konfliktu mezi dvěma mladými lidmi policie odpoledne evakuovala střední školu v Pardubicích. Jeden člověk byl vážně zraněn a skončil v nemocnici. Podle serveru Novinky.cz mělo jít o studenty školy. Útočníkem měl být mladík, který kvůli rozchodu pobodal mladší spolužačku. Policie ho zadržela. Teploty jdou stále nahoru a s tím souvisí i aktivita klíšťat. Ta v průběhu tohoto týdne stoupá. O víkendu by podle meteorologů měla být i mimořádná. Klíšťatům totiž nejlépe svědčí současné teplo a vlhko. Doporučuje se nevstupovat volně do lesů a zapomínat bychom neměli ani na repelent. A kvůli počasí ukončují topnou sezonu teplárny. Vytápění přerušují třeba pražská nebo brněnská teplárenská. Nepředpokládají, že by se dodávky do konce května ještě obnovily. I proto, že o nadcházejícím víkendu budou teploty podle meteorologů atakovat tropickou třicítku. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
10: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
9: Já ještě doplním, že turisty láká české lázeňství. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rock Radio. Počasí.
11: Děkujeme ti, Drha, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy v pátek. Mělo by být polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty čekejte na 26, no a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách až 19 stupňů Celsia.
12: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
7: Rock Radio. Doprava.
11: Začneme ulicí Peroutkovou v Praze, tam srazilo osobní auto chodce, na místě policie asi záchranka, na náměstí 28. října v Brně. Koukám, srážka dvou osobních aut, brání to v provozu, tak nervy v klidu a buďte opatrní. No a na D0, což je Pražský okruh, u odbočky na Chrášťany nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte s velkými kolonami. Ještě se podíváme na D1 a na 190. kilometr na trase Polsko Praha. Tam je nehoda nákladňáku s osobákem, brání to v provozu v celé šíři vozovky, tak tam čekejte velmi silný provoz, na místě je policie České republiky. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
13: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
7: Rock Radio. Rock na psání.
11: Ahoj, náborníci, máme 4 minutky po 18. hodině. No a na pirátské lodi Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste si středeční večer pěkně užili, že ještě můžete chodit, a pokud ano, tak můžete i poslouchat a můžete se i zpívat s náma, což je dobře. Vyberte na 2 hodinky samozřejmě muziku, která je vám nejbližší. Od toho je tady pořad Rock na přání, který máme právě teď před sebou, do kterého si můžete zapojit úplně všichni. Volejte mi buď to do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod čerta starýho si dáme Ozzyho Osbourna skoro se 6-minutovkou No More Tears. No a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože proč? Právě vyplouváme. Juhuu!

0: No, taková ruka ve křoví, to může znamenat lecos, přátelé, ale Ozzy Osbourne, ten už nám dohrál s peckou No More Tears. Jasně, když je ruka ve křoví, tak nejsou potřeba slzy. Tak, co si dáme na úvod, přátelé, dáme si krásnou záležitost. Tady Martin Parkan mi psal, nazdar Jiří, ještě jsem v práci, dusám trávu na jámě s traktorem, tak mi pust něco, ať to rychle utíká. Díky. No tak, co myslíte, že mě napadlo? Samozřejmě, že vysáči.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Já nevím, jak vás, milí námořníci, ale mě tohle tak opravdu strašně baví. Avenged Sevenfold a Nightmare. A pokud jste viděli naživo, tak určitě dáte za pravdu, že kluci hrát umějí. Pokud ne, tak vřele doporučuji koncert téhle kapely. No a my se posuneme dál, teďka si dáme trošku nějakou alternativu. Volal mi Petr z Příbrami, že tam na zahrádce spolupracují s kamarádkou Lenkou Obejdovou, že po třech nuščních a musí si dát nějakou svoji typickou meducínku na uspání, ne na ucpání, ale na uspání. No a že jeho kamarád Miloš je úplně celý skácený ve skleníku a potřeboval by tak nějakou spruhu, tak jsme se bavili právě s Lenou potom, co bychom si jako mohli dát, a ona chtěla strašně tůl. Já musím ještě s panem dramaturgem pohovořit, já už jsem mu to připomínal, že čas od času, aspoň tady do roku na přání by se tůl hodili. Já myslím, že to kapela, která je takovou nedílnou součástí vlastně, i když alternativnějšího ranku rockový hudby, a jsou to jako taky vynikající muzikanti. Nicméně, nabídnu jinou alternativu, dáme si Silver Sun Pickups a jejich pečku Panic Switch, tak schválně, co na to řeknete.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
12: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
11: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
12: No, to by šlo.
11: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

Velmi se omlouvám, musím vstoupit do písně, když už je to jenom ten závěr, ale je to tak, aby jsme stihli všechno, dneska to máme opravdu natřískaný, milí námořníci, hele, jedna pecka za druhou, aby jsme to tam všechno mohli nacpat, tak to budeme muset takhle udělat. Zdena mi volala, že by si dala krucipiska mamánka, jen tak pro dobrou náladu, pro radost, protože dneska má skvělý den a zítra jde navíc asi s kámoškama do Plzně na tah, takže to bude velký v Plzni. Ještě mi tady psala Marcela Medová, ahoj kapitán. Ne, prosím, zahraj pro manžela Lukáše, mě, tebe a všechny rockery. Připravujeme bazén, tak ať se nám dílo daří něco svižného od krucipisku. Já myslím, že mamánek je docela svižný a k bazénu se hodí skvěle. Rock Radio. Rock Radio. Rock na

0: baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
14: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
18: Wow, barva mechanický pomeranč?
19: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Tak to byla taky německá kapela Škorpíci a Tease Me, Please Me, přátelé. No, dáme si na dokrádiu asi poslední pecku, kterou sem teďka ještě stačíme vrhnout a než ji tady rozjedem, tak mi prosím vás pište na Messenger či do mailu vaše dnešní návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Já vám za to zahraju jako vždy píseň na přání přednostně, ale sichr po 7. hodině. Tak, my si dáme teďka Luci, o kterou si volal Pepa, konkrétně v opecku Černý anděle, a bylo by to pro mamku Mirku a vůbec pro všechny posluchače Rock Rádia. Tak samozřejmě tuhle pecku z roku 1991 vyšťouráme, dáme si ji tam. No a potom už z ní myslím, že ještě východoněmecký Umf a s peckou Augen auf. No a půjdeme hlásit 7. Vidíte.
1: Rock na přání. Rock Rádio.

0: E da ore ci scavo una buca profonda e non ho ancora trovato che cavo. E cosa sto cercando e che ore sono? Sono già le 7 e quindi devo tornare a casa prima che mia moglie mi uccida. Sì, sì.
1: Tak vážení posluchači, dnes jste slyšeli kopu zde již několik hodin hlubokou jámu a pořád nenacházím to, co jsem chtěl. A co to vlastně hledám? Kolik je hodin? Jo, to už je 7, tak to musím domů, než mě žena zabije. Jo, jo. Tak to bylo, přátelé, italsky a tak, jak to chtěla Edith Cepeši, která napsala: ahojky, chtěla bych velmi starého italského hledače pokladů, co zapomněl, co vlastně kope. A protože už je 7 večer, musí jít domů. Tak doufám, že seš, Edith, spokojená, můžeš si za to něco přát. Já ti samozřejmě za to něco zahraju za chviličku. Jinak Mr. Big a Shine je pecka, která nám otvírá druhou půli našeho roku na přání. No a to je právě otevřena. Jdeme na to.

0: Tak to tady je Mr. Big, vyleštěl, až to svítí jak psí kulky, pecka Shine, a samozřejmě nám odstartovala naši druhou půli roku na přání. A co bych chtěla za toho starého hledače pod pokladu italského zahrát Eddie Sepeši, tak koukám tady třeba Whitesnake, děkuji. Ano, David Coverdale, ten věčný fešák, když dneska už šedivej stejně chodí furt v tý rozhalence, dává to tam jak za mladá, tak samozřejmě ten tady dlouho nebyl, tak si pojďme dát nějakou ale skočnou píseň, ne žádný ploužáček, aby jsme tady neusnuli, a bude to pecka z roku 2019, která se jmenuje Shut Up and Kiss Me.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Richtig, přátelé, to byly Sabatoni, o který si tady taky volala Jana, posluchačka, a chtěla právě nechat něco pěkného od Sabatonu zahrát Monikám, jednak sestřence, jednak kamarádce k svátku. Tak ještě jednou přejeme všem Monikám všenej k svátku. Tyhle Sabatoni Soldier of Heaven byly pro vás. Naja, a teď si dáme po druhé v našem roku na přání nějakou němčinu. Postaral se o to Jarda Kund, který psal: ahoj kapitáne Jirko, v práci přeji pohodu a klid. Co myslíš, bacíš do éteru Die Totenhosen a píseň Here Comes Alex? Pro tebe k mikrofonu a pro všechny, co užívají podvečerní pohody poslechem Super Rock Rádia. Díky, Jarda Kund. Samozřejmě, tato pecka je předlohou písničky Já jsem Aleš od Tří sestry, ale to už asi víte, tak si pojďme poslechnout originál verzi z roku 1988.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
11: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
13: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
14: Třikrát zelená, smažák.
15: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
17: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička.

0: tisk trička belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.

ladíte vámi oblíbené Rock Radio a na něm posloucháte právě váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Co tam dáme dál po Within Temptation Stereo, tak tam dáme třeba Arakainy, o který si zavolal tradičně Martin, chtěl by slyšet 7 hříchů a bylo by to pro obecně prospěšnou společnost. Asistence jako vždycky, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, no a samozřejmě taky pro všechny slušní rockery a rockerky. Tak pojďme na to, hříšníci.

0: S Chesterem Benningtonem a pecka New Divine. No a já jsem tak teďka před chvílí zase vzpomínal, co jsem zapomněl, a maila jsem zapomněl otevřít nějakýho taky. Tak jdeme rovnou na to. Tak tady psala Veronika Gabriel. Dobrý den, chtěla bych pozdravit do jisté firmy v Třebíči a pozdravit tímto svoje kolegyně a nejlepšího kolegu, který na nás neustále kašle. Poprosím zahrát nějakou písničku od Morčat na útěku. Hezký den, Verča. Hele, tak co byste řekli v té firmě jisté v Třebíči na takového Vladislava? Ten se věčně vrací z kalby. No jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Vladislav vrací se.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu. Proficolor.
7: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
8: Housebrand Café, per favore.
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: Sukoradi.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Vám Burací Rock Radio s vaším oblíbeným večerním pořadem Rock na přání. S váma je tu taky Jirka Vajgis a tohle byli Iron Maiden, Can I Play With Madness, taky rok 1988. No a teď si dáme zase nějakou češtinu, máme to krásný. Honzík volal po delší době a říkal, že mu strašně dělají radost jako panoptiko, že mu to fakt dělá dobře, když tu muziku poslouchá, takže by se s tím chtěl jako podělit se všema a že by to poslal pro mě a pro všechny posluchače nám tady do rádia a takhle tohleto. Tak jo, a že mám vybrat nějakou pěknou píseň. Tak já bych vybral něco, co tady nehrajem teďka, zrovna každý den. A ta píseň se jmenuje Dejte mi pro vás. Má 4 minutky, hele, to se vyplatí.
1: Rock na přání. Rock Radio.

Tak to byl jeden z největších rokových hlasů, bohužel už tenhle chlápek taky není mezi náma, Chris Cornell a jeho píseň z roku 2015, Nearly Forget My Broken Heart. No, aby jsme nekončili tak nějak jako melancholicky, tak si dáme na závěr Rammstein. Psal mi tady Radek Krajíček, ahoj kapitáne, zahraješ nám prosím něco od Rammsteinu, bude to pro celý Mannschaft Karp Team Effect, abych nezapomněl, tak k tomu všemu přejeme naší oslavenkyni Míši Trčálkové ke krásným 20. narozeninám. Děkuji moc. Tak samozřejmě taky přejeme hodně štěstí, zdraví a kupec srandy navrch. No a přátelé, když máte ten Karp Team Effect, tak to jsem pochopil, že jste asi rybáři. Takže Petrův zdar. A protože jsme tady němčinu už měli dvakrát v našem pořadu Rok na přání dneska, tak si dáme Rammsteiny, ale dáme si tu španělskou. Tequiero puta je píseň na závěr, s kterou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer a budu se na vás těšit zase zítra, tedy v pátek po 18. hodině s pořadem Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automobilní motoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk a pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: u IFM nebo na radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radio na www.rockviradio.cz.
0: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rokový rádio

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Slušnej rock z vinilů.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrátky.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hej, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Přijďte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Vildo.
3: No?
2: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
3: A je to vodorovně nebo svislé?
2: No, vodorovně.
3: Tak to bude pusa.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jirgot, já.
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Lucifer, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotu odstartuje v Českých Budějovicích letošní šňůra festivalů Rock in Town. Ale pokud to máte do Budějic poněkud z ruky, odhlasujte si v referendu desku jednoho z headlinerů. Na výběr máte Sudovou přitažlivost z roku 2018 od Alkeholu. A je tu ten náš skvělej. Nebo můžete zvolit předloňskou Džungli 21 od Traktoru. A nebo dát hlas v spouře Kanců z roku 2022 od Trautem.

0: hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.